my addiction.

neexistuje, dneska má v kapse Afghánistán, policajt je klin. Neexistuje, dneska má v kapse Afghánistán, policajt je klin. Kapse Afghánistán, policajt je klin. Tak se nemůže nic stát, kdyby přišel další. Afghánistán, policajt je klin. Tak se nemůže nic stát, kdyby přišel další. To by byl policajt je klin. Tak se nemůže nic stát, kdyby přišel další. Ty klin, tak se nemůže nic stát, kdyby přišel další. To by bylo na to by její tělo. Tak se nemůže nic stát, kdyby přišel další. To by bylo na to by její tělo. Že nic stát, kdyby přišel další. To by bylo na to by její tělo. Asi už kdyby přišel další. To by bylo na to by její tělo. Asi už nestačilo další. To by bylo na to by její tělo. Asi už nestačilo. To by bylo, na to by její tělo asi už nestačilo. Na to by její tělo asi už nestačilo. Zapiš. Její tělo asi už nestačilo. Zapiš. Už nestačilo.

0: 17 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opra Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Líbilo se ti to?
0: Opravdu vás pobaví.
1: Líbilo se ti to?
2: Jsem po tobě celá.
0: Vás pobaví.
1: Líbilo se ti to?
2: Jsem po tobě celá nažhavená.
1: Tak počkej. Líbilo se ti to?
2: Jsem po tobě celá nažhavená.
1: Tak počkej ještě na večer. Líbilo se ti to?
2: Jsem po tobě celá nažhavená.
1: Tak počkej ještě na večer.
2: Jaký
1: se ti to?
2: Jsem po tobě celá nažhavená.
1: Tak počkej ještě na večer.
2: Jaký večer? Stále to tobě celá nažhavená.
1: Tak počkej ještě na večer.
2: Jaký večer? Stále nažhavená.
1: Tak počkej ještě na večer.
2: Jaký večer? Stává se snad ráno.
1: Ráno. Večer.
2: Jaký večer? Stává se snad ráno.
1: Ráno.
2: No tak vstávej. Jaký večer? Stává se snad ráno.
1: Ráno.
2: No tak vstávej. Večer. Stává se snad ráno.
1: Ráno.
2: No tak vstávej.
1: Počkej, ty myslíš?
2: A se snad ráno.
1: Ráno.
2: No tak vstávej.
1: Počkej, ty myslíš? Toho mýho babána. Ráno.
2: No tak vstávej.
1: Počkej, ty myslíš? Toho mýho babána, co? Proto svojí bráno.
2: No tak vstávej.
1: Počkej, ty myslíš? Toho mýho babána, co? Proto svojí bembeřici.
2: Vstávej.
1: Počkej, ty myslíš? Toho mýho babána, co? Proto svojí bembeřici.
3: Jakýho bambána?
1: Počkej, ty myslíš? Toho mýho babána, co? Proto svojí bembeřici.
3: Jakýho bambána?
1: Toho mýho babána, co? Proto svojí bembeřici.
3: Jakýho bambána?
1: Jsi Žáni? Bambána, co? Proto svojí bembeřici.
3: Jakýho bambána?
1: Jsi Žáni? Proto svojí bembeřici.
3: Jakýho bambána?
1: Jsi Žáni? Už na tebe čekají.
3: Jakýho bambána?
1: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
3: Jakýho bambána?
1: Jsi Žáni? Už na tebe čeká. Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
3: No René.
2: No René.
1: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
3: No René.
2: No Randy.
1: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
3: No René.
2: No Randy.
3: Ren.
1: Už na tebe čeká.
3: No René.
2: No Randy.
3: René.
1: Čeká.
3: No René.
2: No Randy.
3: René.
1: Proto svojí bem.
3: No René.
2: No Randy.
3: René.
1: Proto svojí bembeřici.
3: No René.
2: No Randy.
3: René.
1: Proto svojí bembeřici.
3: No René.
2: No Randy.
3: René.
1: Proto svojí bembeřici.
2: Randy.
3: René.
1: Proto svojí bembeřici.
4: Máš tátovi pum.
3: René.
1: Proto svojí bembeřici. Proto svojí bembeřici.
4: Máš tátovi pomoc bam.
1: Bembeřici.
4: Máš tátovi pomoc bam.
1: Beřici.
4: Máš tátovi pomoc bam. Sestro. Máš tátovi pomoc bam. Máš tátovi pomoc bam. Sestromečkem. Máš tátovej pomoc bam. Sestromečkem.
0: Rock Rádio.
4: Pomoc bam. Sestromečkem.
0: Rock Rádio.
4: Sestromečkem.
0: Rock Rádio. Konec legra.
4: Sestromečkem.
0: Rock Rádio. Konec
4: legra.
0: Rock Rádio. Konec legra. Rock Rádio. Konec legrace. Dio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrá... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se služ... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušný... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeň... Obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si... Nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Trávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině s tím rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí
0: a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku
0: dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokos jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej vdej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoď pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl.
0: Pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a od 15 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl.
0: 15. Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl. A odfrkněte si se slušným rokem.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče.
1: Rok nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče.
1: Rokovej voraz a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče.
1: Rokovej voraz s Danem.
0: Slušným rokem. Práce vám neuteče.
1: Rokovej voraz s Danem.
0: Každej všední
1: den.
0: Práce vám neuteče.
1: Rokovej voraz s Danem.
0: Každej všední den od...
1: Práce vám neuteče.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Každej všední den od 12 do 15.
0: Uteče.
1: Rokovej voraz s Danem.
0: Každej všední den od 12 do 15.
1: Rokovej voraz s Danem.
0: Každej všední den od 12 do 15 na Rok Rádiu.
1: Voraz s Danem.
0: Každej všední den od 12 do 15 na Rok Rádiu.
1: Každej všední den od 12 do 15 na Rok Rádiu.
0: Všední den od 12 do 15 na Rok Rádiu.
1: Od 12 do 15.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru i Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví za to jeho éteru Jirka Němý. Moc nemluví za to slušně Jirka Němý. Moc nemluví za to slušně hraje Němý. Moc nemluví za to slušně hraje je. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu muzika. Rock Radio. Názes. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk tak...
0: Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový plachty...
0: Pobaví.
1: Když má člověk takový plachty jako ty... Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak stávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. Vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset docekat majzlík. Tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset docekat majzlík. Udělá za ušima beton. A budou ti to muset docekat majzlík. A budou ti to muset docekat majzlík. Docekat majzlík. Se směl narodit jako kůň. Se směl narodit jako kůň původně. Se směl narodit jako kůň původně. Se směl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to... Se směl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pámu rozmyslel. Narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pámu rozmyslel. Kůň původně. A v poslední chvíli si to pámu rozmyslel.
0: Rok
1: chvíli si to pámu rozmyslel.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Myslel.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.

Rock Rádio. Rocková noc.

Kral.

sněho bíle čistej. Navenek sněho bíle čistej. Uvnitř na... Navenek sněho bíle čistej. Uvnitř na... Navenek sněho bíle čistej. Uvnitř na hlodách sněho bíle.

odvrací, někdy aut z meče odvrací, někdy aut, no to meče odvrací, někdy aut, no to se odvrací.

0: víkendu napravit. Rokovej víkend, na rok něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend, na rok rádiu, máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend, na rok rádiu, si to o víkendu napravit. Rokovej víkend, na rok rádiu. Rok rádio, rokdu napravit. Rokovej víkend, na rok rádiu. Rok rádio, rok je rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio, rok je slušná muzika. Víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio, rok je slušná muzika. Rock Rádio, rok je slušná muzika. Rock Rádio, název. Rok je slušná muzika. Rock Rádio, název. Rok je slušná muzika. Rock Rádio, název. Slušná muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík se...
0: Název. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí. Protože se provisek naší četě už nevrátí. Protože se provinil proti řádům Československé lidové armády. Řádům Československé lidové armády.
2: Akorát se ožral k pochcela poblil.
1: Československé lidové armády.
2: Akorát se ožral k pochcela poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel armády.
2: Akorát se ožral k pochcela poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel.
2: Ožral k pochcela poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel. Děla by náš
2: cela poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel, děla by naše armáda za chvíli. Kdyby se takto choval každý velitel, děla by naše armáda za chvíli. Bez čeho? Kdyby se takto choval každý velitel, děla by naše armáda za chvíli. Bez čeho? Každý velitel, děla by naše armáda za chvíli. Bez čeho?
3: Děla by nezvali.
1: Děla by naše armáda za chvíli. Bez čeho?
3: Děla by nezvali talu.
1: Děla by naše armáda za chvíli. Bez čeho?
3: Děla by nezvali talu.
1: Armáda za chvíli, bez čeho?
3: Děla by nezvali talu.
1: Tím by se ovšem oslavila naše boj.
3: Bez čeho? Děla by nezvali talu.
1: Tím by se ovšem oslavila naše bojeschopnost.
3: Děla by nezvali talu.
1: Tím by se ovšem oslavila naše bojeschopnost.
3: Nezvali talu.
1: Tím by se ovšem oslavila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají listi, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si vožá, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si vožare držku zakolísání. A každý velitel, který si vožare držku, jim žene vodu na mlej. A každý velitel, který si vožare držku, jim žene vodu na mlej. Velitel, který si vožare držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Rádio.
1: Vožare držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Rádio. Konec.
1: Jim žene vodu na mlej.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Jim žene vodu na mlej.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, má ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkend nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu.

it wasn't snowing. Got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't. Got to go.

0: Když usnu... Když usnou lesy hru... Když usnou lesy hlubo... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Je tu usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Je tu roko hluboké a kolem ticho jest... Je tu roková noc a Jirka kolem ticho jest... Je tu roková noc a Jirka němý a s ním jest... Je tu roková noc a Jirka němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží, českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rokří. Roková noc od 10 večer až do rána na Rok Rádiu. Rok Rádio. Roková noc od 10 večer až do rána na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok je z 10 večer až do rána na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok je slušer až do rána na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok je slušná muzika na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Je slušná muzika. Rok Rádio. Slušná muzika. Rok Rádio. Na. Rok Rádio. Nářez. Opravdu. Rok Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rok Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rok Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Štěpánku, pořád mě...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Štěpánku, pořád mě jako básničku.
0: Baví.
1: Štěpánku, pořád mě jako básničku.
2: Ale básnička...
1: Štěpánku, pořád mě jako básničku.
2: Ale básnička je dlouhá.
1: Štěpánku, pořád mě jako básničku.
2: Ale básnička je dlouhá. A ty si tam...
1: Štěpánku, pořád mě jako básničku.
2: Ale básnička je dlouhá. A ty si tam 15 minut.
1: Pořád mě jako básničku.
2: Ale básnička je dlouhá. A ty si tam 15 minut. Tobě stačí heslo. Ale básnička je dlouhá. A ty si tam 15 minut. Tobě stačí heslo. Básnička je dlouhá. A ty si tam 15 minut. Tobě stačí heslo. Stačí heslo.
1: Heslo. Ty. Heslo. Ty. Heslo. To je ono. Heslo. To je ono.
2: Něžné heslo.
1: Heslo. To je ono.
2: Něžné heslo. Něžné a přitom...
1: To je ono.
2: Něžné heslo. Něžné a přitom...
1: To je ono.
2: Něžné heslo. Něžné a přitom pádné. Musí...
1: To je ono.
2: Něžné heslo. Něžné a přitom pádné. Musí vyjadřovat lásku i... Něžné heslo. Něžné a přitom pádné. Musí vyjadřovat lásku i osudo. Něžné a přitom pádné. Musí vyjadřovat lásku i osudovost. Že něžné a přitom pádné. Musí vyjadřovat lásku i osudovost. Že je to na věky, to na žitom pádné. Musí vyjadřovat lásku i osudovost. Že je to na věky, to na ženský... Musí vyjadřovat lásku i osudovost. Že je to na věky, to na ženský působí. Vyjadřovat lásku i osudovost.

0: Že je to na věky, to na ženský působí.
1: Svinku
0: i osudovost. Že je to na věky, to na ženský působí.
1: Svinku na věky.
0: Že je to na věky, to na ženský působí.
1: Svinku na věky.
0: Působí.
1: Svinku na věky. Zalezem. Svinku na věky. Zalezem do deky. Svinku na věky. Zalezem do deky. Svinku na věky. Zalezem do deky.
2: Rock Radio.
1: Zalezem do deky.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Zalezem do deky.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Zalezem do deky.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Do deky.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo. Konec legrace. Legrace.

einen Beifall unter.

0: Těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde z brusu novej kousek škvorů rozebere z Deska měsíce.
1: Konec legrace.

Ve čtvrtek 15. Ve čtvrtek 15. října. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z... Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z... Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů na hraně. 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů na hraně. A my si tu patří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů na hraně. A my si tuhle událost z Brusu nová deska Škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Nová deska Škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát song nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z... Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se... Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na kam... Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tra... Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deskrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Nový desky a těšit...

postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, chtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu. Hospodský kvíz, Zuzka a její hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu. Hospodský kvíz, Zuzka a její koncerty, páteční výzva pro Pandu. Hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do páteční výzva pro Pandu. Hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co sávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou. Ať nezaspíte. I to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou. Ať nezaspíte. V nich nevešlo. Budíky povinně na šestou. Ať nezaspíte. Rokovej rozjezd. Budíky povinně na šestou. Ať nezaspíte. Rokovej rozjezd. Povinně na šestou. Ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. A spíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý v... Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radiu a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radiu. Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radiu. Rovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radiu. Den od 6 do 9 na Rock Radiu. Rock! Na Rock

0: erotický. Je to trochu cestopisný a trochu erotický.
1: Konec legrace.

Americe měli... V Americe měli Brangelínu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. K tomu hromada lístků na koncerty páteční, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli.

0: Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Rock Radio. Nářez. Rock Radio. Nářez. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Utiku.
0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Utiku.
0: Sen. Opravdu vás pobaví.
1: Utiku. Senzační film. Rumun.
0: Baví.
1: Utiku. Senzační film. Utiku. Senzační film. Rumunskej. Máš lístek. Senzační film. Rumunskej. Máš lístek. Senzační film. Rumunskej. Máš lístek.
2: To musíš vidět.
1: Rumunskej. Máš lístek.
2: To musíš vidět.
1: Rumunskej. Máš lístek.
2: To musíš vidět.
1: Rumunskej. Máš lístek.
2: To musíš vidět.
3: Tak tady.
1: Ještě stek.
2: To musíš vidět.
3: Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil.
2: To musíš vidět.
3: Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil.
2: Musíš vidět.
3: Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil. Tu máš. Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil. Tu máš, ať nezneškáš žurnál. Oblíká lonem. Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil. Tu máš, ať nezneškáš žurnál. Oblíká lonem. Jdeme. Tady. Ještě, že jsem ti ho koupil. Tu máš, ať nezneškáš žurnál. Oblíká lonem. Jdeme. Ještě, že jsem ti ho koupil. Tu máš, ať nezneškáš žurnál. Oblíká lonem. Jdeme. Pojď. Koupil. Tu máš, ať nezneškáš žurnál. Oblíká lonem. Jdeme. Pojď. Tomáš, ať nezneškáš žurnál, oblíká lonem, jdeme, pojď.
4: Je to trochu cestopisný.
3: Žurnál, oblíká lonem, jdeme, pojď.
4: Je to trochu cestopisný.
3: A to... Lonem, jdeme, pojď.
4: Je to trochu cestopisný. A trochu erotický.
3: Jdeme, pojď.
4: Je to trochu cestopisný.
3: A trochu erotický.
4: Je to trochu cestopisný.

0: 20. Kuba Vaňas a jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzika, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti z dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, který... Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. A Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední... Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapný den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokových zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou i novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petr a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všech nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všech žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do... Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18. Na poledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. A Petrem každej všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Rok každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, počkej, zastav!
0: Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, počkej, zastav! Zastav!
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, počkej, zastav! Zastav!
0: Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, počkej, zastav! Zastav!
2: Likája!
0: Vás pobaví.
1: Počkej, počkej, zastav! Zastav!
2: Likája!
1: Počkej, počkej, zastav! Zastav!
2: Likája!
1: Počkej, zastav, zastav.
2: Likája.
1: Zastav.
2: Likája. Likája.
3: Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj. Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj. Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj.
2: Nechce.
3: Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj!
2: Já tě znám, ty mě neznám.
3: Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj!
2: Já tě znám, ty mě neznáš?
3: Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj!
2: Já tě znám, ty mě neznáš?
3: Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj!
2: Já tě znám, ty mě neznáš?
4: Bohužel, já si nepamatuji.
3: Kájo, ahoj!
2: Já tě znám, ty mě neznáš?
4: Bohužel, já si nepamatuji.
2: Já tě znám, ty mě neznáš?
4: Bohužel, já si nepamatuju.
2: Jak nepamatuju? Já tě znám, ty mě neznáš?
4: Bohužel, já si nepamatuju.
2: Jak nepamatuju? Jedno, pojď.
3: Ty mě neznáš?
4: Bohužel, já si nepamatuju.
2: Jak nepamatuju? Jedno, pojď.
5: Napijem se, ale si paš.
4: Bohužel, já si nepamatuju.
2: Jak nepamatuju? Jedno, pojď.
4: Bohužel, já si nepamatuju.
2: Jak nepamatuju? Jedno, pojď.
5: Napijem se, ale si panáka.
4: Pamatuju.
2: Jak nepamatuju? Jedno, pojď.
5: Napijem se, ale si panáka, pojď, ne, pojď sám žrát.
2: Tak lep, hlinu, pojď.
5: Napijem se, ale si panáka, pojď, ne, pojď sám žrát.
6: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
5: Nebevněš, jak mám taxíka.
6: Nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
5: Nebevněš, jak mám taxíka, tak stále.
6: Ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
5: Nebevněš, jak mám taxíka, tak stále.

0: pojedem.
1: Spíchám. Já se omlouvám.
0: Nebendíš, jak mám taxíka, tak stále pojedem.
1: Je mě líto, ale já se omlouvám.
0: Nebendíš, jak mám taxíka, tak stále pojedem.
1: Je mě líto, omlouvám.
0: Nebendíš, jak mám taxíka, tak stále pojedem.
1: Je mě líto, ale
0: vypoj nás. Tak stále pojedem.
1: Je mě líto, ale
0: vypoj nás.
2: Dobře,
0: pojď pojedem.
1: Je mě líto, ale
0: vypoj nás.
2: Dobře,
0: pojď taxíkem, jedem samozřejmě.
1: Je mě líto, ale
0: vypoj nás.
2: Dobře,
0: pojď taxíkem, jedem samozřejmě.
1: Na sklep.
0: Vypoj nás.
2: Dobře,
0: pojď taxíkem, jedem samozřejmě.
1: Na sklep, bavte se dobře.
0: Vypoj nás.
2: Dobře,
0: pojď taxíkem, jedem samozřejmě.
1: Na sklep, bavte se dobře, já pospím.
2: Dobře,
0: pojď taxíkem, jedem samozřejmě.
1: Na sklep, bavte se dobře, já pospíchám.
2: Dobře.
0: Pojď taxíkem, jedem samozřejmě.
1: Na sklep, bavte se dobře, já pospíchám.
0: Kajo, neber mě to. Pojď taxíkem, jedem samozřejmě.
1: Na sklep, bavte se dobře, já pospíchám.
0: Kajo, neber mě to všechno samozřejmě.
1: Na sklep, bavte se dobře, já pospíchám.
0: Kajo, neber mě to všechno je moje.
1: Na sklep, bavte se dobře, já pospíchám.
0: Kajo, neber mě to všechno je moje. Kajo, toto všechno. Kajo, toto všechno je moje.
3: Pojďte,
0: ahoj! Pojďte,
3: ahoj!
0: Ahoj!
4: Rock Radio. Konec.
0: Ahoj!
4: Rock Radio. Konec Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Jeden za 18. Jeden za 8. Jeden za 18, druhej bez dvou. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňa. Jeden za 18, druhej bez dvou za

0: Yeah. Po vydatným obědě nejlíp Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem.
1: U nás jedině slušnej a rokovej.
2: Od pondělí do kovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Rock je slušná muzika.
3: Rock Radio. Nářez.
2: Rock je slušná muzika.
3: Rock Radio. Nářez.
2: Opravdu vás slušná muzika.
3: Rock Radio. Nářez.
2: Opravdu vás muzika.
3: Rock Radio. Nářez.
2: Opravdu vás pobaví.
3: Rock Radio. Nářez.
2: Opravdu vás pobaví.
3: Rock Radio. Nářez.
2: Opravdu vás pobaví.
4: Co je to tady?
3: Opravdu vás pobaví.
4: Co je to tady za hnusnou mání?
3: Baví.
4: Co je to tady za hnusnou máničku? Co je to tady za hnusnou máničku? Co je to tady za hnusnou máničku? Co je to tady za hnusnou máničku?
5: Myslíš, Gagarino?
4: Co je to tady za hnusnou máničku?
5: Myslíš,
4: hnusnou máničku?
5: Myslíš Gagarinova bratra?
3: Rock Radio.
5: Myslíš Gagarinova bratra?
3: Rock Radio.
5: Myslíš Gagarinova bratra?
3: Rock Radio.
5: Myslíš Gagarinova bratra?
3: Rock Radio. Konec legrace.
5: Gagarinova bratra?
3: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: od 6 do 9 se připravte na záplavu Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdyby na plavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. Vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. A slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků nového roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncert, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro paste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu,
1: Rock Radio.

0: K tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela na brigádní výpomoc.
1: Teda jas.
0: A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela na brigádní výpomoc.
1: Teda jasané.
0: K tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela na brigádní výpomoc.
1: Teda jasánek. Nek. Jako svazáckému funkcionáři už mám skutečně důvěřovat nemůžeme.
0: To, co jste provedl.
2: Za to bych vás měl nechat střelit.
1: Ale my ho potrestáme víc, soudruhu riteli. Budete zbaven svazačky.
3: Rock Radio. Konec legrace.

Americe. V Americe měli branželí. V Americe měli branželínu. My máme. V Americe měli branželínu. My máme Dandabe. V Americe měli branželínu, my máme Dandabel. V Americe měli branželínu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví. Branželínu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme s... My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme s... Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Musíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjetový, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na zau. Každý všední den

0: Rokrády. Rokrádio. Nářez. Rokrádio. Nářez. Opravdu. Rokrádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zanek.
0: Dio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zanek. Vy jste soulo...
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zanek. Vy jste souložil.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Zanek. Vy jste souložil.
0: Vás pobaví.
1: Zanek. Vy jste souložil. Zanek. Vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se... Zanek. Vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela... Vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela na brigádu... A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela na brigádní výpomoc.

0: dabu. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Měli jsme aspoň auťák.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Měli jsme aspoň auťák.
0: Vás pobaví.
1: Měli jsme aspoň auťák. Teď máme starou Belu. Měli jsme aspoň auťák. Teď máme starou Belu. Měli jsme aspoň auťák. Teď máme starou Belu.
2: Pořád lepší.
1: Měli jsme aspoň auťák. Teď máme starou Belu.
2: Pořád lepší než být v base.
1: Aspoň auťák. Teď máme starou Belu.
2: Pořád lepší než být v base.
1: Stejně nás nemůžou. Teď máme starou Belu.
2: Pořád lepší než být v base.
1: Stejně nás nemůžou zarou Belu.
2: Pořád lepší než být v base.
1: Stejně nás nemůžou zavřít. I kdyby to všecko prasklo.
2: Pořád lepší než být v base.
1: Stejně nás nemůžou zavřít. I kdyby to všecko prasklo.
2: Pořád lepší než být v base.
1: Stejně nás nemůžou zavřít. I kdyby to všecko prasklo.
2: A co bylo než být v base?
1: Stejně nás nemůžou zavřít. I kdyby to všecko prasklo.
2: A co?
1: Stejně nás nemůžou zavřít. I kdyby to všecko prasklo.
2: A co polepšovna?
1: Polepšovna nemůžou zavřít. I kdyby to všecko prasklo.
2: A co polepšovna?
1: Polepšovna. Být. I kdyby to všecko prasklo.
2: A co polepšovna?
1: Polepšovna. I kdyby to všecko prasklo.
2: A co polepšovna?
1: Polepšovna.
2: A co polepšovna?
1: Polepšovna.
2: Na starý kolena se nechat pohlavkovat. Polepšovna.
1: Polepšovna.
2: Na starý kolena se nechat pohlavkovat.
1: Polepšovna.
2: Na starý kolena se nechat pohlavkovat.
1: Polepšovna.
2: Na starý kolena se nechat pohlavkovat.
1: Já tak.
2: Na starý kolena se nechat pohlavkovat.
1: Já takhle zůstat nechci.
2: Na starý kolena se nechat pohlavkovat.
1: Já takhle zůstat nechci.
2: Kolena se nechat pohlavkovat.
1: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
2: Kovat.
1: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
2: Vilma.
1: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
2: Vilma s tebou čeká dítě. Vilma s tebou čeká dítě. Čebuk, to jsi to zavařil.
3: Počkej.
2: Dítě. Čebuk, to jsi to zavařil.
3: Počkej, chlapečku.
2: Čebuk, to jsi to zavařil.
3: Počkej, chlapečku. A která Vilma?
2: Jsi to zavařil.
3: Počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou? Počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
1: Samozřejmě.
3: Počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
1: Samozřejmě.
3: Počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
1: Samozřejmě. Trní si novou dět.
3: Chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
1: Samozřejmě. Trní si novou dětku.
3: A která Vilma s tebou čeká dítě?
1: Samozřejmě. Trní si novou dětku.
0: Rock Radio.
3: Vilma s tebou čeká dítě?
1: Samozřejmě. Trní si novou dětku.
0: Rock Radio.
3: A dítě?
1: Samozřejmě. Trní si novou dětku.
0: Rock Radio.
1: Samozřejmě. Trní si novou dětku.
0: Rock Radio. Konec. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockoví přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockoví český kapely s nejvě... Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockoví český... Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockoví český kapely s největšími hvězdami. Radio Stage se střídají nejlepší rockoví český kapely s největšími hvězdami světového. Se střídají nejlepší rockoví český kapely s největšími hvězdami nejlepší rockoví český kapely s největšími hvězdami světového roku. Český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festivalů s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikde jinde neuž... To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Jo Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. La Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. La Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage jeho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu, kde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu. Uslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu. Lač Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio.

0: které budou vidět na TV Nova, line i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákaz na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákaz akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Z koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte či. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o pro... Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House. Získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Sedíš plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a
0: na radiohouse.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů
0: house.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrt. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde pen na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci. Vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě trávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kdy. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď razítko hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď razítko. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď razítko. Kreativní a cool

0: neřeším kvalitu u zvířat. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. U zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to pro Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotik s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotik k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář cova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. CZ. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Oknem. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Oknem fouká střecha.
0: To je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Oknem fouká střecha.
0: Pojď. Váš farmář František.
1: Oknem fouká střecha. Padá kdo pak.
0: Farmář František.
1: Oknem fouká střecha. Padá kdo pak nám to praví.
0: Ček.
1: Oknem fouká střecha. Padá kdo pak nám to praví.
2: Zedník.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník.
3: Malíř.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník.
3: Malíř.
2: Topenář.
3: Podlahář.
1: Ale padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník.
3: Malíř.
2: Topenář.
3: Podlahář.
2: Ale ne, na to
1: pak nám to praví?
2: Zedník.
3: Malíř.
2: Topenář.
3: Podlahář.
2: Ale ne,
1: nám to praví?
2: Zedník.
3: Malíř.
2: Topenář.
3: Podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí rugby.
3: Zedník.
2: Malíř.
3: Topenář.
2: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Rekbity.
3: Malíř.
2: Topenář.
3: Podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Topenář.
2: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět.
2: Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více in stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Rek vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
2: Informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
2: Na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
2: .cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
5: Mám jen 10.
4: Rekbity, záruka kvality.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na.
4: Záruka kvality.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Dobře, dám ti 3 nápovědy.
5: Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?

0: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv.
1: Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
0: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám
1: lidí. Co děláš? Jdeme na to?
0: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
0: Ne. Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
0: Ne, ne. 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
0: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
0: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
0: Takme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
0: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
0: Stovkám lidí.
1: Salonky.
0: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
0: Taky ne. Když dáme všechno do
1: salonky.
0: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
0: Taky ne. Když dáme všechno. Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
0: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
0: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
0: Úplný základ.
1: Úklid.
0: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
0: Správně.
1: Na úklid.
0: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
0: Správně.
1: Na letišti Praha.
0: Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
0: Správně.
1: Na letišti
0: všechno dohromady vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
0: Magie.
1: Ha, kuchař.
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Oba kuchař.
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci.
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti. Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti. CZ.
2: Řekni
1: různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti. CZ.
2: Řekni třikrát.
1: Obory. Objevte tu svou na práci na letišti. CZ.
2: Řekni třikrát. Strč prst skrz skrz.
1: Tu svou na práci na letišti. CZ.
2: Řekni třikrát. Strč prst skrz skrz.
3: Znám lepší.
1: Práci na letišti. CZ.
2: Řekni třikrát. Strč prst skrz skrz.
3: Znám lepší. Skla.
1: CZ.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
3: Znám lepší. Skla pro stroje, skla pro stroje.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
3: Znám lepší. Skla pro stroje, skla pro stroje.
2: Strč prst skrz skrz.
3: Znám lepší. Skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro stroje.
2: Skrz skrz.
3: Znám lepší. Skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro stroje. Znám lepší. Skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro stroje. CZ.
2: Co?
3: Skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro stroje CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro stroje CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské stroje, skla pro stroje CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a pro stroje CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ. Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
3: Specialista skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
3: Ské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Ale
3: stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Ale
2: pro stroje CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Ale co pak?
3: Pískaj.
2: Je CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Ale co pak?
3: Pískají. Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Ale co pak?
3: Pískají. Skla pro pracovní stroje.
1: Ale co pak?
3: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí pracovní stroje.
1: Ale co pak?
3: Pískají brzdy, bouchá podvozek.
1: Ale co pak?
3: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to
1: co pak?
3: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na ty, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a ozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Tí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez... Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. To cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Trans bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House Tlamu?

0: 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervy, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka.cz a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka.poruchy.cz. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka.poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Servis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka.poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka.poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka.poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Nejvyšší čas.
0: Jezděte bez poruchy.
1: Nejvyšší čas navštívit
0: bez poruchy.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.roko. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokový. Čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.

0: 30%, ráno ojedinělý výskyt mlhy, maximální denní teploty 9 až 13, zhruba 30%, ráno ojedinělý výskyt mlhy, maximální denní teploty 9 až 13 stupňů, ráno ojedinělý výskyt mlhy, maximální denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia. Ojedinělý výskyt mlhy, maximální denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia. Mlhy, maximální denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia. Rock Radio. Maximální denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia. Až 13 stupňů Celsia.
1: Rock Radio, rockovej víkend.
0: Stupňů Celsia.
1: Rock Radio, rockovej víkend. Rock Radio, rockovej víkend.
0: Krásné.
1: Rock Radio, rockovej víkend.
0: Krásné brzké nedělní ráno vám z Rock
1: Radio, rockovej víkend.
0: Krásné brzké nedělní ráno vám z Rock Radia přeje Martin Milich.
1: Rockovej víkend.
0: Krásné brzké nedělní ráno vám z Rock Radia přeje Martin Melicher, my máme
1: víkend.
0: Krásné brzké nedělní ráno vám z Rock Radia přeje Martin Melicher, my máme 11. Krásné brzké nedělní ráno vám z Rock Radia přeje Martin Melicher, my máme 11. října. Brzké nedělní ráno vám z Rock Radia přeje Martin Melicher, my máme 11. října. 6:50 vám z Rock Radia přeje Martin Melicher, my máme 11. října. 6:50 Melicher, my máme 11. října. 6:59, ať už vás takhle brzo ráno do 11. října. 6:59, ať už vás takhle brzo ráno donutilo října. 6:59, ať už vás takhle brzo ráno donutilo vstát cokoliv, tak vám držím palce. 6:59, ať už vás takhle brzo ráno donutilo vstát cokoliv, tak vám držím palce. 59, ať už vás takhle brzo ráno donutilo vstát cokoliv, tak vám držím palce do nového dne. 9, ať už vás takhle brzo ráno donutilo vstát cokoliv, tak vám držím palce do nového dne. Nebudu to zdržovat. Vás takhle brzo ráno donutilo vstát cokoliv, tak vám držím palce do nového dne. Nebudu to zdržovat. Pokračujeme. Donutilo vstát cokoliv, tak vám držím palce do nového dne. Nebudu to zdržovat. Pokračujeme hezky takhle vstát cokoliv, tak vám držím palce do nového dne. Nebudu to zdržovat. Pokračujeme hezky takhle po ránu Judas Priest, Mike Miller. Držím palce do nového dne. Nebudu to zdržovat. Pokračujeme hezky takhle po ránu Judas Priest, Mike Miller Romance. Ano, nového dne. Nebudu to zdržovat. Pokračujeme hezky takhle po ránu Judas Priest, Mike Miller Romance. Nebudu to zdržovat. Pokračujeme hezky takhle po ránu Judas Priest, Mike Miller Romance. Ano, Patty Smith. Because. Pokračujeme hezky takhle po ránu Judas Priest, Mike Miller Romance. Ano, Patty Smith. Because the night. Pokračujeme hezky takhle po ránu Judas Priest, Mike Miller Romance. Ano, Patty Smith. Because the night. Takhle po ránu Judas Priest, Mike Miller Romance. Ano, Patty Smith. Because the night. Priest, Mike Miller Romance. Ano, Patty Smith. Because the night. Ano, Patty Smith, Because the night.
1: Rock Radio.
0: Because the night.
1: Rock Radio.
0: Night.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: Nechcu. Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko. Prostě pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě naprodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět a žít nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe.
0: Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě
0: tobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď.
0: Vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House
0: měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
0: Právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Právě teď na radiohouse.cz. Na radiohouse.cz. CZ.

0: počasí.
1: Proměnlivá oblačnost.
0: Muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost již jen lokálním.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost již jen lokální možnost.
0: Radio. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost již jen lokální možnost přehánky.
0: Jo. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost již jen lokální možnost přehánky zhruba 30%.
0: Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost již jen lokální možnost přehánky zhruba 30% ráno. Proměnlivá oblačnost již jen lokální možnost přehánky zhruba 30% ráno. Ojediněl výskyt mlhy. Oblačnost již jen lokální možnost přehánky zhruba 30% ráno. Ojediněl výskyt mlhy. Maximální den lokální možnost přehánky zhruba 30% ráno. Ojediněl výskyt mlhy. Maximální denní teploty jde možnost přehánky zhruba

Nemusíš chodit jen v černý a... Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je... Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro... Chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

0: Vybudovat náš domov.
1: Porfix.
0: Zdětel a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdce.
0: A vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem,
0: náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Six. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Co je?
1: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Co je?
1: Fungujte. Budujte srdcem.
2: Co je?
1: Fungujte.
2: Co je?
3: Fungujte. Křápe.
4: Já to musím.
2: Co je?
3: Fungujte. Křápe.
2: Co je?
3: Fungujte. Křápe.
4: Já to musím dneska dodělat.
2: Fungujte. Křápe.
4: Já to musím dneska dodělat.
2: Klik. Fungujte. Křápe.
4: Já to musím dneska dodělat.
2: Klik. Křápe.
4: Já to musím dneska dodělat.
2: Klik. Křápe.
4: Já to musím dneska dodělat.
1: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si.
4: Já to musím dneska dodělat.
1: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový.
4: Musím dneska dodělat.
1: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a zaska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresory vzduchotechnika. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresory vzduchotechnika. Kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresory vzduchotechnika. CZ. A nejen to, veškeré za skvělou cenu na www.kompresory vzduchotechnika. CZ. A nejen to, veškeré příslušenství na www.kompresory vzduchotechnika. CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. Kompresory vzduchotechnika. CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. Pistole vzduchotechnika. CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. Pistole, ventily, válce, spoj. Nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Na vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Le, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Sem. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Sem horská.
1: E-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Jsem horská gorila.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Jsem horská gorila Ugandy.
1: kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Jsem horská gorila Ugandy.
1: šálektechnika.cz.
5: Jsem horská gorila Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy.
5: Jsem horská gorila Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může.
5: Jsem horská gorila Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
5: Gorila Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek
5: neobyčejné.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i hor pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
5: Jsem horská.
6: Šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
5: Jsem horská gorila.
6: Kávy pomůže vám i horským gorilám.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Pomůže vám i horským gorilám.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: I horským gorila.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Česká značka outdoorové gorila.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.

0: česká značka outdoorového oblečení Bushman. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchod s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělý. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičku. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte goril. Mountain Gorilla Coffee. Najdete pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman. Pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cz.
2: Rock Radio.
3: Partner pro vaši zahradu.

0: No a my pomalu... No a my pomalu pokra... No a my pomalu pokra... No a my pomalu pokračujem, mám tady Linkin... No a my pomalu pokračujem, mám tady Linkin Park, What I've Done, Pretty Maids, and Book... No a my pomalu pokračujem, mám tady Linkin Park, What I've Done, Pretty Maids, and Book Guns N' Roses... No a my pomalu pokračujem, mám tady Linkin Park, What I've Done, Pretty Maids, and Book Guns N' Roses... A jich pomalu pokračujem, mám tady Linkin Park, What I've Done, Pretty Maids, and Book Guns N' Roses... A jich občanskou válku si... Pokračujem, mám tady Linkin Park, What I've Done, Pretty Maids, and Book Guns N' Roses... A jich občanskou válku Civil War, Linkin Park, What I've Done, Pretty Maids, and Book Guns N' Roses... A jich občanskou válku Civil War, taky shodou okolností... A jich občanskou válku Civil War, taky shodou okolností z roku... A jich občanskou válku Civil War, taky shodou okolností z roku 91, takže... Civil War, taky shodou okolností z roku 91, takže to je... taky shodou okolností z roku 91, takže to je, jak jistě víte, můj oblíbený okolností z roku 91, takže to je, jak jistě víte, můj oblíbený ročník z roku 91, takže to je, jak jistě víte, můj oblíbený ročník 91, takže to je, jak jistě víte, můj oblíbený ročník rockový muziky, takže to je, jak jistě víte, můj oblíbený ročník rockový muziky, tak proč ne s ním? Jak jistě víte, můj oblíbený ročník rockový muziky, tak proč ne s ním začít? Můj oblíbený ročník rockový muziky, tak proč ne s ním začít? Rockový muziky, tak proč ne s ním začít?
1: Chceme ho.
0: Rockový muziky, tak proč ne s ním začít?
1: Chceme ho postavit vlastním,
0: tak proč ne s ním začít?
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
0: tak proč ne s ním začít?
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý
0: s ním začít.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
0: a začít.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov.
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix, zděte
2: dobrý materiál

15. října spatří svět. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů. 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát nechat ujít. Celý den vám budeme hrát. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční pod. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast Deska. Budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast Deska měsíce. Songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast Deska měsíce. Těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast Deska měsíce. V tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek škvorů a měsíce, kde z brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem C, kde z brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a kde z brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Z brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinku rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokranem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám kan na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku 15. října celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Na celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Večer vám desku pustíme celou. Desku pustíme celou. Ne celou.

0: Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu
1: TCZ.
0: Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý... Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po... Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý... Klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme... 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali? V oblečení v jakým z koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za Mladá publice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za Mladá, tak doraš. A vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za Mladá, tak doraš. A že nehrajeme nic v menší sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za Mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, blíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. I Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu.
1: Řekni třikrát.
0: 25 let, tak doraš na Kačinu.
1: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Sklap.
0: Na Kačinu.
1: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Sklap rozstroje.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší, skla prostroje.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší, skla prostroje, skla pro...
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší, skla prostroje, skla prostroje, skla prost...
1: Strč prst skrz krk.
2: Znám lepší, skla prostroje, skla prostroje, skla prost... Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla... Zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Radio House 300 Cross Plus.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je
2: na skla pro pracovní stroje.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná a celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na rad, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio House staví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Oknem fouká
3: ta pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Oknem
3: fouká firem na radiohouse.cz.
4: Oknem fouká střecha padá
3: kdo.cz.

0: Škvor, sobjevjerne. Škvor, sobjevjernej z roku Škvor, sobjevjernej z roku 2023. Rokeři, my máme sobjevjernej z roku 2023. Rokeři, my máme nějakých 7.36 brzký ráno v neděli z roku 2023. Rokeři, my máme nějakých 7.36 brzký ráno v neděli 2023. Rokeři, my máme nějakých 7.36 brzký ráno v neděli. Doufám, že... Rokeři, my máme nějakých 7.36 brzký ráno v neděli. Doufám, že se máte dobře, ať už nemáte v plánu cokoliv, pokud jste v práci. Doufám, že vás to baví. No a my si dáme Arakane, Black Label. No a my si dáme Arakane, Black Label Society a nebo Rolling Stones.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba s rybičkama na podzim.
2: www.lavite.cz.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba

0: záruka kvality.
1: Regbity.cz.
0: Regbity, záruka kvality.
2: Mamin.cz.
0: Regbity, záruka kvality.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
0: Záruka kvality.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na
0: kvality.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát. První nápověda je v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel.
3: A je v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel.
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel.
3: Ne, když nás zavolají, jde letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel.
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži.
3: Taky ne. Přistát.
2: Navádění letadel.
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži.
3: Taky ne, občas je v tom napětí. Jde o čas.
2: Technik ve věži.
3: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
2: Elektrikář.
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti. Technik ve věži.
3: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
2: Elektrikář.
3: Jo, přesně tak. Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
2: Elektrikář.
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600.
3: Občas je v tom napětí. Doslova.
2: Elektrikář.
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600
3: napětí. Doslova.
2: Elektrikář.
3: Jo. Přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč
3: slova.
2: Elektrikář.
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu
3: svou. Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na
3: tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečky Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka CZ. 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka CZ. Tu svou na práci na letišti.cz.
4: Rok.
2: Práci na letišti.cz.
4: Rok. Radio.
2: .cz.

0: to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář.
0: Kouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
0: Padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne,
2: topenář,
1: podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytu.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytu.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu?
1: Ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytu.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov?
1: Víc no stačí rekbity, rekonstrukce bytu.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov?
1: Více informací, ty, rekonstrukce bytu.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov?
1: Více informací, rekonstrukce bytu.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov?
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov?
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekšeho bytu opět domov?
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity opět domov?
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity záruka?
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity záruka kvality.
1: Informací na rekbity.cz.

0: život. Nechceme CVčko, prosím razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat prát. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká, napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď, na radio vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď, na radiohouse.cz. Tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Tvůj job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Čeká právě teď na radiohouse.cz. Teď na radiohouse.cz. Radiohouse.cz. CZ.
1: Jsem farmář Franči. Jsem farmář Franči. Jsem farmář František z Vysočiny. Na Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcových. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcových hospodaříme s respektem. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcových hospodaříme s respektem k přírodě. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcových hospodaříme s respektem k přírodě a s František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcových hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme. Na farmě rodiny Němcových hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Na farmě rodiny Němcových hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotický hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotický jogurtový a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotického mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farma. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farma Nemcova. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farma Nemcova. Má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. .cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Ale
1: je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Ale
1: pojď. Váš farmář František.
2: Ale co pak? Pískají
1: farmář František.
2: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Svítí kontrol. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Svítí kontrolky. Ať už je to co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá.

0: podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijde kuchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Vozek svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychlí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Auto cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentnice. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Servis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Jezděte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Nejvyšší čas
0: CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Nejvyšší čas
0: jezděte bez poruchy.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný
0: poruchy.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rok. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechny rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co si. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. Co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.

Slyšíte. Slyšíte to? Slyšíte to je? Slyšíte to je seznam, když zrovna nejste? Slyšíte to je seznam, když zrovna nejste doma? Slyšíte to je seznam, když zrovna nejste doma? Slyšíte to je seznam, když zrovna nejste doma? Třeba pro vás. To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy, nejste doma.

0: počasí. Pro mě rok je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost už
0: je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost už je
0: muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost už jen lokální možnost.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost už jen lokální možnost přehánky.
0: Radio. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost už jen lokální možnost přehánky ráno ojedinělý. Proměnlivá oblačnost už jen lokální možnost přehánky ráno ojedinělý výskyt. Proměnlivá oblačnost už jen lokální možnost přehánky ráno ojedinělý výskyt mlh. Maximální denní teploty 9 až 13. Možnost přehánky ráno ojedinělý výskyt mlh. Maximální denní teploty 9 až 13. Přehánky ráno ojedinělý výskyt mlh. Maximální denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia. Ráno ojedinělý výskyt mlh. Maximální denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia. Výskyt mlh. Maximální denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia. Maximální denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia.
0: Ať už prší.
1: Denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří.
1: 9 až 13 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří.
1: 13 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce.
1: Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání start. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Te diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Každého počasí. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Z Rock Radio.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Z Rock Radia vás zdravím.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Z Rock Radia vás zdraví Martin Melicherva.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Z Rock Radia vás zdraví Martin Melicher, váš
0: Rockovej víkend.
1: Z Rock Radia vás zdraví Martin Melicher, váš moderátor a průvodce rokovou muzikou.
0: Rockovej víkend.
1: Z Rock Radia vás zdraví Martin Melicher, váš moderátor a průvodce rokovou. Z Rock Radia vás zdraví Martin Melicher, váš moderátor a průvodce rokovou muzikou dneska celý do. Martin Melicher, váš moderátor a průvodce rokovou muzikou dneska celý dopoledne. Jsem tady při neděli, váš moderátor a průvodce rokovou muzikou dneska celý dopoledne. Jsem tady při neděli, a průvodce rokovou muzikou dneska celý dopoledne. Jsem tady při neděli dneska až do jedný rokovou muzikou dneska celý dopoledne. Jsem tady při neděli dneska až do jedný mají dneska celý dopoledne. Jsem tady při neděli dneska až do jedný. Máme teďko 8 hodinu ranní dne. Jsem tady při neděli dneska až do jedný. Máme teďko 8 hodinu ranní, máme 11. Tady při neděli dneska až do jedný. Máme teďko 8 hodinu ranní, máme 11.10. Dneska až do jedný. Máme teďko 8 hodinu ranní, máme 11.10. Svátek má až do jedný. Máme teďko 8 hodinu ranní, máme 11.10. Svátek má. Máme teďko 8 hodinu ranní, máme 11.10. Svátek má Andrej, takže pokud nějakou 8 hodinou raní.

0: teď šmejdí, kdože to... A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internet, šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu, jak kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, svěrný, šikovný. Buďte na internetu jako doma, svěrným a užitečným parťákem. Buďte na internetu jako doma, svěrným a užitečným parťákem. Seznam svěrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Sedíš celý den na
0: přednám, najdu tam, co neznám.
1: Sedíš celý den na
0: tam, co neznám.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš. Přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a koješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu, tak za kde práci hledat.

0: Máme 11.10. Svátek má Andrej, takže pokud nějakýho takový... Máme 11.10. Svátek má Andrej, takže pokud nějakýho takovýho rockera znáte,
1: Rock Radio.

Nemusíš být rebelka. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Belka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny. Všechny.

0: Něco musíte makat samozřejmě taky. Blackstone Cherry už za chvíli tady na Rock Radio, no a nebojte se, na koho se nedostalo. Samozřejmě taky. Blackstone Cherry už za chvíli tady na Rock Radio, no a nebojte se, na koho se nedostalo. Každou druhou. Blackstone Cherry už za chvíli tady na Rock Radio, no a nebojte se, na koho se nedostalo. Každou druhou hodinu o svátku už za chvíli tady na Rock Radio, no a nebojte se, na koho se nedostalo. Každou druhou hodinu o svátku a o víkendu tady na Rock Radio, no a nebojte se, na koho se nedostalo. Každou druhou hodinu o svátku a o víkendu. No a nebojte se, na koho se nedostalo. Každou druhou hodinu o svátku a o víkendu. Jedna píseň, na koho se nedostalo. Každou druhou hodinu o svátku a o víkendu. Jedna píseň podle vás. Každou druhou hodinu o svátku a o víkendu. Jedna píseň podle vás. Druhou hodinu o svátku a o víkendu. Jedna píseň podle vás. O svátku a o víkendu. Jedna píseň podle vás. Já nový víkendu. Jedna píseň podle vás. Já nový plot. Jedna píseň podle vás.
1: Já nový plot mám. Nový plot
0: podle vás.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Plot. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty dobrý vám budou obdivovat. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot mám. Nový plot od firmy Ploty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brán. Nový plot od firmy Ploty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Plot od firmy Ploty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý máme i montujeme. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý tujeme. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všechno dobrý. Dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všechno dobrý. Běchovice. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všechno dobrý. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všechno dobrý.
2: Zdravíčko sousede.
1: CZ. Ploty dobrý všechno dobrý.
2: Zdravíčko sousede.
1: Ploty dobrý, všechno dobrý.
2: Zdravíčko sousede. Založí
1: všechno dobrý.
2: Zdravíčko sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl.
1: Dobrý.
2: Zdravíčko sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžas. Zdravíčko sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu. Zdravíčko sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no. Půjď. Proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději.
2: Úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás.
2: Radu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční.
2: No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na
2: No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBCZ. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB. Raději u nás. Komerční banka. Více na KBCZ.
4: Mamin.
3: Komerční banka. Více na KBCZ.
4: Mám jen 10 vteřin na to.
3: Komerční banka. Více na KBCZ.
4: Mám jen 10 vteřin na to.
3: Více na KBCZ.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
3: Více na KBCZ.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na
3: Z.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to? Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první inice.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi
4: na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne.
4: Co na letišti Praha

0: Děláš, jdeme na to?
1: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál.
0: A děláš, jdeme na to?
1: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout. Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak?
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa. Ne? Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečně.
1: Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně. Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti
1: pravidly pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých
1: alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes
1: omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obsní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu
1: svou.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka.ti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Ústních pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
2: Už tě nebaví
0: obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
2: Už tě nebaví od rána do
0: tu svou na práci na letišti.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na
0: prodejně na letišti.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat
0: svetřík.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a tričky. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chce nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár věc, proč my, tak

Bon Jovi. Bon Jovi, it's my life. Bon Jovi, it's my life na Rock Rádiu s Martinem. Bon Jovi, it's my life na Rock Rádiu s Martinem. Bon Jovi, it's my life na Rock Rádiu s Martinem. My teď... Bon Jovi, it's my life na Rock Rádiu s Martinem. My teďko máme píseň na přání na pořadu a děkuju. Bon Jovi, it's my life na Rock Rádiu s Martinem. My teďko máme píseň na přání na pořadu a děkuju. It's my life na Rock Rádiu s Martinem. My teďko máme píseň na přání na pořadu a děkuju moc všem, co píšete do Messengeru na Rock Rádiu s Martinem. My teďko máme píseň na přání na pořadu a děkuju moc všem, co píšete do Messengeru Rock Rádiu. My teďko máme píseň na přání na pořadu a děkuju moc všem, co píšete do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. Máme píseň na přání na pořadu a děkuju moc všem, co píšete do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. Ani na pořadu a děkuju moc všem, co píšete do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. Já tady děkuju moc všem, co píšete do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. Já tady už mám zprávu do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. Já tady už mám zprávu od Jana o svůj oblíbený song. Já tady už mám zprávu od Janči a Janča je dneska celý song. Já tady už mám zprávu od Janči a Janča je dneska celý den v práci. Já tady už mám zprávu od Janči a Janča je dneska celý den v práci. Mám zprávu od Janči a Janča je dneska celý den v práci. Chtěla by Blackstone Cherry od Janči a Janča je dneska celý den v práci. Chtěla by Blackstone Cherry. White Trash Millionaire a Janča je dneska celý den v práci. Chtěla by Blackstone Cherry. White Trash Millionaire pro všechny. Janča je dneska celý den v práci. Chtěla by Blackstone Cherry. White Trash Millionaire pro všechny. Celý den v práci, chtěla by Blackstone Cherry. White Trash Millionaire pro všechny, co i na práci, chtěla by Blackstone Cherry. White Trash Millionaire pro všechny, co i na neděli musí makat. Blackstone Cherry. White Trash Millionaire pro všechny, co i na neděli musí makat. A já tě zdravím. White Trash Millionaire pro všechny, co i na neděli musí makat. A já tě zdravím, Jančo. Millionaire pro všechny, co i na neděli musí makat. A já tě zdravím, Jančo. Všechny, co musí, co i na neděli musí makat. A já tě zdravím, Jančo, všechny, co musíte makat, samozřejmě i na neděli musí makat. A já tě zdravím, Jančo, všechny, co musíte makat, samozřejmě taky. A Blackstone Cherry musí makat. A já tě zdravím, Jančo, všechny, co musíte makat, samozřejmě taky. A Blackstone makat. A já tě zdravím, Jančo, všechny, co musíte makat, samozřejmě taky. A Blackstone Cherry už za chvíli. Tady. A já tě zdravím, Jančo, všechny, co musíte makat, samozřejmě taky. A Blackstone Cherry už za chvíli tady na Rock Rádiu. Jančo, všechny, co musíte makat, samozřejmě taky. A Blackstone Cherry už za chvíli tady na Rock Rádiu.

0: kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 2 kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 1000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení. Tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupel. Sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen. Procent na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a tkny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Cení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Ahoj, rokeři.
0: Kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Ahoj,
0: a také podlah. Siko.cz.
1: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Fore.
0: Podlah. Siko.cz.
1: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Fore.
0: Siko.cz.
1: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Fore. Rok opeře Praha. Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Fore. Rok opeře Praha se zrodila u... Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Fore. Rok opeře Praha se zrodila u... Rokeři.

0: www.kaus.cz.
1: Přemýšlíte o nové
0: Kaus.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. O nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Kde na nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbené Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci, stylová řešení a na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní

0: Honza Toužínský, zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein. Honza Toužínský, žánty má inteligence. Hororová opera Frankenstein. Honza Toužínský, žánty. Hororová opera Frankenstein. Honza Toužínský, žánty Martin Sluka. Čtvrtková opera Frankenstein. Honza Toužínský, žánty Martin Sluka. Čtvrtek 15. Honza Toužínský, žánty Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19. Toužínský, žánty Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Žánty Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rok opera Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rok opera. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rok opera CZ. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rok opera CZ. 10. v 19 hodin. Rock opera CZ. 19 hodin. Rock opera CZ.
1: Rock hodin.
0: Rock opera CZ.
1: Rock radio.
0: Rock opera CZ.
1: Rock radio.
0: CZ.

Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně nevíte 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých.

0: si to společně užít. A tohle je věc z roku 2001, tak pojďme si to společně užít.
1: Ale, co pak?
0: Věc z roku 2001, tak pojďme si to společně užít.
1: Ale, co pak?
0: Tak pojďme si to společně užít.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek.
0: Společně užít.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky a... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to co pak? Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Z kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis NAV. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Jsme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Zpravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparent bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesk na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesk 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny tou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpoce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy CZ. Jezděte termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy CZ. Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. CZ. Jezděte bez poruchy.
2: Xandria.
1: Jezděte bez poruchy.
2: Xandria.
1: Bez poruchy.
2: Xandria. Symphonic metalová krát. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čekalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires, Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Room Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři Andrea, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. Tři půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer, 15 kapely, jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt, jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt, 15. říjen, Pražský distrikt.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No.
3: Koupíme. Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky. Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky. Pak dostaneš něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky. Pak dostaneš svíčku.
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky. Pak dostaneš svíčku.

0: svíčku a tváří se kysele.
1: Říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vy...
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitky.
0: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitky.
0: Svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Celé.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie. Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat,
1: letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte.
1: Řešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte.
1: Od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva. Co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House.
2: Darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenal. Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každé.
1: Zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitek masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firma. Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firma na zážitky.
2: Dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firma na zážitky.
1: CZ.
2: Pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firma na zážitky.
1: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na
3: firma na zážitky.
1: CZ. Hledejte na
3: firma na zážitky.
1: CZ.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Zážitky.
1: CZ. CZ.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se... Z nabídky 7 dní Peugeot se ne... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiď. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších. Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 370 nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 300 těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nových podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 5 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě 8 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte.
4: 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte.
4: Je 75 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
4: 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
4: Staňte se Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte.
4: Staňte se Peugeotákem. Právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Aujte, jezděte.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký.
4: Jděte. Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký.

Od kapely... Od kapely... Od kapely Queen, no a samozřejmě Freddie Mercury. Od kapely Queen, no a samozřejmě Freddie Mercury jako frontman. Od kapely Queen, no a samozřejmě Freddie Mercury jako front... Od kapely Queen, no a samozřejmě Freddie Mercury jako frontman týhle úžasný... Od kapely Queen, no a samozřejmě Freddie Mercury jako frontman týhle úžasný kapely. Jeho kapely Queen, no a samozřejmě Freddie Mercury jako frontman týhle úžasný kapely. Jeho hlas nezaměnitelný kapely. Jeho hlas nezaměnitelný věc z roku 89. Já vás zdravím z Rockrad. Jeho hlas nezaměnitelný věc z roku 89. Já vás zdravím z Rockrad. Já máme 8:35. Nezaměnitelný věc z roku 89. Já vás zdravím z Rockrad. Já máme 8:39. Já vás zdravím z Rockrad. Já máme 8:35. Doufám, že se máte dobře takhle při ránu. Já vás zdravím z Rockrad, já máme 8:35. Doufám, že se máte dobře takhle při ránu. Z Rockrad, já máme 8:35. Doufám, že se máte dobře takhle při ránu. Na kovárně v Bráníku 8:35. Doufám, že se máte dobře takhle při ránu. Na kovárně v Bráníku určitě 35. Doufám, že se máte dobře takhle při ránu. Na kovárně v Bráníku určitě. Doufám, že se máte dobře takhle při ránu. Na kovárně v Bráníku určitě od Tří sester to si pustíme. Dobře takhle při ránu. Na kovárně v Bráníku určitě od Tří sester to si pustíme Evanescence anebo při ránu. Na kovárně v Bráníku určitě od Tří sester to si pustíme Evanescence anebo na kovárně v Bráníku určitě od Tří sester to si pustíme Evanescence anebo Rammstein. V Bráníku určitě od Tří sester to si pustíme Evanescence anebo Rammstein. Links 2 od Tří sester to si pustíme Evanescence anebo Rammstein. Links 2 drei to si pustíme Evanescence anebo Rammstein. Links 2 drei Evanescence anebo Rammstein. Links 2 drei vier doufám, že mi Duolingo anebo Rammstein. Links 2 drei vier doufám, že mi Duolingo s tím Rammstein. Links 2 drei vier doufám, že mi Duolingo 2 drei vier doufám, že mi Duolingo s tím s tou výslovností německou drei vier doufám, že mi Duolingo s tím s tou výslovností německou pomohlo vier doufám, že mi Duolingo s tím s tou výslovností německou pomohlo tohle doufám, že mi Duolingo s tím s tou výslovností německou pomohlo tohle je věc z roku 2001 tango s tím s tou výslovností německou pomohlo tohle je věc z roku 2001 tak pojďme si to spolu s tou výslovností německou pomohlo tohle je věc z roku 2001 tak pojďme si to společně užít s tou výslovností německou pomohlo tohle je věc z roku 2001 tak pojďme

služby, na které se snadno zvykákem u Kopeckého. Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Více Kopeckého. Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Více na Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Více na Kopecký.cz. Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Více na Kopecký.cz. Služby, na které se snadno zvyká. Více na Kopecký.cz. Rock Radio. Více na Kopecký.cz. Rock Radio. Vdabský.cz. Rock Radio. V dabu nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

0: Firem na Radiohouse staví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Chceme ho postavit volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Chceme ho postavit vlastní pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Chceme ho postavit vlastníma rukama firem na radiohouse.cz. Chceme ho postavit vlastníma rukama
1: vybrat dobrý
0: na radiohouse.cz. Chceme ho postavit vlastníma rukama
1: vybrat dobrý
0: .cz. Chceme ho postavit vlastníma rukama
1: vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat na ho postavit vlastníma rukama
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Vlastníma rukama
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix.
1: Vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte
1: se. Vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix.
1: Materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte
1: vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Sakra.
0: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Sakra.
0: Rozumem, budujte srdcem.
1: Sakra.
0: Budujte srdcem.
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé.
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá.
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přináší.
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přináší.
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přináší. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla. Zakladatel. Přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla. Zakladatel Healthy Office. Masáž regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze. Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně. Zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti z Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a na Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@health přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelář. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelář. praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu. healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu. .eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu.

0: Čechů, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Že my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Uštěn kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na
0: válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a
0: v hrdiny deadlineů.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat včera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a kátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život na víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o tak

0: V Praze, koukám tady ven, máme z Rock Rádia a vás zdraví Martin Melicher, já jsem ve studiu v Praze, koukám tady ven, máme tak ze zdraví Martin Melicher, já jsem ve studiu v Praze, koukám tady ven, máme tak všelijak, doufám Martin Melicher, já jsem ve studiu v Praze, koukám tady ven, máme tak všelijak, doufám, že vy máte ve studiu v Praze, koukám tady ven, máme tak všelijak, doufám, že v Praze, koukám tady ven, máme tak všelijak, doufám, že vy máte nádherný den, ať už tady ven, máme tak všelijak, doufám, že vy máte nádherný den, ať už dneska plánujete. Máme tak všelijak, doufám, že vy máte nádherný den, ať už dneska plánujete cokoliv, vejlet. Všelijak, doufám, že vy máte nádherný den, ať už dneska plánujete cokoliv, vejlet, bejt jenom doma. Doufám, že vy máte nádherný den, ať už dneska plánujete cokoliv, vejlet, bejt jenom doma, anebo makat. Nádherný den, ať už dneska plánujete cokoliv, vejlet, bejt jenom doma, anebo makat. Teď den, ať už dneska plánujete cokoliv, vejlet, bejt jenom doma, anebo makat. Teďko tady pro vás mám dneska plánujete cokoliv, vejlet, bejt jenom doma, anebo makat. Teďko tady pro vás mám cokoliv, vejlet, bejt jenom doma, anebo makat. Teďko tady pro vás mám Nirvánu, Enter Shikari, anebo Limp doma, anebo makat. Teďko tady pro vás mám Nirvánu, Enter Shikari, anebo Limp Bizkit, anebo makat. Teďko tady pro vás mám Nirvánu, Enter Shikari, anebo Limp Bizkit. Teďko tady pro vás mám Nirvánu, Enter Shikari, anebo Limp Bizkit. No a pak vás tady pro vás mám Nirvánu, Enter Shikari, anebo Limp Bizkit. No a pak vás pozvu na nějaký ten koncert. Mám Nirvánu, Enter Shikari, anebo Limp Bizkit. No a pak vás pozvu na nějaký ten koncert, pokud nemáte Enter Shikari, anebo Limp Bizkit. No a pak vás pozvu na nějaký ten koncert, pokud nemáte co dělat Limp Bizkit. No a pak vás pozvu na nějaký ten koncert, pokud nemáte co dělat dneska. No a pak vás pozvu na nějaký ten koncert, pokud nemáte co dělat dneska večer. A pak vás pozvu na nějaký ten koncert, pokud nemáte co dělat dneska večer před pracovním týdnem. Nějaký ten koncert, pokud nemáte co dělat dneska večer před pracovním týdnem, tak určitě, pokud nemáte co dělat dneska večer před pracovním týdnem, tak určitě od Rock Rádia. Máte co dělat dneska večer před pracovním týdnem, tak určitě od Rock Rádia dneska večer před pracovním týdnem, tak určitě od Rock Rádia neodcházejte. Dneska večer před pracovním týdnem, tak určitě od Rock Rádia neodcházejte. Pracovním týdnem, tak určitě od Rock Rádia neodcházejte. Tak určitě od Rock Rádia neodcházejte.
1: Rock Rádio.
0: Od Rock Rádia neodcházejte.
1: Rock Rádio.
0: Neodcházejte.
1: Rock Rádio.
0: Ne.
1: Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu online na TV. Zkrátka celoroční komunikační mix,
1: který vám postaví značku Nova a Eventech. Poslední celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých

0: počasí.
1: Proměnlivá oblačnost.
0: Je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost.
0: Muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost již jen lokální.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost již jen lokální možnost.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost již jen lokální možnost přehánky ráno.
0: Jo. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost již jen lokální možnost přehánky ráno ojedinil výskyt mlhy.
0: Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost již jen lokální možnost přehánky ráno ojedinil výskyt mlhy. Maximálnivá oblačnost již jen lokální možnost přehánky ráno ojedinil výskyt mlhy. Maximální denní teplost již jen lokální možnost přehánky ráno ojedinil výskyt mlhy. Maximální denní možnost přehánky ráno ojedinil výskyt mlhy. Maximální denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia. Ráno ojedinil výskyt mlhy. Maximální denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia. Ojedinil výskyt mlhy. Maximální denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia. Výskyt mlhy. Maximální denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia.
0: Ač
1: maximální denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia.
0: Ač už
1: denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia.
0: Ač už prší.
1: Až 13 stupňů Celsia.
0: Ač už prší.
1: Ne. Stupňů Celsia.
0: Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si. Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete dikt. Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muždej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každých 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio.

Tvůj nový job na tebe čeká právě. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je. Tvůj nový job na tebe čeká právě ten prodej a ukaž, co v tobě je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na Radio House.cz. A ukaž, co v tobě je. Tvůj nový job.

Ezet. Ezet. Ezet. Navy. Nejvyšší čas na Nejvyšší čas navštívit slušný rokový Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Vešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. CZ.

0: Rock Radio Rockovej víkend. Rock Radio Rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás.
0: Rock Radio Rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melich.
0: Rock Radio Rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher. Já jsem ve studiu.
0: Rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher. Já jsem ve studiu v Praze.
0: Rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher. Já jsem ve studiu v Praze. Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher. Já jsem ve studiu.

Nemusíš být pokéro. Nemusíš být pokérovanej, nemusíš být pokérovanej, abys byl rocker. Nemusíš být pokérovanej, abys byl rocker. Nemusíš být pokérovanej, abys byl rocker. Rock je... Nemusíš být pokérovanej, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Musíš být pokérovanej, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro... Pokérovanej, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

Discover.

0: Myslím si, krásný zpěvka, úžasná věc. Kapela Blaze, kterou tady tak často nehraje, myslím si, krásná věc. Kapela Blaze, kterou tady tak často nehraje, myslím si, krásný zpříjemnění toho konce. Blaze, kterou tady tak často nehraje, myslím si, krásný zpříjemnění toho konce víkendu. Tak často nehraje, myslím si, krásný zpříjemnění toho konce víkendu. My teď hraje, myslím si, krásný zpříjemnění toho konce víkendu. My teď ale pokračujeme Boston, krásný zpříjemnění toho konce víkendu. My teď ale pokračujeme Boston, Five Figure Dead, zpříjemnění toho konce víkendu. My teď ale pokračujeme Boston, Five Figure Dead Punch, anebo Within toho konce víkendu. My teď ale pokračujeme Boston, Five Figure Dead Punch, anebo Within víkendu. My teď ale pokračujeme Boston, Five Figure Dead Punch, anebo Within Temptation Stereo. My teď ale pokračujeme Boston, Five Figure Dead Punch, anebo Within Temptation Stereo. Paradise. Pokračujeme Boston, Five Figure Dead Punch, anebo Within Temptation Stereo, Paradise. Boston, Five Figure Dead Punch, anebo Within Temptation Stereo, Paradise. Punch, anebo Within Temptation Stereo, Paradise.
1: Drbis ohrad a
0: Within Temptation Stereo, Paradise.
1: Drbis ohrad a výběhu z
0: Stereo, Paradise.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín.
0: Paradise.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze... Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze žel... Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu. Hrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo.
1: Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo.
1: Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo. Sluníčko svítí.
1: Želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo. Sluníčko svítí, tráva plom. Sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí po. Sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu. I tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu. Asi se snažeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu. Asi se snaží držet tempo. A já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu. Asi se snaží držet tempo s náma želva celý den. Lidi chodí pomalu. Asi se snaží držet tempo s náma želvama. Chodí pomalu. Asi se snaží držet tempo s náma želvama. Asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit. A jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zooparka.
2: Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín.
2: Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
2: Z želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně
2: můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hled
1: Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hledáte adrenalin?
1: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno
1: od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde
1: hodně blízko u zvířat.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde
1: zvířat.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný, okoukaný.
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplně okoukaný.
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku.
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě...
4: Dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: Poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
3: Totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý
3: plnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý
3: kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na

Tublatanka Fénix bez... Tublatanka Fénix... Tublatanka Fénix bez křídel na Rock Rádiu s Martinem. Tublatanka Fénix bez křídel na Rock Rádiu s Martinem. Máme 9.16. Tublatanka Fénix bez křídel na Rock Rádiu s Martinem. Máme 9. Tublatanka Fénix bez křídel na Rock Rádiu s Martinem. Máme 9.16 a já jsem vás chtěl pozvat. Tublatanka Fénix bez křídel na Rock Rádiu s Martinem. Máme 9.16 a já jsem vás chtěl pozvat na nějaký křídel na Rock Rádiu s Martinem. Máme 9.16 a já jsem vás chtěl pozvat na nějaký ten koncert. Konkrétně Rádiu s Martinem. Máme 9.16 a já jsem vás chtěl pozvat na nějaký ten koncert. Konkrétně na koncert. Máme 9.16 a já jsem vás chtěl pozvat na nějaký ten koncert. Konkrétně na koncert. A já jsem vás chtěl pozvat na nějaký ten koncert. Konkrétně na koncert v Eteru Rock Rádia. Vás chtěl pozvat na nějaký ten koncert. Konkrétně na koncert v Eteru Rock Rádia. Rokovej živák. Proto pozvat na nějaký ten koncert. Konkrétně na koncert v Eteru Rock Rádia. Rokovej živák. Ten koncert. Konkrétně na koncert v Eteru Rock Rádia. Rokovej živák. Protože každou neděli od 7 na koncert v Eteru Rock Rádia. Rokovej živák. Protože každou neděli od 7 do 8 koncert v Eteru Rock Rádia. Rokovej živák. Protože každou neděli od 7 do 8 hrajeme jednu živá rokovej živák, protože každou neděli od 7 do 8 hrajeme jednu živáckou desku rokovej živák, protože každou neděli od 7 do 8 hrajeme jednu živáckou desku jednu živák, protože každou neděli od 7 do 8 hrajeme jednu živáckou desku jednu živáckou na 8 hrajeme jednu živáckou desku jednu živáckou nahrávku a zvětšněnou právě tak hrajeme jednu živáckou desku jednu živáckou nahrávku a zvětšněnou právě tak živáckou desku jednu živáckou nahrávku a zvětšněnou právě takhle nepřerušovaně a bez kivu jednu živáckou nahrávku a zvětšněnou právě takhle nepřerušovaně a bez keců od nahrávku a zvětšněnou právě takhle nepřerušovaně a bez keců od 7 do a zvětšněnou právě takhle nepřerušovaně a bez keců od 7 do 8 předtím pracovním zvětšněnou právě takhle nepřerušovaně a bez keců od 7 do 8 předtím pracovním takhle nepřerušovaně a bez keců od 7 do 8 předtím pracovním týdnem a bez keců od 7 do 8 předtím pracovním týdnem v neděli 11. října od 7 do 8 předtím pracovním týdnem v neděli 11. října dneska večer předtím pracovním týdnem v neděli 11. října dneska večer se podíváme pracovním týdnem v neděli 11. října dneska večer se podíváme na kapelu v neděli 11. října dneska večer se podíváme na kapelu Blaze 11. října dneska večer se podíváme na kapelu Blaze konkrétně dneska večer se podíváme na kapelu Blaze konkrétně As Live As It Gets večer se podíváme na kapelu Blaze konkrétně As Live As It Gets jejich nahrávka podíváme na kapelu Blaze konkrétně As Live As It Gets jejich nahrávka na kapelu Blaze konkrétně As Live As It Gets jejich nahrávka úžasná věc kapela Blaze konkrétně As Live As It Gets jejich nahrávka úžasná věc kapela Blaze kterou tady konkrétně As Live As It Gets jejich nahrávka úžasná věc kapela As Live As It Gets jejich nahrávka úžasná věc kapela Blaze kterou tady tak často nehraje myslím si jejich nahrávka úžasná věc kapela Blaze kterou tady tak často nehraje myslím

0: Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přiváží zkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přiváží House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budekát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak
1: budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak si to pěkně
1: 1 metrů nad zemí.
0: A pak si to pěkně se běhnete do
1: zemí.
0: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Mami.
0: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Prostě pořádnej a
0: pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Prostě pořádnej a
0: běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete po.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Firma na zážitek.
1: Pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Firma na zážitek.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ. Sakra.
3: Firma na zážitky.
1: CZ. Sakra.
3: Zážitky.
1: CZ. Sakra. CZ. Sakra.
4: Moje záda.
1: Sakra.
4: Moje záda.
5: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
1: Sakra.
4: Moje záda.
5: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
1: Sakra.
4: Moje záda.
5: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto při
1: na.
5: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, v Brně. Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, v Brně nebo hotel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům fyzio ve vaší kanceláři v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení v Pravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenář přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenář healthyoffice.cz a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenář healthyoffice.eu následků sedavé práce.

0: Napište nám na praha@healthyoffice.eu. Napište nám na praha@healthyoffice.eu. Protože my měníme kancelářské. Napište nám na praha@healthyoffice.eu. Protože my měníme kancelářské. praha@healthyoffice.eu. Protože my měníme kancelářské válečníky. healthyoffice.eu. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadoffice.eu. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. My měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Rock Radio.
0: Kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Rock Radio.
0: Válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Rock Radio.
0: Deadlineů.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

DABu i FM nebo v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

Pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. A končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu vedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rok, pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend, co vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend, co nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná.

Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhne pátek večer a končí v

0: Iné kafe, vzpomínky na budoucnost. Iné kafe, vzpomínky na budoucnost. Iné kafe, vzpomínky na budoucnost. Iné kafe, vzpomínky na budoucnost. A z roku 2003, ano, to byly vzpomínky na budoucnost. A z roku 2003, ano, to byla naše bratě a zosnost. A z roku 2003, ano, to byla naše bratě ze Slovenska. A z roku 2003, ano, to byla naše bratě ze Slovenska. 9:30. A z roku 2003, ano, to byla naše bratě ze Slovenska. 9:36. A z roku 2003, ano, to byla naše bratě ze Slovenska. 9:36 na Rock Rádiu s Martinem. 9:36 na Rock Rádiu s Martinem. A dneska máme 11. 10. Doufám, že se máte dobře. A já jsem tady ve studiu v Praze. Koukám ven. 10. Doufám, že se máte dobře. A já jsem tady ve studiu v Praze. Koukám ven. Myslím si, že to pořád je v pohodě.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Sektor G.

0: smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Vet můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Tak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Když uvidíte Albert.
1: www.bezkempu.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazit.
1: www.bezkempu.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné.
1: Kempu.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější net. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Jihočeské máslo, ne, levnější nehledejte. Tento týden u nás Jihočeské máslo 200, nehledejte. Tento týden u nás Jihočeské máslo 250 gramů s abte. Tento týden u nás Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Za týden u nás Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Za 34 české máslo 250 gramů s apkou. Za 34,90. 250 gramů s apkou. Za 34,90. A vepřová panenská gramů s apkou. Za 34,90. A vepřová panenská apkou. Za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 120. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albertčková kilo pouze za 129,90. Albert dle srovnání k kilo pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30 za 129,90. Albert dle srovnání k 30.9.90. Albert dle srovnání k 30.9. Albert dle srovnání k 30.9. Albert dle srovnání k 30.9. Srovnání k 30.9.
3: Hledáte
1: 30.9.
3: Hledáte spolehlivý vůz. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasno. Hledáte spolehlivý vůz, který. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
4: U Autopoliv Praha.
3: Spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
4: U Autopoliv Praze a Příbrami.
3: Jasnou historii a perfektní technický stav.
4: U Autopoliv Praze a Příbrami na vás čeká
3: perfektní technický stav.
4: U Autopoliv Praze a Příbrami na vás čeká široký
3: stav.
4: U Autopoliv Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. Autopoliv Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý
4: Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný.
4: Na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte
4: široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte
4: prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete
3: původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozu na auto-police.cz
4: i výhodné financování.
3: Nabídka vozu na auto-police.cz. Autopoli, váš auto.

0: Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Z. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Rock Radio.
0: Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Rock Radio.
0: Praze a Příbrami.

Είναι καφές που μι... Είναι καφές που μιλούν για την μέλλον.

smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.

FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Roku i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Na radia.cz. Rock Radio. A .cz. Rock Radio. CZ.

0: S. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlčka
0: jeho výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz.
0: Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz.
0: S. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz.
0: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner
0: pítě vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Rock Radio.
1: CZ. Partner pro vaši zahradu.
2: Rock Radio.
1: Pro vaši zahradu.

0: Už nemusí... Skonto nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetří... Skonto nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový... Skonto nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až dojdete na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí zítek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získá. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, slevu máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, slevu 50, do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, slevu 50% z každých 10 prodejnách a na e-shopu skonto.cz, slevu 50% z každých 10 tisíc na e-shopu skonto.cz, slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. CZ, slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodu 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Zahrádkář se raduje.
0: Kupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na
0: slevy u obchodníka.
1: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co...
0: Díka.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafid raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už
1: na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík
1: nebo e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu. Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitou. Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitní nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce a připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevně na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy produkty od českého výrobce Agro.cs.

rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se šní rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Radio.cz. Radio.cz.

0: Rokovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví.
0: Rock Rádio, Rokovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin.
0: Rock Rádio, Rokovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher.
0: Rock Rádio, Rokovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher. Máme za pár vteřin.
0: Rokovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher. Máme za pár vteřin 10. Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher. Máme za pár vteřin 10. dopoledne. Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher. Máme za pár vteřin 10. dopoledne. Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher. Máme za pár vteřin 10. dopoledne v neděli 11. 10. Martin Melicher. Máme za pár vteřin 10. dopoledne v neděli 11. 10. Dneska máme za pár vteřin 10. dopoledne v neděli 11. 10. Dneska má svátek Andrej. Pár vteřin 10. dopoledne v neděli 11. 10. Dneska má svátek Andrej 10. dopoledne v neděli 11. 10. Dneska má svátek Andrej, takže pokud 11. 10. Dneska má svátek Andrej, takže pokud nějakýho takového rockera znáte, a tím 10. Dneska má svátek Andrej, takže pokud nějakýho takového rockera znáte, a tím má svátek Andrej, takže pokud nějakýho takového rockera znáte, a tím ještě jednou opakuju, Andreje, že pokud nějakýho takového rockera znáte, a tím ještě jednou opakuju, Andreje rockera znáte, a tím ještě jednou opakuju, Andreje rockera znáte. Rockera znáte, a tím ještě jednou opakuju, Andreje rockera znáte, a tím ještě jednou opakuju, Andreje rockera znáte, tak mu určitě popřejte něco, ještě jednou opakuju, Andreje rockera znáte, tak mu určitě popřejte něco k svátku, dáme si teďko, opakuju, Andreje rockera znáte, tak mu určitě popřejte něco k svátku, dáme si teďko píseň na přání, rockera znáte, tak mu určitě popřejte něco k svátku, dáme si teďko píseň na přání, pošlete mi, tak mu určitě popřejte něco k svátku. Dáme si teďko píseň na přání, pošlete mi nějakou zprávu do mailu, přijďte něco k svátku. Dáme si teďko píseň na přání, pošlete mi nějakou zprávu do messengeru. Dáme si teďko píseň na přání, pošlete mi nějakou zprávu do messengeru Rock Rádia, napište si. Dáme si teďko píseň na přání, pošlete mi nějakou zprávu do messengeru Rock Rádia, napište si o svůj oblíbený song na přání, pošlete mi nějakou zprávu do messengeru Rock Rádia, napište si o svůj oblíbený song a pošlete mi nějakou zprávu do messengeru Rock Rádia, napište si o svůj oblíbený song a pošlete to komu nějakou zprávu do messengeru Rock Rádia, napište si o svůj oblíbený song a pošlete to komu zprávu do messengeru Rock Rádia, napište si o svůj oblíbený song a pošlete to komukoli budete chtít rádia, napište si o svůj oblíbený song a pošlete to komukoli budete chtít, napište si o svůj oblíbený song a pošlete to komukoli budete chtít, all time low Red Hot Chili Peppers song a pošlete to komukoli budete chtít, all time low Red Hot Chili Peppers ano Proteus bude nás, pošlete to komukoli budete chtít. All time low Red Hot Chili Peppers ano Proteus bude nás slyšet komukoli budete chtít. All time low Red Hot Chili Peppers ano Proteus bude nás slyšet a hned potom budete chtít. All time low Red Hot Chili Peppers ano Proteus bude nás slyšet a hned potom píseň. All time low Red Hot Chili Peppers ano Proteus bude nás slyšet a hned potom píseň podle vás. Red Hot Chili Peppers ano Proteus bude nás slyšet a hned potom píseň podle vás. Ano Proteus bude nás slyšet a hned potom píseň podle vás. Nás slyšet a hned potom píseň podle vás.
0: Rock Rádio.
1: A hned potom píseň podle vás.
0: Rock Rádio.
1: Píseň podle vás.
0: Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: Rádio. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost.
0: Zika. Rock Rádio. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost je jen lokální možnost přehánky.
0: Rock Rádio. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost je jen lokální možnost přehánky zhruba 30.
0: Jo. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost je jen lokální možnost přehánky
0: zhruba 30.
1: Proměnlivá oblačnost je jen lokální možnost přehánky zhruba 30% ráno. Proměnlivá oblačnost je jen lokální možnost přehánky zhruba 30% ráno. Stále ojediněle je jen lokální možnost přehánky zhruba 30% ráno. Stále ojediněle výskyt mlh. Není možnost přehánky zhruba 30% ráno. Stále ojediněle výskyt mlh. Maximální denní přehánky zhruba 30% ráno. Stále ojediněle výskyt mlh. Maximální denní 30% ráno. Stále ojediněle výskyt mlh. Maximální denní teploty 9 až 13 cent ráno. Stále ojediněle výskyt mlh. Maximální denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia. Stále ojediněle výskyt mlh. Maximální denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia. Ojediněle výskyt mlh. Maximální denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia. Maximální denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia.
0: Ať už prší, nebo...
1: Maximální denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia.
0: Ať už prší...
1: 9 až 13 stupňů Celsia.
0: Ať už prší, nebo paří slunce...
1: stupňů Celsia.
0: Ať už prší, nebo paří slunce...
1: Celsia.
0: Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika.

www.radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit .cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovirad. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovirad. Čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovirad.cz. Slušný

Nemusíš být rebelka. Nemusíš být rebelka, abys byla Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika. Belka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

0: Jako píseň na přání, já se tady koukám do Messengeru. My máme teďko píseň na přání, já se tady koukám do Messengeru do krále. My máme teďko píseň na přání, já se tady koukám do Messengeru do krále a mám tady zprávu. My máme teďko píseň na přání, já se tady koukám do Messengeru do krále a mám tady zprávu od. Máme teďko píseň na přání, já se tady koukám do Messengeru do krále a mám tady zprávu od Jančani, já se tady koukám do Messengeru do krále a mám tady zprávu od Janči. Ahoj ke všem, tady koukám do Messengeru do krále a mám tady zprávu od Janči. Ahoj ke všem do rády a přeji klidnou Messengeru do krále a mám tady zprávu od Janči. Ahoj ke všem do rády a přeji klidnou neděli. Přála bych si zahrát zprávu od Janči. Ahoj ke všem do rády a přeji klidnou neděli. Přála bych si zahrát Velvet Revolver od Janči. Ahoj ke všem do rády a přeji klidnou neděli. Přála bych si zahrát Velvet Revolver. Ahoj ke všem do rády a přeji klidnou neděli. Přála bych si zahrát Velvet Revolver jakoukoliv do rády a přeji klidnou neděli. Přála bych si zahrát Velvet Revolver jakoukoliv skladbu od klidnou neděli. Přála bych si zahrát Velvet Revolver jakoukoliv skladbu od nich pro Pavla. Přála bych si zahrát Velvet Revolver jakoukoliv skladbu od nich pro Pavla za včerejší den, který mě připravil. Velvet Revolver, jakoukoliv skladbu od nich pro Pavla za včerejší den, který mě připravil k mým narozeninám. Jakoukoliv skladbu od nich pro Pavla za včerejší den, který mě připravil k mým narozeninám. Jakoukoliv skladbu od nich pro Pavla za včerejší den, který mě připravil k mým narozeninám. Díky moc. Od nich pro Pavla za včerejší den, který mě připravil k mým narozeninám. Díky moc. Já moc Jančo děkuju za včerejší den, který mě připravil k mým narozeninám. Díky moc. Já moc Jančo děkuju včerejší den, který mě připravil k mým narozeninám. Díky moc. Já moc Jančo děkuju tobě, opravil k mým narozeninám. Díky moc. Já moc Jančo děkuju tobě, opožděně teda mým narozeninám. Díky moc. Já moc Jančo děkuju tobě, opožděně teda všechno nejlepší. Díky moc. Já moc Jančo děkuju tobě, opožděně teda všechno nejlepší i díky moc. Já moc Jančo děkuju tobě, opožděně teda všechno nejlepší. Já moc Jančo děkuju tobě, opožděně teda všechno nejlepší. I právě tobě, ano. Děkuju tobě, opožděně teda všechno nejlepší. I právě tobě, ano. Velvet Revolver, tobě, opožděně teda všechno nejlepší. I právě tobě, ano. Velvet Revolver tady mám tady grave všechno nejlepší. I právě tobě, ano. Velvet Revolver tady mám tady Grave Dancer z roku 2000 nejlepší. I právě tobě, ano. Velvet Revolver tady mám tady Grave Dancer z roku 2000. I právě tobě, ano. Velvet Revolver tady mám tady Grave Dancer z roku 2007, doufám, že právě tobě, ano. Velvet Revolver tady mám tady Grave Dancer z roku 2007, doufám, že se ti tahle píseň. Velvet Revolver tady mám tady Grave Dancer z roku 2007, doufám, že se ti tahle píseň líbí, tak to tady mám tady Grave Dancer z roku 2007, doufám, že se ti tahle píseň líbí, tak to je ještě můj Grave Dancer z roku 2007, doufám, že se ti tahle píseň líbí, tak to je ještě můj dárek takhle k narozeninám. 2007, doufám, že se ti tahle píseň líbí, tak to je ještě můj dárek takhle k narozeninám. Doufám, že se ti tahle píseň líbí, tak to je ještě můj dárek takhle k narozeninám. No a rokeři, nebojte se, na koho tahle píseň líbí, tak to je ještě můj dárek takhle k narozeninám. No a rokeři, nebojte se, na koho se nedostalo. Líbí, tak to je ještě můj dárek takhle k narozeninám. No a rokeři, nebojte se, na koho se nedostalo za další dvě hodiny. To je ještě můj dárek takhle k narozeninám. No a rokeři, nebojte se, na koho se nedostalo za další dvě hodiny. Další takhle k narozeninám. No a rokeři, nebojte se, na koho se nedostalo za další dvě hodiny. Další píseň na přání. No a rokeři, nebojte se, na koho se nedostalo za další dvě hodiny, další píseň na přání. Nebojte se, na koho se nedostalo za další dvě hodiny, další píseň na přání.
1: Itálie.
0: Koho se nedostalo za další dvě hodiny, další píseň na přání.
1: Itálie.
0: Za další dvě hodiny, další píseň na přání.
1: Itálie, která chutná.
0: Další píseň na přání.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodej
0: na přání.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Ite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraný Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraný.

0: přímo z italských vinařství. Italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu právě vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním sousu vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním sousu, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. Vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. Hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
1: Jsou dny dobré.
0: Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
1: Jsou dny dobré. Lepší
0: Itálii. www.lavite.cz
1: Jsou dny dobré.
0: www.lavite.cz
1: Jsou dny dobré. Lepší. A pak jsou tu ale.
0: Lavite.cz
1: Jsou dny dobré. Lepší. A pak jsou tu. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákup. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky. Pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky drůbeží. Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky drůbeží výběr 72. Nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky drůbeží výběr 7 na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13%. Nyní šeba kapsičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13%. Za kapsičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13%. Za 759 drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13%. Za 759 korun. Allegro Day 72 kusů se slevou 13%. Za 759 korun. Allegro Days jen do 18. říjnu se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října. 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října. 59 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Ať už jste kde korun.
1: Allegro Days jen do 18. října.
2: Ať už jste kdekoliv, poslouchej
1: Days jen do 18. října.
2: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio
1: 18. října.
2: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci. Kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Kdekoliv Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. V mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Aplikaci radia.cz.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu, kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 na CZ slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodních procent z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slev dých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Jsem horsk.
3: Cna.

0: kupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Jsem horská gorila.
0: Kupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Šálek obdy u obchodníka.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Šálek obyčejné kávy u obchodníka.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Šálek obyčejné kávy.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
1: Gorila z Ugandy.
0: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek
1: z Ugandy.
0: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská.
0: Šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila.
0: Ne kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila.
0: Pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: I horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka Outdoorilla.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bush.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorové
1: gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
1: Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Pades se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého baletu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte s coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5 hvězd z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5 hvězdičkovou kávu. Ní věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorila na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman, pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.com. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. I na www.bushman.cz.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: www.bushman.cz.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: cz.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen si. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete po kuchyni. Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová. Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější.

nejoblíbenější trendy. .cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní Grafit, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický na inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně nejší trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20 nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 1000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko, stylová řešení vašich koupelen sleva 20% na všechny podlahy Siko, stylová řešení vašich koupelen 10% na všechny podlahy Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také na všechny podlahy Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah podlahy Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah Siko.cz řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah Siko.cz Ahoj rokeři koupelen, kuchyní a také podlah Siko.cz Ahoj rokeři, zdraví a také podlah Siko.cz Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest podlah Siko.cz Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest Siko.cz Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest V rok opeře Praha se zrodila Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest V rok opeře Praha se zrodila umělá intelekt Ahoj rokeři, zdraví vás

Scorpion. Scorpions. Scorpions, you and I. Scorpions, you and I. Scorpions, you and I. Scorpions, you and I. Scorpions, you and I. Narukrát, you and I. Narukrát s Martinem. I. Narukrát s Martinem. Narukrát s Martinem. Narukrát s Martinem. Narukrát s Martinem. My máme tady s Martinem. My máme teďko píseň na... My máme teďko píseň na přání a se tady... My máme teď

0: Eliza Toužinský, Žán umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein. Honza Toužinský, Žán T. Martin Slugence. Hororová opera Frankenstein. Honza Toužinský, Žán T. Martin Sluka. Hororová opera Frankenstein. Honza Toužinský, Žán T. Martin Sluka. Čtvrtek 15. opera Frankenstein. Honza Toužinský, Žán T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. Honza Toužinský, Žán T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19. Žán T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Žán T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera C. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ. 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ. 19 hodin. Rock opera CZ.
1: Rock.
0: 15 hodin.
2: Rock opera CZ.
1: Rock Radio.
2: Rock opera CZ.
1: Rock Radio.
2: Opera CZ.

0: Zlíně. Sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoleto. Sobotu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoleto. Lístky uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoleto. Lístky na hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoleto. Lístky na rockový rádio Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoleto. Lístky na rockový rádio CZ. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rockový rádio CZ. Plnoletost. Lístky na rockový rádio CZ. Lístky na rockový rádio CZ.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Vít i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeř. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz. Elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz. Kouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz. Dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz.
2: Rok má být tvrdý.
1: Více na minijeřabzlin.cz.
2: Rok má být tvrdý. A beton.
1: Abzlin.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Rok má být tvrdý a beton taky. Fero. Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba. Být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. A pevná zeď. Ferobet.cz. CZ.

Ale my na sebe po 18 rokra... Ale my na sebe po 18 rok rádia radši... Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude... Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej... Rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej... Radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej... Nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej mejdan. Budeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej mejdan. Bude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny. Týlach. Ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny. Tým rádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny. Tým rok rádia. Slušný rok mejdan. Tři ostrý český skupiny. Tým rok rádia, slušný rockerky, křestka. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Rky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na naši... Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Tak od překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Tak si lámejte ním. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Tak si lámejte. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se najdete na našich sociálních sítích. Tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme v sociálních sítích. Tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale. Tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart

Další rok je za náma a Rock Radio oslaví... Další rok je za náma a Rock Radio oslaví plno... Další rok je za náma a Rock Radio oslaví plnoletost 8... Další rok je za náma a Rock Radio oslaví plnoletost 18 let vás... Další rok je za náma a Rock Radio oslaví plnoletost 18 let vás zásobujeme... ...náma a Rock Radio oslaví plnoletost 18 let vás zásobujeme... ...radio oslaví plnoletost 18 let vás zásobujeme slušným rokem... A to je třeba letost 18 let vás zásobujeme slušným rokem. A to je třeba řádně oslavit. 18 let vás zásobujeme slušným rokem. A to je třeba řádně oslavit letos. Zásobujeme slušným rokem. A to je třeba řádně oslavit letos. 18 dní si zaslouží pořádem. A to je třeba řádně oslavit letos. 18 dní si zaslouží pořádný mejden. To je třeba řádně oslavit letos. 18 dní si zaslouží pořádný mejden a tak jsme se posně oslavit letos. 18 dní si zaslouží pořádný mejden a tak jsme se posunuli z Plzně letos. 18 dní si zaslouží pořádný mejden a tak jsme se posunuli z Plzně do větších prostor. 18 dní si zaslouží pořádný mejden a tak jsme se posunuli z Plzně do větších prostor, konkrétně dožej pořádný mejden a tak jsme se posunuli z Plzně do větších prostor, konkrétně do Zlína. A tak jsme se posunuli z Plzně do větších prostor, konkrétně do Zlína, kde v sobotu 7. posunuli z Plzně do větších prostor, konkrétně do Zlína, kde v sobotu 7. listopadu ovládne do větších prostor, konkrétně do Zlína, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu do větších prostor, konkrétně do Zlína, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datard. Listopadu ovládneme sportovní halu Datard. Těšte se na tváře Rock Radia, já tam budu taky. Jsme sportovní halu Datard. Těšte se na tváře Rock Radia, já tam budu taky. Slušní rockerky halu Datard. Těšte se na tváře Rock Radia, já tam budu taky. Slušní rockerky, křest kalendářů a hlavně Datard. Těšte se na tváře Rock Radia, já tam budu taky. Slušní rockerky, křest kalendářů a hlavně tři. Těšte se na tváře Rock Radia, já tam budu taky. Slušní rockerky, křest kalendářů a hlavně tři skvělý český kládia. Já tam budu taky, slušní rockerky, křest kalendářů a hlavně tři skvělý český kapely, který... Já tam budu taky, slušní rockerky, křest kalendářů a hlavně tři skvělý český kapely, který zná... Slušní rockerky, křest kalendářů a hlavně tři skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání. Křest kalendářů a hlavně tři skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání. Kalendářů a hlavně tři skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání. No a jak bývá tři skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání. No a jak bývá tradicí, tak kapely, který znáte z našeho vysílání. No a jak bývá tradicí, tak my vám to nebudeme. Znáte z našeho vysílání. No a jak bývá tradicí, tak my vám to nebudeme prozrazovat z našeho vysílání. No a jak bývá tradicí, tak my vám to nebudeme prozrazovat jaký lání. No a jak bývá tradicí, tak my vám to nebudeme prozrazovat jaký kapely zahrajou. Vy se ale můžete... No a jak bývá tradicí, tak my vám to nebudeme prozrazovat jaký kapely zahrajou. Vy se ale můžete podívat, tak my vám to nebudeme prozrazovat jaký kapely zahrajou. Vy se ale můžete podívat na rok, to nebudeme prozrazovat, jaký kapely zahrajou. Vy se ale můžete podívat na rokovýradio.cz na naší zrazovat, jaký kapely zahrajou. Vy se ale můžete podívat na rokovýradio.cz, jaký kapely zahrajou. Vy se ale můžete podívat na rokovýradio.cz na naší grafiku. A myslím si, že zahrajou. Vy se ale můžete podívat na rokovýradio.cz na naší grafiku. A myslím si, že z toho vy ale můžete podívat na rokovýradio.cz na naší grafiku. A myslím si, že z toho vy všívat na rokovýradio.cz na naší grafiku. A myslím si, že z toho vy.cz na naší grafiku. A myslím si, že z toho vy všímavější dokážete vidět grafiku. A myslím si, že z toho vy všímavější dokážete vydedukovat, který... A myslím si, že z toho vy všímavější dokážete vydedukovat, který tři kapely... Myslím si, že z toho vy všímavější dokážete vydedukovat, který tři kapely zahrají. Toho vy všímavější dokážete vydedukovat, který tři kapely zahrajou. Dokážete vydedukovat, který tři kapely zahrajou. Samozřejmě příští týden dokážete vydedukovat, který tři kapely zahrajou. Samozřejmě příští týden se můžete těšit na kalendář, který tři kapely zahrajou. Samozřejmě příští týden se můžete těšit na kalendář se slušnýma. Samozřejmě příští týden se můžete těšit na kalendář se slušnýma rockerkama a kalendáře Rock Radia sice oficiálně. Příští týden se můžete těšit na kalendář se slušnýma rockerkama a kalendáře Rock Radia sice oficiálně pochříme, až se těšit na kalendář se slušnýma rockerkama.

0: a kalendáře Rokráda sice oficiálně pochříme až na narozeninách se slušnýma rockerkama a kalendáře Rokráda sice oficiálně pochříme až na narozeninách a doprodej rockerkama a kalendáře Rokráda sice oficiálně pochříme až na narozeninách a do prodeje půjdou 9. a kalendáře Rokráda sice oficiálně pochříme až na narozeninách a do prodeje půjdou 9. kalendáře Rokráda sice oficiálně pochříme až na narozeninách a do prodeje půjdou 9. listopadu, ale se oficiálně pochříme až na narozeninách a do prodeje půjdou 9. listopadu, ale pokud už se nemůžete dočkat, mrkněte až na narozeninách a do prodeje půjdou 9. listopadu, ale pokud už se nemůžete dočkat, mrkněte na naše socky a do prodeje půjdou 9. listopadu, ale pokud už se nemůžete dočkat, mrkněte na naše socky a do prodeje půjdou 9. listopadu, ale pokud už se nemůžete dočkat, mrkněte na naše socky 9. listopadu, ale pokud už se nemůžete dočkat, mrkněte na naše socky a taky na pokud už se nemůžete dočkat, mrkněte na naše socky a taky na slušný do slušný party na rokový rádio. Dočkat, mrkněte na naše socky a taky na slušný do slušný party na rokový rádio. Mrkněte na naše socky a taky na slušný do slušný party na rokový rádio. Do slušný party na rokový rádio. CZ. Čeká tam na vás totiž. Každopádně teďko budou lístky už za 890, v listopadu za 990, takže s nákupem.
1: Padají vám vlasy. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vyšampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpa posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a my pokračujeme.
1: Dávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a my pokračujeme. No a my pokračujeme Def Leppard, Stone Sour nebo Linkin Park.
2: Ale, co pak?
0: My pokračujeme Def Leppard, Stone Sour nebo Linkin Park.
2: Ale.
0: Stone Sour nebo Linkin Park.
2: Ale, co pak? Pískají bar. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8, zveme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparent bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Tom s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Tou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezny kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Napovím ti. Mluvíme.
3: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
3: Informační uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
3: Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
4: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
3: Informační služby?
4: Ne,
3: nabíráš. Jdeme na to?
4: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
3: Informační služby?
4: Ne.
3: Jdeme na to?
4: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
3: Informační

0: Služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí. Ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem. Lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty. Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená. Už tady nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady. A skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek?
1: Stav.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek?
1: Správně, uhodlo si. Naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek?
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600
1: salonek. Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu
1: správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Objevte přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Sedíš celý den
0: na letišti.cz.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zaš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď razítko a pojď s námi. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat. A pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš rádio a žít nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe.

0: vše spokojenost.
1: Kazbet, a v čem jsou jiní?
0: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za sust.
1: Kazbet, a v čem jsou jiní?
0: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekám
1: jsou jiní.
0: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. To přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní
0: měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
0: Kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet, český výrobce kvalitních
0: ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet, český výrobce kvalitních
0: poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin.
1: Skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned.
1: Jdu tam volat.
2: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Se kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Na míru a hned. Kazbet.cz. Zatímco všichni Kazbet.cz. Zatímco všichni ještě spí. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Vím, co všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Ty víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max, se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od... Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a... Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akun a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akunářadí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akunářadí Hilti. Protože pro... Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akunářadí Hilti. Protože profíci... Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akunářadí Hilti. Protože profíci vědí. A vyzkoušej akunářadí Hilti. Protože profíci vědí. I akunářadí Hilti. Protože profíci vědí. Hilti. Protože profíci vědí. Protože profíci vědí. Rok, protože profíci vědí. Rok Rádio. Vědí. Rok Rádio.

0: právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Ceny střech jsou šílené.
0: Teď na radiohouse.cz.
1: Ceny střech jsou šílený a termín v
0: radiohouse.cz.
1: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš. Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu?
2: Já jak...
1: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu?
2: Já jako řemeslník beru...
1: Střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu?
2: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet
1: a na... A termín v nedohlednu nemáš nějakou radu?
2: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet...
1: Nedohlednu nemáš nějakou radu?
2: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet a naprostá spokojenost.
1: Kazbkou radu?
2: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet a naprostá spokojenost.
1: Kazbet a v...
2: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet a naprostá spokojenost.
1: Kazbet a
2: Solník beru vše ukaz bet a naprostá spokojenost.
1: Kazbet a v čem jsou jiní?
3: Jsou to přímí výrobci.
2: Ukaz bet a naprostá spokojenost.
1: Kazbet a v čem jsou jiní?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock Radio CZ.

0: děti i dospělé.
1: Dýně si u nás můžete i koupit. Navaření.
0: Ta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
1: Dýně si u nás můžete i koupit. Navaření i
0: vy pro děti i dospělé.
1: Dýně si u nás můžete i koupit. Navaření i podzimní výzdobu.
0: A když vám
1: i dospělé.
0: Dýně
1: si u nás můžete i koupit. Navaření i podzimní výzdobu.
0: A když vám v tom všem vyhlád.
1: Dýně si u nás můžete i koupit. Navaření i podzimní výzdobu.
0: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás.
1: Můžete i koupit. Navaření i podzimní výzdobu.
0: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýň.
1: Navaření i podzimní výzdobu.
0: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč.
1: Dýň i podzimní výzdobu.
0: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka,
1: dýň.
0: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito. Vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito. Čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky. A třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dýňový koláč, dýňová polévka.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednou. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Musíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí zbytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejna. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50%. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50%. Získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 nách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku CZ slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodní 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě.
0: Slevy u obchodníka.
1: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení.
1: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení.
1: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání. Přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, foto.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky.
2: Ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní
2: dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy. Malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti. Ani dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně
1: stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit.
1: Fotokoutky a spousta podzimní zábavy.

0: dokonce i dýňové kafe. Dýto, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový
0: noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj.
0: Dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
1: Na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Profi voda.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Profi voda.
0: Originál, který poznáte chutí.
2: Profi voda. Stousen.
0: Který poznáte chutí.
2: Profi voda. Stousen. Nemusíte.
0: Te chutí.

můžete diktovat, ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. V 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rok rád každého počasí.

dabu i Rock Radio. V dabu i Rock Radio. V dabu i FM nebo na Rádio Rock Radio. V dabu i FM nebo na Rádio. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Radia.cz. Radia.cz.

0: dohoda.
1: Kvalitní vrtané.
0: Musíte bát, jak sněla dohoda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč.
0: Bát, jak sněla dohoda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou za...
0: Sněla dohoda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Rock Radio.
1: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Rock Radio.
1: Zárukou. Profivoda.cz.
2: Rock Radio.
1: Oda.cz.

0: Z Rock Rádia vás...
1: Rock Rádio, rockovej víkend.
0: Z Rock Rádia vás zdravím, Martin...
1: Rock Rádio, rockovej víkend.
0: Z Rock Rádia vás zdravím, Martin...
1: Rádio, rockovej víkend.
0: Z Rock Rádia vás zdravím, Martin Melicher, já jsem ve studiu v Praze. No.
1: Rockovej víkend.
0: Z Rock Rádia vás zdravím, Martin Melicher, já jsem ve studiu v Praze, no a vy... Z Rock Rádia vás zdravím, Martin Melicher, já jsem ve studiu v Praze, no a vy samozřejmě posloucháte Rock Rádio. Rock Rádia vás zdravím, Martin Melicher, já jsem ve studiu v Praze, no a vy samozřejmě posloucháte Rock Rádio. Martin Melicher, já jsem ve studiu v Praze, no a vy samozřejmě posloucháte Rock Rádio, pořádnou rockovou muziku. Jako já jsem ve studiu v Praze, no a vy samozřejmě posloucháte Rock Rádio, pořádnou rockovou muziku. Jako Toma Praze, no a vy samozřejmě posloucháte Rock Rádio, pořádnou rockovou muziku. Jako Toma Petyho Hard, samozřejmě posloucháte Rock Rádio, pořádnou rockovou muziku. Jako Toma Petyho Hardcore Superstar nebo Offspring, máte Rock Rádio pořádnou rockovou muziku. Jako Toma Petyho Hardcore Superstar nebo pořádnou rockovou muziku. Jako Toma Petyho Hardcore Superstar nebo Offspring, jenom takhle na začátek. Jako Toma Petyho Hardcore Superstar nebo Offspring, jenom takhle na začátek. Já jsem tady pro jako Toma Petyho Hardcore Superstar nebo Offspring, jenom takhle na začátek. Já jsem tady pro vás dneska až dojetyho Hardcore Superstar nebo Offspring, jenom takhle na začátek. Já jsem tady pro vás dneska až dojedný, to znamená Superstar nebo Offspring, jenom takhle na začátek. Já jsem tady pro vás dneska až do Offspring, jenom takhle na začátek. Já jsem tady pro vás dneska až do jedný, to znamená ještě času dost, jenom takhle na začátek. Já jsem tady pro vás dneska až do jedný, to znamená ještě času dost, písně na přání budou taky začátek. Já jsem tady pro vás dneska až do jedný, to znamená ještě času dost, písně na přání budou taky. No a já vás pozval. Jsem tady pro vás dneska až do jedný, to znamená ještě času dost, písně na přání budou taky. No a já vás pozval na nějaký až do jedný, to znamená ještě času dost, písně na přání budou taky. No a já vás pozval na nějaký ten koncert. A ještě času dost, písně na přání budou taky. No a já vás pozval na nějaký ten koncert, protože to si budem. Let času dost, písně na přání budou taky. No a já vás pozval na nějaký ten koncert, protože to si budem. Léto je sice přání budou taky. No a já vás pozval na nějaký ten koncert, protože to si budem. Léto je sice za náma, ale koncert. No a já vás pozval na nějaký ten koncert, protože to si budem. Léto je sice za náma, ale koncertujem. Pozval na nějaký ten koncert, protože to si budem. Léto je sice za náma, ale koncertujem mnoho. Ten koncert, protože to si budem. Léto je sice za náma, ale koncertuje mnoho. A tak vám asi, protože to si budem. Léto je sice za náma, ale koncertuje mnoho. A tak vám aspoň můžu dát nějaký tém. Léto je sice za náma, ale koncertuje mnoho. A tak vám aspoň můžu dát nějaký tipy, kam se sice za náma, ale koncertuje mnoho. A tak vám aspoň můžu dát nějaký tipy, kam se podívat. Ale koncertuje mnoho. A tak vám aspoň můžu dát nějaký tipy, kam se podívat. Koncertuje mnoho. A tak vám aspoň můžu dát nějaký tipy, kam se podívat. A tak vám aspoň můžu dát nějaký tipy, kam se podívat.
1: Rock Rádio.
0: Tipy, kam se podívat.
1: Rock Rádio.
0: Dívat.
1: Rock Rádio.

0: počasí. Ok je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost je
0: muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost je jen lokální možnost.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost je jen lokální možnost přehánky.
0: Jo. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost je jen lokální možnost přehánky. Teď už by neměly být.
0: Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost je jen lokální možnost přehánky. Teď už by neměly být. Proměnlivá oblačnost je jen lokální možnost přehánky. Teď už by neměly být ani mlhy. Maximální denní teploty je jen lokální možnost přehánky. Teď už by neměly být ani mlhy. Maximální denní teploty je denní možnost přehánky. Teď už by neměly být ani mlhy. Maximální denní teploty 9 až 13. Teď už by neměly být ani mlhy. Maximální denní teploty 9 až 13 stupňů nad nulou. Teď už by neměly být ani mlhy. Maximální denní teploty 9 až 13 stupňů nad nulou. Ani mlhy. Maximální denní teploty 9 až 13 stupňů nad nulou. Maximální denní teploty 9 až 13 stupňů nad nulou. Denní teploty 9 až 13 stupňů nad nulou.
0: Ať už prší nebo paří.
1: Až 13 stupňů nad nulou.
0: Ať už prší nebo paří slunce.
1: Stupňů nad nulou.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete.

Nemusíš být... Nemusíš být pokérovaný. Nemusíš být pokérovaný. Nemusíš být pokérovaný, aby... Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slu... Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Musíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

and the town lit up. And the town lit up.

do Zlína. Samozřejmě tam bude i oslava 4. na konci měsíce. Do Zlína. Samozřejmě tam bude i oslava na konci měsíce. Do Zlína. Samozřejmě tam bude i oslava Rockrádia a měsíce. Do Zlína. Samozřejmě tam bude i oslava Rockrádia, ale to už... Do Zlína. Samozřejmě tam bude i oslava Rockrádia, ale to už jsem vám zmiňoval, běžte na... Samozřejmě tam bude i oslava Rockrádia, ale to už jsem vám zmiňoval, běžte na rockovýradio.cz. Tam bude i oslava Rockrádia, ale to už jsem vám zmiňoval, běžte na rockovýradio.cz. Kdybyste chtěli oslava Rockrádia, ale to už jsem vám zmiňoval, běžte na rockovýradio.cz. Kdybyste chtěli rádia, ale to už jsem vám zmiňoval, běžte na rockovýradio.cz. Kdybyste chtěli určitě na kabáty, tak už jsem vám zmiňoval, běžte na rockovýradio.cz. Kdybyste chtěli určitě na kabáty, tak můžete, jak říkám, zmiňoval, běžte na rockovýradio.cz. Kdybyste chtěli určitě na kabáty, tak můžete, jak říkám, na naší radio.cz. Kdybyste chtěli určitě na kabáty, tak můžete, jak říkám, na naší půdě spát. A kdybyste chtěli určitě na kabáty, tak můžete, jak říkám, na naší půdě zpátky 24.10. Určitě na kabáty, tak můžete, jak říkám, na naší půdě zpátky 24.10. 27. tak můžete, jak říkám, na naší půdě zpátky 24.10. 27. jak říkám, na naší půdě zpátky 24.10. 27.10. v Ostravě a na naší půdě zpátky 24.10. 27.10. v Ostravě a 29.10. 27.10. v Ostravě a 29. ještě stihnou. 27.10. v Ostravě a 29. ještě stihnou Prostějov. 27.10. v Ostravě a 29. ještě stihnou Prostějov. My teďko pokračujeme. 27.10. v Ostravě a 29. ještě stihnou Prostějov. My teďko pokračujeme v Ostravě a 29. ještě stihnou Prostějov. My teďko pokračujeme. Mám tady Miroš Majdu Van 29. ještě stihnou Prostějov. My teďko pokračujeme. Mám tady Miroš Majdu Van ještě stihnou Prostějov. My teďko pokračujeme. Mám tady Miroš Majdu Van Halen anebo Guns N' Roses Prostějov. My teďko pokračujeme. Mám tady Miroš Majdu Van Halen anebo Guns N' Roses. My teďko pokračujeme. Mám tady Miroš Majdu Van Halen anebo Guns N' Roses na Canon Heaven. Pokračujeme. Mám tady Miroš Majdu Van Halen anebo Guns N' Roses na Canon Heaven's Door. Miroš Majdu Van Halen anebo Guns N' Roses na Canon Heaven's Door. Van Halen anebo Guns N' Roses knocking on Heaven's Door. Yeah. Anebo Guns N' Roses knocking on Heaven's Door. Yeah. Nový Roses knocking on Heaven's Door. Yeah. Nový plot mám. No. Knocking on Heaven's Door. Yeah. Nový plot mám. Nový door. Yeah. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou. Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme. Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý CZ. Prodáváme i montujeme. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý CZ. I montujeme. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všechno. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všechno dobrý. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všechno dobrý. Když Běchovice. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všechno dobrý. Když uvidíte Albert. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všechno dobrý. Když uvidíte Ploty dobrý všechno dobrý. Když uvidíte Albert neporazitelný, všechno dobrý. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Dobrý. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez levnější nehledejte.

Kabát. Kabát. Kabát. Kabát. Kabát. Kabát. Kabát. Stará lůzr. Stará lůzr roku 2003. Stará lůzr roku 2003. Stará lůzr roku 2003. Stará lůzr roku 2003. Stará lůz roku 2003. Stará lůz roku 2003. Roku 2003.

0: Hledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti. Hledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti. Kilo. Zase. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti. Kilo. Za 74 u nás. Vepřová krkovice bez kosti. Kilo. Za 74,90. Vepřová krkovice bez kosti. Kilo. Za 74,90. A řepkový olej Gustovice bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze 4,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 20,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert Dlesrov s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání kuse za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Hledá
0: Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Hledáte adrenalin.
0: Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno...
0: Dle srovnání k 30.9.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde...
0: K 30.9.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde...
0: 9.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný... Adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný...
2: Tak dobře
1: všechno už vám přijde okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Vám přijde okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Ale okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách
2: Dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Runny
1: má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
1: Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát,
1: kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přiváž vyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přiváž
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších.
2: Prostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pá. Nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak. V Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak. Pak
2: si budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak. Pak si to pěkně se vě.
2: 101 metrů nad zemí.
1: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Nad zemí.
1: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: A pak.
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
2: Prostě.
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
2: Prostě.
1: To pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
2: Prostě
1: pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najde.

tak troch. Někdo si jen tak trochu dá. Někdo si jen tak trochu. Někdo si jen tak trochu dal.

0: pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: Adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Jdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. CZ. CZ.
3: Z nabídky 7 dní peš. Z nabídky 7 dní peš. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Již za plus za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Již za 5 nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Již za 525 podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Již za 525 tisíc. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot. Pro Peugeot Rifter. Již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot. Probíhá. Již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot. Probíhá právě teď. Tak 525 tisíc. 7 dní Peugeot. Probíhá právě teď. 5 tisíc. 7 dní Peugeot. Probíhá právě teď.
4: Tak nečekejte. Je
3: 7 dní Peugeot. Probíhá právě teď.
4: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Peugeot. Probíhá právě teď.
4: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se. Probíhá právě teď.
4: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeot. Právě teď.
4: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony. Nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby na...
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno...
3: Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: U Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.co.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.
4: Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
4: Rokby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
5: Rock Radio.
4: Snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
5: Rock Radio.
4: Snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
5: Rock Radio.
3: Na Kopecký.cz.
5: Rock Radio.
3: CZ.

0: No a kabáti včerejškem zakončili turné. No a kabáti včerejškem zakončili turné ještě na naší půdě v České republice 10.10. zahrali v Brně. Teďko jedou do Slovenska na Slovensko samozřejmě za našema bratias
1: na konci měsíce do Zlína. Potom 24. na konci měsíce

DABu i FM nebo na radia.cokradio. V DABu i FM nebo na radia.bu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

Ve čtvrtek 15. října spatří. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu Nová. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my světlo světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost ne... z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den událost nemůžeme nechat ujít. Jsme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast. Den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast desk songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast deska měsíce a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast deska měsíce. Kde zbrute i na Kamilův tradiční podcast deska měsíce? Kde z Brusu novej kousek v tradiční podcast deska měsíce? Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem? Škvor kvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Bere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Veď Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října. Kvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října. Celý den na Rock Rádiu. Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Večer vám desku pustíme celou. Pustíme celou.

sportu, což není vůbec, ale chtěl jsem mluvit o sportu, takže není vůbec. Ale chtěl jsem mluvit o sportu, takže o sportu budu mluvit. O sportu. Ale chtěl jsem mluvit o sportu, takže o sportu budu mluvit. O sportu konkrétně. Ale chtěl jsem mluvit o sportu, takže o sportu budu mluvit. O sportu konkrétně o F1. Mluvit o sportu, takže o sportu budu mluvit. O sportu konkrétně o F1, o formu, takže o sportu budu mluvit. O sportu konkrétně o F1, o Formule 1. Kdo sledujete se o sportu budu mluvit. O sportu konkrétně o F1, o Formule 1. Kdo sledujete samozřejmě závod. O sportu konkrétně o F1. O Formule 1, kdo sledujete samozřejmě závody, tak víte, že konkrétně o F1, o Formule 1, kdo sledujete samozřejmě závody, tak víte, že včera proběhlo F1, o Formule 1, kdo sledujete samozřejmě závody, tak víte, že včera proběhl Formule 1, kdo sledujete samozřejmě závody, tak víte, že včera proběhl sprint v Singapuru, kdo sledujete samozřejmě závody, tak víte, že včera proběhl sprint v Singapuru, který vyhrál, kdo sledujete samozřejmě závody, tak víte, že včera proběhl sprint v Singapuru, který vyhrál Max Verstappen a zeně závody, tak víte, že včera proběhl sprint v Singapuru, který vyhrál Max Verstappen a potom víte, že včera proběhl sprint v Singapuru, který vyhrál Max Verstappen a potom proběhl sprint v Singapuru, který vyhrál Max Verstappen a potom se kvalifikoval na první pozici v Singapuru, který vyhrál Max Verstappen a potom se kvalifikoval na první pozici na dnešní závod, který vyhrál Max Verstappen a potom se kvalifikoval na první pozici na dnešní závod, který Max Verstappen a potom se kvalifikoval na první pozici na dnešní závod, který bude od a potom se kvalifikoval na první pozici na dnešní závod, který bude od 2 odpoledne se kvalifikoval na první pozici na dnešní závod, který bude od 2 odpoledne jezdí se tam na první pozici na dnešní závod, který bude od 2 odpoledne jezdí se tam noční závod, na dnešní závod, který bude od 2 odpoledne jezdí se tam noční závod, takže závod, který bude od 2 odpoledne, jezdí se tam noční závod, takže od 2 odpoledne, jezdí se tam noční závod, takže u nás samozřejmě dobrý odpoledne, jezdí se tam noční závod, takže u nás samozřejmě jezdí se tam noční závod, takže u nás samozřejmě dobrý, ale oni tam noční závod, takže u nás samozřejmě dobrý, ale oni už tam budou mít opravdu tmu. Závod, takže u nás samozřejmě dobrý, ale oni už tam budou mít opravdu tmu. Sprint u nás samozřejmě dobrý, ale oni už tam budou mít opravdu tmu. Sprint jel ještě brzo je dobrý, ale oni už tam budou mít opravdu tmu. Sprint jel ještě brzo ráno u nás, to znamená, ale oni už tam budou mít opravdu tmu. Sprint jel ještě brzo ráno u nás, to znamená, že i oni tam měli sprint jel ještě brzo ráno u nás, to znamená, že i oni tam měli světlo. Jak bude ještě brzo ráno u nás, to znamená, že i oni tam měli světlo. Jak bude na začátku u nás, to znamená, že i oni tam měli světlo. Jak bude na začátku sestava Max Verstappen na první, že i oni tam měli světlo. Jak bude na začátku sestava Max Verstappen na první Leclerc světlo. Jak bude na začátku sestava Max Verstappen na první Leclerc na druhým Hamilton. Jak bude na začátku sestava Max Verstappen na první Leclerc na druhým Hamilton. Na začátku sestava Max Verstappen na první Leclerc na druhým Hamilton. Na třetím sestava Max Verstappen na první Leclerc na druhým Hamilton. Na třetím Ferrari se Verstappen na první Leclerc na druhým Hamilton. Na třetím Ferrari se začíná trošku Leclerc na druhým Hamilton. Na třetím Ferrari se začíná trošku dařit a Kimi Antonelli je na čtvrtý pozici. My začíná trošku dařit a Kimi Antonelli je na čtvrtý pozici. My teďko pokračujeme trošku dařit a Kimi Antonelli je na čtvrtý pozici. My teďko pokračujeme dáme Kimi Antonelli je na čtvrtý pozici. My teďko pokračujeme dáme si Dana Landu Metallicu je na čtvrtý pozici. My teďko pokračujeme dáme si Dana Landu Metallicu a nebo čtvrtý pozici. My teďko pokračujeme dáme si Dana Landu Metalliku anebo Spin pozici. My teďko pokračujeme, dáme si Dana Landu Metalliku anebo Spin Doctors Two Princes Rookeři. My teďko pokračujeme, dáme si Dana Landu Metalliku anebo Spin Doctors Two Princes Rookeři. Užívejčujem, dáme si Dana Landu Metalliku anebo Spin Doctors Two Princes Rookeři. Užívejte posledních 20 minut Spin Doctors Two Princes Rookeři. Užívejte posledních 20 minut dopoledne Two Princes Rookeři. Užívejte posledních 20 minut dopoledne. Rokeři, užívejte posledních 20 minut.

0: dopoledne. Užívejte posledních 20 minut dopoledne. 20 minut dopoledne. Dopoledne.
1: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresoryvzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kompresory vzduchotechnika.cz, kromě vzduchu na nikoho netlačí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Xandria, symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Xandria, symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy.
2: 15. říjen, Pražský distrikt.
3: Oslavte 30. výročí legendy.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem Premium legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem prémiovým lakováním. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem prémiovým lakováním a kol Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem prémiovým lakováním a količní edici 30 let vyniká svým designem prémiovým lakováním a koli z lehké slitiny. 30 let vyniká svým designem prémiovým lakováním a koli z lehké slitiny. Svým designem, prémiovým lakováním a koli z lehké slitiny. Nyní navíc designem, prémiovým lakováním a koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem lakováním a koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za jednu z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za jednu korunu. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za jednu korunu. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za jednu korunu. Škoda Octavia. Balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za jednu korunu. Škoda Octavia. Již 30 let kol a celoročních koberečků za jednu korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální koberečků za jednu korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu
0: Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší auto
0: let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší auto
0: ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný pro. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Autobranka cený prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Autobranka.cz se vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Autobranka.cz Škoda v Praze a v Náchodě. www. Autobranka.cz a v Náchodě. www. Autobranka.cz www.autobranka.cz
2: Rokrádio.

0: Chtěl jsem to použít jako...
1: Chtěl jsem to použít jako oslí můstek, takže...

Rádio. Slušnej rok od rána. Rock Rádio. Slušnej rok od rána do večera. Rock Rádio. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i rádio. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádia Tech. Od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cfm nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

Flower falls. The grass withers and the flower falls.

z bezmocí. Z bezmocí otroků. Z bezmocí otroků. Z bezmocí otroků. Z bezmocí otroků. Z bezmocí otroků. Pouta schová bezmocí otroků. Pouta schovává otroků. Pouta schovává. Pouta schovává. Pouta schovává. Občan svobody. Pouta schovává. Občan svobodný, pouta schovává. Občan svobodný. Občan svobodný. Občan svobodný. Klop. Občan svobodný. Klopí zrak. Občan svobodný. Klopí zrak v zemi. Svobodný. Klopí zrak v zemi. Klopí zrak v zemi. Klopí zrak v zemi. Klopí zrak v zemi. A ještě klopí zrak v zemi.

tom našem okolí, v tom našem okolí, v tom našem okolí, pod teplou, v tom našem okolí, pod teplou peřinou, v tom našem okolí, pod teplou peřinou okolí, pod teplou peřinou, pod teplou peřinou, pod teplou peřinou, pod teplou.

co bolí, dobře se chrý. Co bolí druhé, se chrý. Co bolí druhé, co bolí druhé, co bolí druhé, nás přece nebolí, co bolí druhé, nás přece nebolí druhé, nás přece nebolí, nás přece nebolí, nás přece nebolí, tak nás přece nebolí.

zajetí předsud tížemi, v zajetí předsudku, v zajetí předsudku, v zajetí předsudku.

je všechno v pořádku. Je všechno v pořádku. Je všechno v pořádku. Je všechno v pořádku. Je všechno v pořádku. Je všechno v pořádku. V tom našem je všechno v pořádku. V tom našem.

0: Skla třikrát, strč prst skrz krk.
1: Znám lepší. Skla prostroje, sklap.
0: Strč prst skrz krk.
1: Znám lepší. Skla prostroje, sklap prostroje, sklap prostroje, sklap prostroje, sklap prostroje,
0: skrz krk.
1: Znám lepší. Skla prostroje, sklap prostroje, sklap prostroje, CZ. Znám lepší. Skla

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělstroje, skla pro stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební skla pro stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: skla
0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: skla pro stroje CZ. Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: skla pro stroje CZ.
0: Specialitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní a stavební stroje
1: skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje
1: skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje
1: skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Slyšíte?
1: CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Slyšíte tuhle reklamu?
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby
0: skla pro pracovní stroje?
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o
0: pracovní stroje?
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Z projektu slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Z projektu tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus. A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 příště byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejbyla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější. Projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidám nových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidám a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertování, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncert, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí zák i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí zákazníci akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí zákazníci ho musí znát. Koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, AZI produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ. Se o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ. Radio House 300

Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Rock Radius 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Rock Radio Plus právě teď na radiohouse.cz. Rock Radio radiohouse.cz. Rock Radio CZ.

uhodnout, kdo to je, pište si nej za mě. A vy budete moc mít šanci uhodnout, kdo to je, pište si na Messenger. A vy budete moc mít šanci uhodnout, kdo to je, pište si na Messenger Rock Radio o svůj oblíbený. Budete moc mít šanci uhodnout, kdo to je, pište si na Messenger Rock Radio o svůj oblíbený song. Za chvíli šanci uhodnout, kdo to je, pište si na Messenger Rock Radio o svůj oblíbený song. Za chvíli si dáme píseň na kdo to je, pište si na Messenger Rock Radio o svůj oblíbený song. Za chvíli si dáme píseň na přání. A věc si na Messenger Rock Radio o svůj oblíbený song. Za chvíli si dáme píseň na přání. A věc podle vás, já vzkážu Rock Radio o svůj oblíbený song. Za chvíli si dáme píseň na přání, věc podle vás, já vzkážu. Oblíbený song. Za chvíli si dáme píseň na přání, věc podle vás, já vzkážu. Nebo já, možná. Za chvíli si dáme píseň na přání, věc podle vás, já vzkážu. Nebo já, možná ten někdo jiný. Píseň na přání, věc podle vás, já vzkážu. Nebo já, možná ten někdo jiný. No uvidíme, schválně. Věc podle vás, já vzkážu. Nebo já, možná ten někdo jiný. No uvidíme, schválně. Podle vás, já vzkážu. Nebo já, možná ten někdo jiný. No uvidíme, schválně. Budete moc hádat, kdo to je. Nebo já, možná ten někdo jiný. No uvidíme, schválně. Budete moc hádat, kdo to je. Nebo já, možná ten někdo jiný. No uvidíme, schválně. Budete moc hádat, kdo to je. Jak už jsem sliboval, Aleš Brichta, kdo jiný. No uvidíme, schválně. Budete moc hádat, kdo to je. Jak už jsem sliboval, Aleš Brichta, Výledobá. Schválně. Budete moc hádat, kdo to je. Jak už jsem sliboval, Aleš Brichta, Výledobá. Budete moc hádat, kdo to je. Jak už jsem sliboval, Aleš Brichta, Výledobá. Kdo to je? Jak už jsem sliboval, Aleš Brichta, Výledobá.

0: rádio. Počasí. Klušná muzika. Rock rádio. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost Jižka.
0: Rock rádio. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost Jižka.
0: Rock rádio. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost Jižka. Lokální možnost přehánky zhruba c...
0: Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost Jižka. Lokální možnost přehánky zhruba c... 3. Proměnlivá oblačnost Jižka. Lokální možnost přehánky zhruba c... 30. Proměnlivá oblačnost Jižka. Lokální možnost přehánky zhruba c... 30. 30. Jižka. Lokální možnost přehánky zhruba c... 30. 30%. Možnost přehánky zhruba c... 30. 30%. A každopádně maximální zhruba c... 30. 30%. A každopádně maximální denní teplot... 30%. A každopádně maximální denní teploty o 9 až 30%. A každopádně maximální denní teploty o 9 až 13%. A každopádně maximální denní teploty o 9 až 13 stupňů Celsia. A každopádně maximální denní teploty o 9 až 13 stupňů Celsia. Tohle jsem vám chtěl říct počasí. Maximální denní teploty o 9 až 13 stupňů Celsia. Tohle jsem vám chtěl říct počasí. Teploty o 9 až 13 stupňů Celsia. Tohle jsem vám chtěl říct počasí. 13 stupňů Celsia. Tohle jsem vám chtěl říct počasí.
0: Rock Radio.
1: Celsia. Tohle jsem vám chtěl říct počasí.
0: Rock Radio. Rock.
1: Tohle jsem vám chtěl říct počasí.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Rock počasí.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Rockeři, jsem rád, že
0: Rockeři,
1: jsem rád, že posloucháte Rock Radio, snad to pro mě. Rockeři, jsem rád, že posloucháte Rock Radio, snad to pro mě teďko v tomhle vstupu. Rockeři, jsem rád, že posloucháte Rock Radio, snad to pro mě teďko v tomhle vstupu. Rockeři, jsem rád, že posloucháte Rock Radio, snad to pro mě teďko v tomhle vstupu bude lepší než v tom počasí. Rockeři, jsem rád, že posloucháte Rock Radio, snad to pro mě teďko v tomhle vstupu bude lepší než v tom počasí. Máme tady Mike, že posloucháte Rock Radio, snad to pro mě teďko v tomhle vstupu bude lepší než v tom počasí. Máme tady Mike Milk Romance. Radio, snad to pro mě teďko v tomhle vstupu bude lepší než v tom počasí. Máme tady Mike Milk Romance, Rammstein. Teďko v tomhle vstupu bude lepší než v tom počasí. Máme tady Mike Milk Romance, Rammstein, anebo ale v tom počasí. Máme tady Mike Milk Romance, Rammstein, anebo Aleš Brichta, výlet do Bájí. Jasí, máme tady Mike Milk Romance, Rammstein, anebo Aleš Brichta, výlet do Bájí. Já se tady Mike Milk Romance, Rammstein, anebo Aleš Brichta, výlet do Bájí. Já se v téhle hodině s váma už budu Romance, Rammstein, anebo Aleš Brichta, výlet do Bájí. Já se v téhle hodině s váma už budu muset anebo Aleš Brichta, výlet do Bájí. Já se v téhle hodině s váma už budu muset rozloučit, protože přijde Aleš Brichta, výlet do Bájí. Já se v téhle hodině s váma už budu muset rozloučit, protože přijde do Bájí. Já se v téhle hodině s váma už budu muset rozloučit, protože přijde někdo jiný. Já se v téhle hodině s váma už budu muset rozloučit, protože přijde někdo jiný za mě. A vy hodině s váma už budu muset rozloučit, protože přijde někdo jiný za mě. A vy budete moc mít muset rozloučit, protože přijde někdo jiný za mě. A vy budete moc mít šanci uhodnout, protože přijde někdo jiný za mě. A vy budete moc mít šanci uhodnout, kdo to je, někdo jiný za mě. A vy budete moc mít šanci.

0: Řekni třikrát, strč prst skrz krk. Řekni třikrát, strč prst skrz krk. Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
1: Znám lepší.
0: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
1: Znám lepší. Skla pro stroje.
0: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
1: Znám lepší. Skla pro stroje.

DABu i FM nebo na Rčnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rádia teč od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rádia.cz do večera. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. I FM nebo na Rádia.cz. Nebo na Rádia.cz. Rádia.cz.

je slušná muzika pro všechny. Dic modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. A abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

Nemusíš randit. Nemusíš randit s modelkama. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rokem. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Musíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock

would you when you go? Would you when you go? Would you?

0: Já tě zdravím.
1: Def Leppardy pro lepší den.
0: Lepší den Def Leppardy. Já tě zdravím, Aničko.
1: Pro lepší den.
0: Lepší den Def Leppardy. Já tě zdravím, Aničko. Lepší den Def Leppardy. Já tě zdravím, Aničko. A jestli pak rockeři tuší. Lepší den Def Leppardy. Já tě zdravím, Aničko. Jestli pak rockeři tušíte, kdo tady se mnou ve studiu sedí, je to nikdo jiný než...
1: Kája.
0: Kdo tady se mnou ve studiu sedí, je to nikdo jiný než...
1: Kája.
0: Ano, je to tak, je to... Kdo ve studiu sedí, je to nikdo jiný než...
1: Kája.
0: Ano, je to tak, je to Kája. Sedí, je to nikdo jiný než...
1: Kája.
0: Ano, je to tak, je to Kája, víkendová moderátorka. Je to nikdo jiný než...
1: Kája.
0: Ano, je to tak, je to Kája, víkendová moderátorka tady pro vás.
1: Kája.
0: Ano, je to tak, je to Kája, víkendová moderátorka tady pro vás celý odpoledne.
1: Já.
0: Ano, je to tak, je to Kája, víkendová moderátorka tady pro vás celý odpoledne. Čau, jak se máš?
1: Čau, mám se skvěle.
0: Kája, víkendová moderátorka tady pro vás celý odpoledne. Čau, jak se máš?
1: Čau, mám se skvěle.
0: Moderátorka tady pro vás celý odpoledne. Čau, jak se máš?
1: Čau, mám se skvěle, jak se máš ty?
0: Mega dobře. Pro vás celý odpoledne. Čau, jak se máš?
1: Čau, mám se skvěle, jak se máš ty?
0: Mega dobře. Obzvlášť teď, když zahraju odpoledne. Čau, jak se máš?
1: Čau, mám se skvěle, jak se máš ty?
0: Mega dobře. Obzvlášť teď, když zahraju Def Leppard. Jak se máš?
1: Čau, mám se skvěle, jak se máš ty?
0: Mega dobře. Obzvlášť teď, když zahraju Def Leppard Animal.
1: Čau, mám se skvěle, jak se máš ty?
0: Mega dobře. Obzvlášť teď, když zahraju Def Leppard Animal. Úžasná věc, rockeři.
1: Jak se máš ty?
0: Mega dobře. Obzvlášť teď, když zahraju Def Leppard Animal. Úžasná věc, rockeři. Myslí teď tuhle hodinu. Mega dobře. Obzvlášť teď, když zahraju Def Leppard Animal. Úžasná věc, rockeři. Myslí teďko tu je dobře. Obzvlášť teďko, když zahraju Def Leppard Animal, úžasná věc, rockeři, myslí teďko tuhle hodinu trošku. Teďko, když zahraju Def Leppard Animal, úžasná věc, rockeři, myslí teďko tuhle hodinu trošku už rozdělíme. Úžasná věc, rockeři, myslí teďko tuhle hodinu trošku už rozdělíme, jinak Kája je pro vás tady celý odpoledne. Rockeři, myslí teďko tuhle hodinu trošku už rozdělíme, jinak Kája je pro vás tady celý odpoledne. Těší se před teďko tuhle hodinu trošku už rozdělíme, jinak Kája je pro vás tady celý odpoledne. Těší se předpokládám. Hodinu trošku už rozdělíme, jinak Kája je pro vás tady celý odpoledne. Těší se předpokládám.
1: Extrémně kor.
0: Rozdělíme, jinak Kája je pro vás tady celý odpoledne. Těší se předpokládám.
1: Extrémně
0: je pro vás tady celý odpoledne. Těší se předpokládám.
1: Extrémně kor, když ještě máme takovýhle počasí podzimní.
0: Celý odpoledne. Těší se předpokládám.
1: Extrémně kor, když ještě máme takovýhle počasí podzimní.
0: Nádherný. Těší se předpokládám.
1: Extrémně kor, když ještě máme takovýhle počasí podzimní.
0: Nádherný počasí.
1: Extrémně kor, když ještě máme takovýhle počasí podzimní.
0: Nádherný počasí. Rokeři, užívejte zbytek neděle. No, teď už si dáme.
1: Meatloaf, Gamarej.
0: Neděle. No, teď už si dáme.
1: Meatloaf, Gamarej, Arakainy nebo Def Leppard, eh?
0: No, teď už si dáme.
1: Meatloaf, Gamarej, Arakainy nebo Def Leppard.
0: Teď už si dáme.
1: Meatloaf, Gamarej, Arakainy nebo Def Leppard, eh, Animal. Meatloaf, Gamarej, Arakainy nebo Def Leppard, eh, Animal.
2: Když
1: Meatloaf, Gamarej, Arakainy nebo Def Leppard, eh, Animal.
2: Když uvidíte Albert.
1: Arakainy nebo Def Leppard, eh, Animal.
2: Když uvidíte Albert.
1: Def Leppard, eh, Animal.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné,
1: Animal.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější ne... Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gram. Dejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gram. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 30 nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34 máslo 200.

0: 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská s gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo 4,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert 5,90. Albert dle srovnání k 30.9. Albert dle srovnání k 30.9. Albert dle srovnání k 30.9. Dle srovnání k 30.9. K 30.9. Hledáme 9. Hledáte spolehlivý. Hledáte spolehlivý vůz, který má. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
1: U autopoli
0: vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
1: U autopoli v Praze a Příbrami
0: má jasnou historii a perfektní technický stav.
1: U autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má
1: Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má
1: i na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ.
1: Čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a
1: nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý
1: vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A
0: skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka volíte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto
1: můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka
1: financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka police.cz. Autopoli, váš nabídka vozu na auto pomlčka police.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner na auto pomlčka police.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus na pomlčka police.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Plus v Praze a Příbrami.
2: Majitem
0: a Příbrami.
2: Majitem pěkné T-shirt. Majitem pěkné T-shirt, tělovin do. Majitem pěkné T-shirt, tělovin. Majitem pěkné T-shirt, tělovin do do, pěkné bảo. 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息，纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和品质保证，只需要您的几条个人信息和证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý.
2: 需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý,

0: Posloucháte Wasted Years od Iron Maiden. A to vám pustil.
1: Lepší den Def Leppardy.

0: 几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte
0: 卡号。
1: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský s***. Já se nekupujte drahé značky, ani levný čínský s***. Já se oblíkám bez potisku. Kupujte drahé značky, ani levný čínský s***. Já se oblíkám bez potisku. Ani levný čínský s***. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Ani levný čínský s***. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Čínský s***. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Tak co jí koupsku?
1: Bez potisku CZ.
2: Tak co jí koupíme?
1: Sku CZ.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: Z.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To. Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Pak dostane svíčku.
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se.
3: Říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Nebo nic nechce.
2: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřeší.
2: Vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od...
2: Dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
2: A tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie. Letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
4: Když už nevíme...
3: Vyřešíme zážitkem od Alegrie.
4: Když už nevíte, co darovat,
3: zážitkem od Alegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od
3: Alegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro... Když nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek.
4: Dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Alegrii supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Alegrii vyberete
3: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Alegrii vyberete dárek
3: zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro
3: nebo zaslouženou masáž.
4: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Zaslouženou masáž.
4: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky
4: masáž. Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte.
4: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firma. Dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firma. Opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firma na zážitky.
3: CZ. Zážitky hledejte na
5: firma na zážitky.
3: CZ. Hledejte na
5: firma na zážitky.
3: CZ.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Rock Radio.
5: Zážitky.
3: CZ.
6: Rock Radio.
3: CZ.

Když usnou lesy hluboké, když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je, když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a kolem ticho jest, je tu roková noc, kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý a s ním je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový roková noc a Jirka Němý a s ním spousta noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. S ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben ta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Roková noc. Od českých zkušeben i garáží. Roková noc. Od 10 večer až do rána. Neben i garáží. Roková noc. Od 10 večer až do rána na garáží. Roková noc. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Roková noc. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Noc. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. A muzika.

0: Nirvana.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat. Spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyj hod! Luboši, ty ho nebyj hod! Nic tě neudělal! Luboši, ty ho nebyj hod! Nic tě neudělal! Luboši, ty ho nebyj hod! Nic tě neudělal! Luboši, ty ho nebyj hod! Nic tě neudělal! Luboši, ty ho nebyj hod! Nic tě neudělal!
1: Kempo. Kempovat mu. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkusat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme
3: to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv,
3: co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí. Dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne. Povědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne. Čisto je pro nás úplný základ. Vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne. Úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne. Když dáme všechno do
3: salonky.
4: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie. Čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie. Ta je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
3: Ha.
4: Úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
3: Ha, kuchař.
4: Sprat.
3: Úklid.
4: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
3: Ha, kuchař.
4: Správně.
3: Na letišti Praha.
4: Je.
3: Ha, kuchař.
4: Správně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu kuchař.
4: Správně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
5: Pozor!
3: Pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
5: Pozor! Přijíždí Dýňová.
3: Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
5: Pozor! Přijíždí Dýňová sezóna.
6: Na farmu.
3: Na práci na letišti.cz.
5: Pozor! Přijíždí Dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraně.
3: Letišti.cz.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka.
6: Fotny je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a
6: spoustmení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i
5: podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní
5: zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně

0: si u nás můžete i koupit navaření i podzimní výzdobu.
1: A když dospělé?
0: Dýně si u nás můžete i koupit navaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne?
0: Dýně si u nás můžete i koupit navaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba
0: i koupit navaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový
0: navaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč,
0: dýňový výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýň vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
0: Dýňové
1: noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
0: Dýňový ráj.
1: Dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
0: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: A dokonce i dýňové kafe.
0: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany. Orce i dýňové kafe.
0: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany. Originál, který pozná kafe.
0: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
0: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
0: Ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
0: Vraňany.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Rokrád.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: Tak to jsou Meatloaf a ich
1: screwing around.
0: Tak to jsou Meatloaf a ich I would do anything. Tak to jsou Meatloaf a ich I would do anything for love. Tak to jsou Meatloaf a ich I would do anything for love. Taky bych udělala to jsou Meatloaf a ich I would do anything for love. Taky bych udělala všechno, taky bych udělala všechno pro lásku. A jak už asi tušíte, tak nejsem Martin Melichar, ale jsem Kája. Nejsem Martin Melichar, ale jsem Kája Klímová, vaše průvodkyně rokovým nedělním odpolednem. Dokonce hodiny Klímová, vaše průvodkyně rokovým nedělním odpolednem. Dokonce hodiny Oasis, vaše průvodkyně rokovým nedělním odpolednem. Dokonce hodiny Oasis, průvodkyně rokovým nedělním odpolednem. Dokonce hodiny Oasis Disturb, rokovým nedělním odpolednem. Dokonce hodiny Oasis Disturb nebo Nirvana, rokovým nedělním odpolednem. Dokonce hodiny Oasis Disturb nebo Nirvana. Odpolednem. Dokonce hodiny Oasis Disturb nebo Nirvana.
2: Tak děti.
0: Dokonce hodiny Oasis Disturb nebo Nirvana.
2: Tak děti, zítra je taky.
0: Disturb nebo Nirvana.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do
0: Disturb nebo Nirvana.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i F od rána do večera. V dabu i FM ne do večera. V dabu i FM nebo na. V dabu i FM nebo na rádia teď. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radia.cz.

0: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek... Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy... Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. I Horský může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. I Horský vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i Horským gorilám. Jsem horský. Šálek neobyčejné kávy pomůže vám i Horským gorilám. Jsem horská. Ne kávy pomůže vám i Horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Pomůže vám i Horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká gorila.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení
1: Buda gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla. Oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain. Se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnného projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnej coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu. Balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od záchranu hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září pro kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách. Pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Bushman i na www.bushman.cz. Rokrádio na www.bushman.cz. Rokrádio Bushman.cz.

Už tě nebaví od... Už tě nebaví od rána... Už tě nebaví od rána do večera... Už tě nebaví od rána do večera stát na pro... Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a... Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a... Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Batříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativka. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět pro lidmi, tak změň.

Dabu EFM Pohoda. V Dabu EFM nebo v Dabu EFM nebo na radia.cz. V Dabu EFM nebo na radia.cz. V Dabu EFM nebo na radia.cz. UIFM nebo na radia.cz. IFM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Radia.cz.

0: Muzika do každého přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Rádio do každého počasí. Rock počasí. Rock Rádio, rockovej. Rock Rádio, rockovej víkend. Rock Rádio, rockovej víkend.
1: Zdraví.
0: Rock Rádio, rockovej víkend.
1: Zdravíčko, moje milí, máme jednu hodinu.
0: Rock Rádio, rockovej víkend.
1: Zdravíčko, moje milí, máme jednu hodinu.
0: Rock Rádio, rockovej víkend.
1: Zdravíčko, moje milí, máme jednu hodinu, jednu minutu.
0: Rockovej víkend.
1: Zdravíčko, moje milí, máme jednu hodinu, jednu minutu k tomu a
0: víkend.
1: Zdravíčko, moje milí, máme jednu hodinu, jednu minutu k tomu a za mikrofon. Zdravíčko, moje milí, máme jednu hodinu, jednu minutu k tomu a za mikrofonem vás. Zdravíčko, moje milí, máme jednu hodinu, jednu minutu k tomu a za mikrofonem vás zdraví Kája. Máme jednu hodinu, jednu minutu k tomu a za mikrofonem vás zdraví Kája Klimová. Jednu hodinu, jednu minutu k tomu a za mikrofonem vás zdraví Kája Klimová. Jednu minutu k tomu a za mikrofonem vás zdraví Kája Klimová. Doufám, že se všichni máte a za mikrofonem vás zdraví Kája Klimová. Doufám, že se všichni máte skvěle. Mikrofonem vás zdraví Kája Klimová. Doufám, že se všichni máte skvěle takhle přenaví Kája Klimová. Doufám, že se všichni máte skvěle takhle přeneděli a že užíváte Klimová. Doufám, že se všichni máte skvěle takhle přeneděli a že užíváte ještě stále. Doufám, že se všichni máte skvěle takhle přeneděli a že užíváte ještě stále volna. Že se všichni máte skvěle takhle přeneděli a že užíváte ještě stále volna. Pokud skvěle takhle přeneděli a že užíváte ještě stále volna. Pokud jste v práci, tak my jsme přeneděli a že užíváte ještě stále volna. Pokud jste v práci, tak myslete na to, užíváte ještě stále volna. Pokud jste v práci, tak myslete na to vychlazený pivečko, které ještě stále volna. Pokud jste v práci, tak myslete na to vychlazený pivečko, stále volna. Pokud jste v práci, tak myslete na to vychlazený pivečko, který na vás čeká. Pokud jste v práci, tak myslete na to vychlazený pivečko, který na vás čeká. Týhle hodin z práci, tak myslete na to vychlazený pivečko, který na vás čeká. Týhle hodin se je čase na váš, myslete na to vychlazený pivečko, který na vás čeká. Týhle hodin se je čase na váš song, napazený pivečko, který na vás čeká. Týhle hodin se je čase na váš song, napřání, který na vás čeká. Týhle hodin se je čase na váš song, napřání, tak mi pište do Messengeru Rock Rádia vás čeká. Týhle hodin se je čase na váš song, napřání, tak mi pište do Messengeru Rock. Týhle hodince je čase na váš song na přání, tak mi pište do Messengeru Rock Rádia o vaši oblíbenou píseň. Na váš song na přání, tak mi pište do Messengeru Rock Rádia o vaši oblíbenou píseň. Nás už teďka poctí návštěvník, tak mi pište do Messengeru Rock Rádia o vaši oblíbenou píseň. Nás už teďka poctí návštěvou Airborne do Messengeru Rock Rádia o vaši oblíbenou píseň. Nás už teďka poctí návštěvou Airborne, YouTube nebo Rybička Rádia o vaši oblíbenou píseň. Nás už teďka poctí návštěvou Airborne, YouTube nebo Rybičky či oblíbenou píseň. Nás už teďka poctí návštěvou Airborne, YouTube nebo Rybičky 48 a jejich zamilovaný. Nás už teďka poctí návštěvou Airborne, YouTube nebo Rybičky 48 a jejich zamilovaný než. Teďka poctí návštěvou Airborne, YouTube nebo Rybičky 48 a jejich zamilovaný nešťastná. Návštěvou Airborne, YouTube nebo Rybičky 48 a jejich zamilovaný nešťastná. Airborne, YouTube nebo Rybičky 48 a jejich zamilovaný nešťastná. O Rybičky 48 a jejich zamilovaný nešťastná. A jejich zamilovaný nešťastná.
0: Rock Rádio.
1: Zamilovaný nešťastná.
0: Rock Rádio.
1: Zamilovaný nešťastná.
0: Rock Rádio.
1: Sna.
0: Rock Rádio. Rock Rádio.

0: Rádio. Počasí.
1: Dnes
0: je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Dneska čekáme pro
0: muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Dneska čekáme proměnlivou převážně z větší.
0: Rock Rádio. Počasí.
1: Dneska čekáme proměnlivou převážně s většinou oblačnost.
0: Radio. Počasí.
1: Dneska čekáme proměnlivou převážně s většinou oblačnost. V Čechách se
0: počasí.
1: Dneska čekáme proměnlivou převážně s většinou oblačnost. V Čechách se vyskytnou Dneska čekáme proměnlivou převážně s většinou oblačnost. V Čechách se vyskytnou místy přehánky. Proměnlivou převážně s většinou oblačnost. V Čechách se vyskytnou místy přehánky. Na Moravě a Veslu převážně s většinou oblačnost. V Čechách se vyskytnou místy přehánky. Na Moravě a Veslu jen ojediněle. Se vyskytnou místy přehánky. Na Moravě a Veslu jen ojediněle. Dneska nejvyšší teploty až místy přehánky. Na Moravě a Veslu jen ojediněle. Dneska nejvyšší teploty až 15 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle. Dneska nejvyšší teploty až 15 stupňů. Ojediněle. Dneska nejvyšší teploty až 15 stupňů.
0: Ať už prší.
1: Dneska nejvyšší teploty až 15 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří sluníčko.
1: Nejvyšší teploty až 15 stupňů.
0: Ať už prší nebo
1: ty až 15 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce,
1: stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsat nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsat slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika.

0: radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Jsem
0: právě teď na radiohouse.cz.
1: Jsem horská go...
0: Na radiohouse.cz.
1: Jsem horská go...
0: CZ.

muzika. Rocková muzika. Rocková muzika. Rocková muzika.

0: Bryan Adams. Bryan Adams a jeho... Bryan Adams a jeho Run... Bryan Adams a jeho Run To... Bryan Adams a jeho Run To You právě dohrává na Rock Radio. Bryan Adams a jeho Run To You právě dohrává na Rock Radio. A jak jsem vám před chvílí... Bryan Adams a jeho Run To You právě dohrává na Rock Radio. A jak jsem vám před chvílí avizovala... jeho Run To You právě dohrává na Rock Radio. A jak jsem vám před chvílí avizovala, abyste... Run To You právě dohrává na Rock Radio. A jak jsem vám před chvílí avizovala, abyste si psali o písničku na... právě dohrává na Rock Radio. A jak jsem vám před chvílí avizovala, abyste si psali o písničku na přání... na Rock Radio. A jak jsem vám před chvílí avizovala, abyste si psali o písničku na přání, tak mi napsal Kuba. A jak jsem vám před chvílí avizovala, abyste si psali o písničku na přání, tak mi napsal Kuba. Jak jsem vám před chvílí avizovala, abyste si psali o písničku na přání, tak mi napsal Kuba. Ahoj Kájo, avizovala, abyste si psali o písničku na přání, tak mi napsal Kuba. Ahoj Kájo, posloucháme vás, psali o písničku na přání, tak mi napsal Kuba. Ahoj Kájo, posloucháme vás s přítelkyní Ajku na přání, tak mi napsal Kuba. Ahoj Kájo, posloucháme vás s přítelkyní a já bych pro ní chtěl nějakou, psal Kuba. Ahoj Kájo, posloucháme vás s přítelkyní a já bych pro ní chtěl nějakou romantickou. Ahoj Kájo, posloucháme vás s přítelkyní a já bych pro ní chtěl nějakou romantickou. Výběr nechá. Kájo, posloucháme vás s přítelkyní a já bych pro ní chtěl nějakou romantickou. Výběr nechám na vás s přítelkyní a já bych pro ní chtěl nějakou romantickou. Výběr nechám na tobě, díky moc. Přítelkyní a já bych pro ní chtěl nějakou romantickou. Výběr nechám na tobě, díky moc. Tak Kub pro ní chtěl nějakou romantickou. Výběr nechám na tobě, díky moc. Tak Kubo, moc vás zdravím, romantickou. Výběr nechám na tobě, díky moc. Tak Kubo, moc vás zdravím a výběr nechám na tobě, díky moc. Tak Kubo, moc vás zdravím a takhle. Nechám na tobě, díky moc. Tak Kubo, moc vás zdravím a takhle. Nechávat mi díky moc. Tak Kubo, moc vás zdravím a takhle. Nechávat mi volnou ruku ve... Moc vás zdravím a takhle. Nechávat mi volnou ruku ve výběru romantiáren je nebezpečný. Zdravím a takhle. Nechávat mi volnou ruku ve výběru romantiáren je nebezpečný. Takhle. Nechávat mi volnou ruku ve výběru romantiáren je nebezpečný. Takže jsem vybrala kapelu. Nechávat mi volnou ruku ve výběru romantiáren je nebezpečný. Takže jsem vybrala kapelu. Volnou ruku ve výběru romantiáren je nebezpečný. Takže jsem vybrala kapelu Bon Jovi a jejich velmi romantiáren je nebezpečný. Takže jsem vybrala kapelu Bon Jovi a jejich velmi, ale velmi podbezpečný. Takže jsem vybrala kapelu Bon Jovi a jejich velmi, ale velmi podceňovanou pe... Takže jsem vybrala kapelu Bon Jovi a jejich velmi, ale velmi podceňovanou pecku Living. Vybrala kapelu Bon Jovi a jejich velmi, ale velmi podceňovanou pecku Living in Sin. K tomu si dáme a jejich velmi, ale velmi podceňovanou pecku Living in Sin. K tomu si dáme třeba Kiss and Dynamite. Velmi, ale velmi podceňovanou pecku Living in Sin. K tomu si dáme třeba Kiss and Dynamite nebo ale velmi podceňovanou pecku Living in Sin. K tomu si dáme třeba Kiss and Dynamite nebo Panoptico, ale teďka panou pecku Living in Sin. K tomu si dáme třeba Kiss and Dynamite nebo Panoptico, ale teďka. Pan-in-sin. K tomu si dáme třeba Kiss and Dynamite nebo Panoptico, ale teďka. Pánové, chyťte své. K tomu si dáme třeba Kiss and Dynamite nebo Panoptico, ale teďka. Pánové, chyťte své dámy. Třeba Kiss and Dynamite nebo Panoptico, ale teďka. Pánové, chyťte své dámy. Řekněte jim pár nebo Panoptico, ale teďka. Pánové, chyťte své dámy. Řekněte jim pár, ale teďka. Pánové, chyťte své dámy, řekněte jim pár vlídných slov a už... Pánové, chyťte své dámy, řekněte jim pár vlídných slov a užijte si bové. Chyťte své dámy, řekněte jim pár vlídných slov a užijte si bové. Dámy, řekněte jim pár vlídných slov a užijte si Bon Jovi a jejich Living in. Řekněte jim pár vlídných slov a užijte si Bon Jovi a jejich Living in Sin. Vlídných slov a užijte si Bon Jovi a jejich Living in Sin. Slov a užijte si Bon Jovi a jejich Living in Sin. Pecka z roku 19. Užijte si Bon Jovi a jejich Living in Sin, pecka z roku 1988. Bon Jovi a jejich Living in Sin, pecka z roku 1988.
1: Ale, co?
0: Living in Sin, pecka z roku 1988.

0: Ale, co?
1: Pecka z roku 1988.
0: Ale, co pak? Pískají brzdy?
1: Roku 1988.
0: Ale, co pak? Pískají brzdy?
1: 88.
0: Ale, co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek?
1: 8.
0: Ale, co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí? Ale, co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí? Ale, co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ať už je to co? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Přijdeme na brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to podvozek? Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychlí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis. Jdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi krátkou. Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravo. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. S velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervuj ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčky práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčkové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy CZ. Jezdě. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
2: Itálie, která
0: chutná. Na bezpomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
2: Itálie, která
0: chutná. Pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodej
0: CZ. Jezděte bez poruchy.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodej
0: bez poruchy.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybravíte ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných v Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vín a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z větší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vín. K tomu pravé iter italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé ital a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soudu vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soudu. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii, dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii, www. prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii, www.lavite.cz. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Hledáte?
2: Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale
2: nad Itálii. www.lavite.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale vši.
2: www.lavite.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
2: www.lavite.cz.
3: Hledáte adrenalin.

0: vám přijde...
1: Mýte.cz.
0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okouka... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný...
1: Tak dobře...
0: Ale všechno už vám přijde... okoukaný...
1: Tak dobře
0: Už vám přijde... okoukaný...
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má... okoukaný...
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž... okoukaný...
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplný...
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách...
1: Poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House
0: vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát.
0: Novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na
0: Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu
2: z running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete vy na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete vysetky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete vyset 101 metrů nad zemí.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete vyset 101 metrů nad zemí.
0: Z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete vyset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... v Praze.
1: Budete vyset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to...
1: Budete vyset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete...
1: 1 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
1: A pak...
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
0: Pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádně.
0: Pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na...
1: Pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky...
1: Adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky...
1: CZ.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.cz.
4: Každý
0: jete pouze na
2: Firma na zážitky.cz.
4: Každý z nás řeší jak
0: a
2: Firma na zážitky.cz.
4: Každý z nás řeší jak nejlépe ochránit
2: Firma na
1: zážitky.cz.
4: Každý z nás řeší jak nejlépe ochránit to, co má doma
1: nej.cz.
4: Každý z nás řeší jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat... Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem tak, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou kradi. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Do jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu, do která by byla spolehlivá.

0: odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. Piva odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. A volba byla odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. A volba byla kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. A volba byla jasná. Firma rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. A volba byla jasná. Firma Kazbet. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových kabel od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na Kazbet. Doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na Kazbet. Cenu. Výroba na míru a hned. Najdete to své na Kazbet.cz. Na míru a hned. Najdete to své na Kazbet.cz. Najdete to své na Kazbet.cz.
1: Zatímco
0: na Kazbet.cz.
1: Zatímco všichni
0: na Kazbet.cz.
1: Zatímco všichni ještě z
0: CZ.
1: Zatímco všichni ještě spí. Ty už t... Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě maká. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Tě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max. Ty víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje z tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky odstaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky odstřihni se od... Jdeš na max a tvoje stroje musí taky odstřihni se od kabelu a vyzkouš... Jdeš na max a tvoje stroje musí taky odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akuna a tvoje stroje musí taky odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akuna zadí Hilti. Stroje musí taky odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akuna zadí Hilti. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akuna zadí Hilti. Protože profíci... Střihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci... Od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Hilti. Protože profíci vědí. Rock Radio.
0: Protože profíci vědí.
1: Rock Radio.
0: Profíci vědí.

rok od rána do večera. V dabu i slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia na do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock Radio CZ.

0: vždy najdete na našich sociálních sítích. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve svých sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datar. Tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky vidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na Rokový rádio CZ.
1: Ahoj, jsem Minradio CZ. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín a skla.
2: Rok má být tvrdý. A Betlín CZ.

ale my na sebe po 18. Ale my na sebe po 18. Ale my na sebe po 18. Rok rádia radši dejchat nebudu. Ale my na sebe po 18. Rok rádia radši dejchat nebudeme. Ale my na sebe po 18. Rok rádia radši dejchat nebudeme. Ale my na sebe po 18. Rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tých, ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rok rádia, rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rok rádia, slušný rok dan. Tři ostrý český skupiny, tým rok rádia, slušný rokerky, křest kalendář. Tři ostrý český skupiny, tým rok rádia, slušný rokerky, křest kalendářů, prostě slušná český skupiny, tým rok rádia, slušný rokerky, křest kalendářů, prostě tým rok rádia, slušný rokerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším rádia, slušný rokerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy, lažný rokerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy, line up, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy, line up, prostě slušná oslava se vším všudy, line up je opět překvapením. Slušná oslava se vším všudy, line up je opět překvapením. Náplava se vším všudy, line up je opět překvapením. Nápovědy najdete na line up je opět překvapením.

být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásit tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba. A pevný beton taky. Ferobet. Krásná dlažba. A pevná zeď. Ferobet. Ferobet. Krásná dlažba. A pevná zeď. Ferobet.cz. Ferobet. Krásná dlažba. A pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba. A pevná zeď. Ferobet.cz. A dlažba. A pevná zeď. Ferobet.cz. A pevná zeď. Ferobet.cz. A zeď. Ferobet.cz. Ferobet.cz.

0: Pokud vás přišla navštívit podzimní depka nebo máte v životě příliš stresu, tak se nebojte. Protože studie dokázala Linkin Park je kapelou, která vás má stresu zbavit. 57% Linkin Park je kapelou, která vás má stresu zbavit. 57% lidí potvrdilo, že právě kapelou, která vás má stresu zbavit. 57% lidí potvrdilo, že právě Linkin Park má stresu zbavit. 57% lidí potvrdilo, že právě Linkin Park je stresu zbavit. 57% lidí potvrdilo, že právě Linkin Park bavit. 57% lidí potvrdilo, že právě Linkin Park jim pomohli ve zvládání. 57% lidí potvrdilo, že právě Linkin Park jim pomohli ve zvládání stresových. 57% lidí potvrdilo, že právě Linkin Park jim pomohli ve zvládání stresových situací nebo panických ataků. Pusťte si Linkin Park a buďte dobrý.
1: Pokud se nacházíte v nějaký takový situaci, tak to je pusťte si Linkin Park a buďte dobrý.
0: Oknem fouká střecha, nejsi nevinná.

0: Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu.
0: No stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více info. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na Rekbyty.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na Rekbyty.cz.
1: Udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na Rekbyty.cz.
1: Rekbyty. Bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
1: Rekbyty zpět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
1: Rekbyty záruka kvalitní.
0: Více informací na rekbyty.cz.
1: Rekbyty záruka
0: kvalitní. Na rekbyty.cz.
1: Rekbyty záruka kvality.
0: Byty.cz.
1: Rekbyty záruka kvality.
0: Z.
1: Rekbyty záruka kvality.
2: Soudní dobré.
1: Záruka kvality.
2: Soudní dobré.
1: Kvality.
2: Soudní dobré, lepší a pak jsou... Soudní dobré, lepší a... Soudní dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší... Soudní dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší... Soudny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Soudny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky. Jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou. Nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za koupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4800. Dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4890. Kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října 799 korun. Allegro Days jen do 18. října. 9 korun. Allegro Days jen do 18. října. Allegro Days jen do 18. října.
3: Už nemusíte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s kontou za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s kontou cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50 pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% skáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Radiohaus
3: 1000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Radiohaus 300 crossplu
3: nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Radiohaus 300 Cross Plus, to je
3: pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Radiohaus 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu
3: u obchodníka.
4: Radiohaus 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu
3: online.
4: Radiohaus 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu online na TV. Radiohaus 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu online na TV Nova a 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu online na TV Nova a Eventech. To je reklama v rádiu online na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační online na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku Tech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volna. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví

0: Postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podpix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radiohouse postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Radiohouse.cz. Z nabídky 7 dní. CZ. Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj. Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba tichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7 míte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7 míst tvůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7 místné SUV Peugeot 5000 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7 místné SUV Peugeot 5008 hodnějších podmínek. Třeba 7 místné SUV Peugeot 5008 skladové vozních podmínek. Třeba 7 místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již. Třeba 7 místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 7 místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot právě 735 tisíc. 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte, jezdě
0: tisíc. 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
2: Staňte se Peugeoťák
0: teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
2: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
1: Autosalon čekejte, jezděte.
2: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Jezděte.
2: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Jděte.
2: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se
2: staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Víc u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.
1: Které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
0: Rock Radio.
1: Snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
0: Rock Radio.
2: Více na Kopecký.cz.
0: Rock Radio.
2: CZ.

Tak to byly Tak to byly Four Non Blondes a jejich Woods. Tak to byly Four Non Blondes a jejich Woods. Tak to byly Four Non Blondes a jejich Woods Up. Pokud vás přišlo na... Tak to byly Four Non Blondes a jejich Woods Up. Pokud vás přišlo navštívit pod... Tak to byly Four Non Blondes a jejich Woods Up. Pokud vás přišlo na... Four Non Blondes a jejich Woods Up. Pokud vás přišlo navštívit podzimní depka nebo... Woods Up. Pokud vás přišlo navštívit podzimní depka nebo máte v životě příliš stresu... Up. Pokud vás přišlo navštívit podzimní depka nebo máte v životě příliš stresu, tak se ne...

0: to praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlaha.
0: Tam to praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Zedník,
1: malíř,
2: topenář,
1: podlaha. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů,
2: nech
1: topenář,
2: podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů,
2: nechte si udělat z vašeho
1: bytu. Ale ne, na to všechno

od rána do večera. V dabu i FM Rock od rána do večera. V dabu i FM od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádiu večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio radia.cz. Rock Radio. CZ.

Rockradio. Rockradio. Rockovej víkend. Rockradio. Rockradio. Rockovej víkend. Rockradio. Rockradio. Rockovej víkend. Rockradio. Rockradio. Rockovej víkend. Radio. Rockovej víkend. Rockovej víkend. Rockovej víkend.

0: 18,90. Olma Florian jogurt za 6 běrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet 90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema. Jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 2,690 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 290 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Až zrnková káva krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kau krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Řekni třikrát
0: za 9,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Řekni třikrát
0: strč 50. Až do 13. října. Kaufland.
1: Řekni třikrát
0: strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
0: Do 13. října. Kaufland.
1: Řekni třikrát
0: strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
0: 13. října. Kaufland.
1: Řekni třikrát
0: strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
0: Kaufland.
1: Řekni třikrát
0: strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla pro stroje, skla pro stroje.
1: Řekni třikrát
0: strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro
1: strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro stroje
1: krk.
2: Znám lepší. Skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro stroje CZ. Lepší. Skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské. Skla pro stroje, skla pro stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stroje. Skla pro stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro
2: stroje.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Nemáš co na
1: CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Nemáš co na sebe?
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Nemáš co na sebe?
2: Na skla pro pracovní stroje.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra
2: pracovní stroje.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný obhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu do krády nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu do krády a na www.rokový dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu do krády a na www.rokovýradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu do krády a na www.rokovýradio.cz. Oblečení na e-shopu do krády a na www.rokovýradio.cz. Na e-shopu do krády a na www.rokovýradio.cz. Do krády a na www.rokovýradio.cz.
4: Mami, já mám řidičák.
3: www.rokovýradio.cz.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už ne
3: rokovýradio.cz.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravím.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil lehce jetý za...
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil lehce jetý za super...
5: Opravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil lehce jetý za super cenu.
5: Dojezdili jsme.
6: Elektromobil lehce jetý za super cenu.
7: Ať řešíte jak...
6: Elektromobil...

0: Lehce jetý za super cenu.
1: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najde...
0: Lehce jetý za super cenu.
1: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší...
0: Tý za super cenu.
1: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu.
0: Cenu.
1: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500... Řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených. Každé druhé mladší te největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených. Každé druhé mladší 2 let. Autonord. Cirku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených. Každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce regionu. Přes 500 prověřených. Každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Nord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
2: Ale, co pak?
1: Pískce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy?
1: A Dasvelt Auto. Autonord.cz.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek?
1: Dasvelt Auto. Autonord.cz.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Ale, co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ať co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a... Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a oprav... Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. To cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na... Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkým... To a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou... Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny kuchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservisy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte do servis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Jezděte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Jezděte bez poruchy. Z poruchy.

0: Radio. Počasí.
1: Čekáme pro mě...
0: Je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou převážně...
0: Muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou převážně s většinou...
0: Rock Radio. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou převážně s většinou oblačnost v Čechách...
0: Radio. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou převážně s většinou oblačnost v Čechách se vyskytnou...
0: Počasí.
1: Čekáme proměnlivou převážně s většinou oblačnost v Čechách se vyskytnou míst... Čekáme proměnlivou převážně s většinou oblačnost v Čechách se vyskytnou míst... Proměnlivou převážně s většinou oblačnost v Čechách se vyskytnou místy přehánky na Moravě a ve Slezsku... Převážně s většinou oblačnost v Čechách se vyskytnou místy přehánky na Moravě a ve Slezsku jen ojedinělé... Oblačnost v Čechách se vyskytnou místy přehánky na Moravě a ve Slezsku jen ojedinělé... V Čechách se vyskytnou místy přehánky na Moravě a ve Slezsku jen ojedinělé... Nejvyšší teploty dnou místy přehánky na Moravě a ve Slezsku jen ojedinělé... Nejvyšší teploty dneska až 15 na Moravě a ve Slezsku jen ojedinělé... Nejvyšší teploty dneska až 15 stupňů... Na Moravě a ve Slezsku jen ojedinělé... Nejvyšší teploty dneska až 15 stupňů... jen ojedinělé... Nejvyšší teploty dneska až 15 stupňů... Jedinělé. Nejvyšší teploty dneska až 15 stupňů.
0: Rock Radio.
1: Nejvyšší teploty dneska až 15 stupňů.
0: Rock Radio. Rock.
1: Dneska až 15 stupňů.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Až 15 stupňů.
0: Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Krásný odpoledne, moje milé.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný odpoledne, moje milí.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný odpoledne, moje milí, a mám.
0: Rockovej víkend.
1: Krásný odpoledne, moje milí, a máme 13:59. Krásný odpoledne, moje milí, a máme 13:59. A dnešní odpoledne, moje milí, a máme 13:59. A dnešním odpolednem vás provádí, milí, a máme 13:59. A dnešním odpolednem máme 13:59. A dnešním odpolednem vás provází Kája Klímová. 59. A dnešním odpolednem vás provází Kája Klímová. V téhle hodince 9. A dnešním odpolednem vás provází Kája Klímová. V téhle hodince dnešním odpolednem vás provází Kája Klímová. V téhle hodince se podíváme do Kanady. Dnešním odpolednem vás provází Kája Klímová. V téhle hodince se podíváme do Kanady. Vás provází Kája Klímová. V téhle hodince se podíváme do Kanady. Takže pokud tuší Kája Klímová. V téhle hodince se podíváme do Kanady, takže pokud tušíte, tak Klímová. V téhle hodince se podíváme do Kanady, takže pokud tušíte, tak v téhle hodince se podíváme do Kanady, takže pokud tušíte, tak tušíte. V hodince se podíváme do Kanady, takže pokud tušíte, tak tušíte správně. A taky se ohlédneme do Kanady, takže pokud tušíte, tak tušíte správně. A taky se ohlédneme, takže pokud tušíte, tak tušíte správně. A taky se ohlédneme za koncertem Deep. Tušíte, tak tušíte správně. A taky se ohlédneme za koncertem Deep Purple. Tušíte správně. A taky se ohlédneme za koncertem Deep Purple. Máte se na co těšit, rokeři. A taky se ohlédneme za koncertem Deep Purple. Máte se na co těšit, rokeři. Tak se taky se ohlédneme za koncertem Deep Purple. Máte se na co těšit, rokeři. Tak se pojďme nezdržovat mými koncertem Deep Purple. Máte se na co těšit, rokeři. Tak se pojďme nezdržovat mými keci Ozzy Osbourne a Purple. Máte se na co těšit, rokeři. Tak se pojďme nezdržovat mými keci Ozzy Osbourne a jeho. Máte se na co těšit, rokeři. Tak se pojďme nezdržovat mými keci Ozzy Osbourne a jeho. Na co těšit, rokeři, tak se pojďme nezdržovat mými keci Ozzy Osbourne a jeho. I just want you. Evan Sevenfold. Tak se pojďme nezdržovat mými keci Ozzy Osbourne a jeho. I just want you. Evan Sevenfold. So far. Nezdržovat mými keci Ozzy Osbourne a jeho. I just want you. Evan Sevenfold. So far. Mými keci Ozzy Osbourne a jeho. I just want you. Evan Sevenfold. So far away nebo Judas. A jeho. I just want you. Evan Sevenfold. So far away nebo Judas Priest a jejich legendární You. Evan Sevenfold, So Far Away nebo Judas Priest a jejich legendární United. Fold So Far Away nebo Judas Priest a jejich legendární United. Far Away nebo Judas Priest a jejich legendární United.

Značkové slevy v Značkové slevy v Kauflandu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například chodu značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například chodura v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například chodura Bohemia šunka výběrová, které potěší celou rodinu. Například chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů celou rodinu. Například chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18 rodinu. Například chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18. Příklad chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Floridura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian Jogmia šunka výběrová 100 gramů.

slušná muzika. Je slušná muzika.

0: vidím medvědy s flanelkou na sobě a k tomu jim hrajou Nickelbackovu hymnu. Vidím medvědy s flanelkou na sobě a k tomu jim hrajou Nickelback. Tak tušíte, že právě medvědy s flanelkou na sobě a k tomu jim hrajou Nickelback. Tak tušíte, že právě o téhle kapele flanelkou na sobě a k tomu jim hrajou Nickelback. Tak tušíte, že právě o téhle kapele bude a k tomu jim hrajou Nickelback. Tak tušíte, že právě o téhle kapele bude řeč. Hrajou Nickelback. Tak tušíte, že právě o téhle kapele bude řeč. Nickelback nám totiž tak tušíte, že právě o téhle kapele bude řeč. Nickelback nám totiž přijdou na návštěvu, že právě o téhle kapele bude řeč. Nickelback nám totiž přijdou na návštěvu do O2 Areny, o téhle kapele bude řeč. Nickelback nám totiž přijdou na návštěvu do O2 Areny, bude řeč. Nickelback nám totiž přijdou na návštěvu do O2 Areny. Nickelback nám totiž přijdou na návštěvu do O2 Areny. Je to tak, v rámci turné Everything nám totiž přijdou na návštěvu do O2 Areny. Je to tak, v rámci turné Everything Under the Sun přijdou na návštěvu do O2 Areny. Je to tak, v rámci turné Everything Under the Sun přijdou do O2 Areny. Je to tak, v rámci turné Everything Under the Sun přijdou 26. června. Je to tak, v rámci turné Everything Under the Sun přijdou 26. června. Tak, v rámci turné Everything Under the Sun přijdou 26. června roku 2020. Turné Everything Under the Sun přijdou 26. června roku 2027. Prodej lístek Under the Sun přijdou 26. června roku 2027. Přijdou 26. června roku 2027. Prodej lístku započne 6. června roku 2027. Prodej lístku započne 16. roku 2027. Prodej lístku započne 16. října a já už pověřila 2027. Prodej lístku započne 16. října a já už pověřila úplně každýho, aby... Prodej lístku započne 16. října a já už pověřila úplně každýho, aby chytal lístky. Lístku započne 16. října a já už pověřila úplně každýho, aby chytal lístky, protože... října a já už pověřila úplně každýho, aby chytal lístky, protože... října a já už pověřila úplně každýho, aby chytal lístky, protože... jak už je, jak mě dobře zná... už pověřila úplně každýho, aby chytal lístky, protože... jak už je, jak mě dobře znáte, tak tohle... každýho, aby chytal lístky, protože... jak už je, jak mě dobře znáte, tak tohle mi nemůže uniknout. Chytal lístky, protože... jak už je, jak mě dobře znáte, tak tohle mi nemůže uniknout. Protože... jak už je, jak mě dobře znáte, tak tohle mi nemůže uniknout. Takže se tam určitě... jak už je, jak mě dobře znáte, tak tohle mi nemůže uniknout. Takže jak mě dobře znáte, tak tohle mi nemůže uniknout. Takže se tam určitě uvidíme. Mě dobře znáte, tak tohle mi nemůže uniknout. Takže se tam určitě uvidíme. Teď už ale tak tohle mi nemůže uniknout. Takže se tam určitě uvidíme. Teď už ale iné kafe Def Leppard mi nemůže uniknout. Takže se tam určitě uvidíme. Teď už ale iné kafe Def Leppard Amarant nebo Škorpion. Takže se tam určitě uvidíme. Teď už ale iné kafe Def Leppard Amarant nebo Škorpíci. Se tam určitě uvidíme. Teď už ale iné kafe Def Leppard Amarant nebo Škorpíci. Teď už ale iné kafe Def Leppard Amarant nebo Škorpíci. Ale iné kafe Def Leppard Amarant nebo Škorpíci. Já. Kafe Def Leppard Amarant nebo Škorpíci. Já. No. Amarant nebo Škorpíci.
1: Já. Nový plot mám. Nový plot.
0: Škorpíci.
1: Já. Nový plot mám. Nový plot od firmy. Já. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý vám všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý ty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. I montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ.

0: Ploty dobrý, všechny. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Oknem
0: Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Oknem fouká střecha padá.
0: Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Oknem fouká střecha padá.
0: Dobrý, všechno dobrý.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to
0: dobrý.

0: Kotník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podfouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlaha, padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlaha,
0: ale ne, na to
1: pak nám to praví?
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlaha,
0: ale ne, na to všechno stačí
1: praví?
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlaha,
0: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce.
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlaha, ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce.
1: Topenář,
0: podlaha, ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho
0: háře. Ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
0: Ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více i stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací, byty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: O bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
0: Na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
0: .cz.
2: Rekbity. Záruka kvality. Rekbity. Záruka kvality.
3: Značkové slevy. Ty,
2: záruka kvality.
3: Značky. Značkové slevy v Kauflandu, které Značkové slevy v Kauflandu, které potěší. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29 kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,94,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a 90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až 90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland za 13,90 až do 13. října. Kaufland 90 až do 13. října. Kaufland až do 13. října. Kaufland. Října. Kaufland.
4: Hledáte
3: Kaufland.
4: Hledáte spolehlivý. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technologii. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?

0: Máte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly.
0: Spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a
0: Příbrami. Který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká
0: historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka
0: a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka
0: perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřený
0: stav.
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný
1: Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ
1: na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ
1: široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku
1: prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý
1: vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis. Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte. Původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A
0: získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné
0: a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídku pravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka police.
1: Užít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka police.cz. Auto.
1: Ne financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka police.cz. Autopoly, váš auto. Nabídka vozu na auto pomlčka police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner. Nabídka vozu na auto pomlčka police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda. Auto pomlčka police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus. Police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Přemýšlíte o nové koupelně?
0: Partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: V Praze a Příbrami.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje.
0: Příbrami.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. O nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete i nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20 nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Sikorun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení. To měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelů 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelů na všechny podlahy.

0: podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz len kuchyní a také podlah. Siko.cz
1: Rock
0: a také podlah. Siko.cz
1: Rock Radio
0: podlah. Siko.cz
1: Rock Radio
0: Siko.cz

Tak to byl... Tak to byly... Tak to byly Bastard a jejich Vřetězek. Tak to byly Bastard a jejich Vřetězek. Pecka... Tak to byly Bastard a jejich Vřetězek. Pecka z roku 2002. Tak to byly Bastard a jejich Vřetězek. Pecka z roku 2025. Tak to byly Bastard a jejich Vřetězek. Pecka z roku 2025. A když vám řek Bastard a jejich Vřetězek. Pecka z roku 2025. A když vám řeknu, že slyším Vřetězek. Pecka z roku 2025. A když vám řeknu, že slyším kanadskou hymnu. Pecka z roku 2025. A když vám řeknu, že slyším kanadskou hymnu. Vidím 2025. A když vám řeknu, že slyším kanadskou hymnu. Vidím medvědy z 25. A když vám řeknu, že slyším kanadskou hymnu, vidím medvědy s flanelkou. A když vám řeknu, že slyším kanadskou hymnu, vidím medvědy s flanelkou na sobě a k tomu jim hraju. Vám řeknu, že slyším kanadskou hymnu, vidím medvědy s flanelkou na sobě a k tomu jim hraju Nick. Slyším kanadskou hymnu.

Večera v DABu i FM nebo na rádiu od rána do večera v DABu i FM nebo na rádia.cz do večera v DABu i FM nebo na rádia.cz v DABu i FM nebo na rádia.cz rock u i FM nebo na rádia.cz rock m nebo na rádia.cz rock Rádia.cz Rock Radio Rádia.cz Rock Radio CZ

Jeden za 18, druhý bez dvou. Jeden za 18, druhý. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikros a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí na mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapný den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Ten na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 8. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na Rokrádiu. Odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na Rokrádiu. A Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na Rokrádiu. Každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Do 18 na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

0: Bicep, Scap, anebo Guns N' Roses a jejich nejznámější písnička Sweet Child O' Mine, pecka z roku 1900, anebo Guns N' Roses a jejich nejznámější písnička Sweet Child O' Mine, pecka z roku 1987 a jejich nejznámější písnička Sweet Child O' Mine, pecka z roku 1987 a alba a písnička Sweet Child O' Mine, pecka z roku 1987 a alba Appetite for Destruction, Child O' Mine, pecka z roku 1987 a alba Appetite for Destruction. Pecka z roku 1987 a alba Appetite for Destruction.
1: Tak děti.
0: 1987 a alba Appetite for Destruction.
1: Tak děti, zítra je taky den.
0: A alba Appetite for Destruction.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď
0: už... Appetite for Destruction.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už...
0: Destruction.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Den. A teď už do spacáku a spinkat. Teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat. Spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nevíš, ho, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nevíš, ho, nic ti neudělal. To nevíš, ho, nic ti neudělal. To nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Vevek. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Z kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
3: Když uvidíte Albert
1: Z.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Ten uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás web neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás vepřová levnější nehledejte. Tento týden u nás vepřová krkovice bez kosti kilo hledejte. Tento týden u nás vepřová krkovice bez kosti kilo. Tento týden u nás vepřová krkovice bez kosti kilo za 70. Týden u nás vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A řepa krkovice bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gusto na kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr s abo za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr s abkou pod. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. Řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. Albert Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 35,90. Albert. Dle srovnání k 39. Albert. Dle srovnání k 39.

0: Solová tvorba Gina Simonse právě dohrála na Rock Radio a je to jen pár dní. Purple zahráli klasiky jako Smoke on the Water, ale ty legendy v podání Deep.
1: Sweet Child of Mine.

0: Dle srovnání k 39. Dle srovnání k 39. Dle srovnání k 39.
1: Xandria, Xandria, symfonik metalová. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spot. Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spot. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říje. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský rys. Ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. 15. říjen. Pražský distrikt.
2: Ať už jste kdekoliv, poslouchej.
1: Pražský distrikt.
2: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia Teď. Kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia. Stáhněte si aplikaci Rádia.cz. Stáhněte si aplikaci Rádia.cz. Rádia.cz.
3: Pozor, přijíždí dýňová sezóna. Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
4: Na farmě Vraňany je.
3: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
4: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýň.
3: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
4: Na farmě Vraňany je vše ve znamení
3: dýňová sezóna.
4: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
3: Dlabání, malování, dýňová sezóna.
4: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
3: Dlabání, malování, dýňová.
4: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
3: Dlabání, malování, dýňová stezka.
4: Vše ve znamení dýní.
3: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spoustní
4: dýní.
3: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábav. Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti. Dlabání, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
4: Dýně si u nás.
3: Stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
4: Dýně si u nás můžete i koupit.
3: Fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
4: Dýně si u nás můžete i koupit.
3: Na... A spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
4: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření.
3: Ta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
4: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i
3: po... Vy pro děti i dospělé.
4: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
3: A když vám v tom
4: u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
3: A když vám v tom všem
4: můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
3: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba
4: na vaření i podzimní výzdobu.
3: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba
4: podzimní výzdobu.
3: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové. Když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito. V tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky. Ne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová po. Vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové.

0: kafe.
1: Dýňový ráj.
0: Penoky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňan, dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany, originál k té dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany, originál, který pozná...
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
1: Farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Jsem horská gorila.
0: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné... Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským... Šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská...
3: Ne kávy pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: I horským gorilám.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
2: Gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do
2: Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Pak se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pojďme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte horský goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete očkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na Gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www. Bushman Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www. Bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www. Bushman.cz. Září v prodejnách Bushman i na www. Bushman.cz.

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské Sklaprostroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. Sklaprostroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Sklaprostroje
0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Sklaprostroje
0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Sklaprostroje CZ.
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Sklaprostroje CZ.
0: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Sklaprostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovnické a stavební stroje.
1: Sklaprostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje. Stroje.
1: Sklaprostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Nemáš co na sebe?
1: CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do...
0: Pro pracovní stroje.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo ne...
0: Pracovní stroje.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Rhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovira.cz nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadr. CZ. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadr na v. Mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadr na www. Rokoviny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadr na www. Rokovirádio.cz. A spoustu dalšího. Slušný hadr na www. Rokovirádio.cz. Spoustu dalšího. Slušný hadr na www.rokovirádio.cz. Slušný hadr na www.rokovirádio.cz. Hadr na www.rokovirádio.cz.
3: Sedíš celý den
2: rokovirádio.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a
2: radio.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů.
2: Z.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nejde den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci se a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Lák se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě krání a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď raz. Láká tě kreativní a cool

0: život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bych chtěl nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká, napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká, bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Mám jen
0: právě teď na radiohouse.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout
0: na radiohouse.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout
0: CZ.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na... Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První na...
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadlo.
1: Vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví kam
1: uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně
1: ví Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví kam přistát.
1: Navádění letadla. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění.
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne. Když nás vydaje v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne. Když nás. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne. Když nás zavolají, jde o čas.
1: Letadla
2: přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne. Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky stát.
1: Navádění letadel.
2: Ne. Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas.
1: Navádění letadel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
2: Taky ne, občas je v
1: tel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
2: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář?
2: Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
2: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova. Jde o čas.
1: Technik ve věži?
2: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář?
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti? Technik ve věži?
2: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář?
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdeš?
2: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář?
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti
2: ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600
2: v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600
2: slova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu
2: kář. Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na
2: přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti a najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
0: Nejvyšší čas navštívit
1: na letišti.cz.
0: Nejvyšší čas na
1: .cz.
0: Nejvyšší čas navštívit slušný Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. Navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio CZ. No, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio CZ. Nevešlo na www.

www.rokoviradio.cz. Na www.rokoviradio.cz. www.rokoviradio.cz. Radio.cz.

0: Zdravíčko, sousede. Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou. Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou. Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no. Proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
1: Půjčte si
0: úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás.
0: Úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás.
0: Ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
0: No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na...
0: No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na... Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. U nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Řekni třikrát. Komerční banka. Více na KB.cz. Řekni třikrát. Strč prstka. Více na KB.cz. Řekni třikrát, strč prst skrz skrz. Více na KB.cz. Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší.
1: CZ. Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Sklaprostroje.
1: Třikrát, strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.
1: Skrz.
2: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje. CZ. Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla, proje, skla, prostroje, skla, prostroje.

0: Milí, máme 14.59 a dneska s vámi zdravíčko moje milí, máme 14.59 a dneska s vámi za mikrofonem moje milí, máme 14.59 a dneska s vámi za mikrofonem Kája Klímová. Máme 14.59 a dneska s vámi za mikrofonem Kája Klímová. Doufám, že se
1: Rock Radio.

0: slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou převážně s většinou...
0: Rock Radio. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou převážně s většinou oblačnost...
0: Rock Radio. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou převážně s většinou oblačnost v Čechách...
0: Počasí.
1: Čekáme proměnlivou převážně s většinou oblačnost v Čechách se vyskytnou místy. Čekáme proměnlivou převážně s většinou oblačnost v Čechách se vyskytnou místy. Čekáme proměnlivou převážně s většinou oblačnost v Čechách se vyskytnou místy. Přehánky. Převážně s většinou oblačnost v Čechách se vyskytnou místy. Přehánky. Na Moravě a ve Slezsku jen s většinou oblačnost v Čechách se vyskytnou místy. Přehánky. Na Moravě a ve Slezsku jen ojedinělé v Čechách se vyskytnou místy. Přehánky. Na Moravě a ve Slezsku jen ojedinělé. Dneska nejvíce vyskytnou místy. Přehánky. Na Moravě a ve Slezsku jen ojedinělé. Dneska nejvyšší teploty a ty přehánky na Moravě a ve Slezsku jen ojedinělé. Dneska na Moravě a ve Slezsku jen ojedinělé. Dneska nejvyšší teploty až 15 stupňů. Ve Slezsku jen ojedinělé. Dneska nejvyšší teploty až 15 stupňů. Jen ojedinělé. Dneska nejvyšší teploty až 15 stupňů. Ojedinělé. Dneska nejvyšší teploty až 15 stupňů.
0: Ať už prší, nebo...
1: Dneska nejvyšší teploty až 15 stupňů.
0: Ať už prší...
1: Až 15 stupňů.
0: Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej...
1: Stupňů.
0: Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete... Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání start. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika doka. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Zdravíčko moje.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Zdravíčko moje milý, máme čtvrtek.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Zdravíčko moje milý, máme 14:50.
0: Radio. Rockovej víkend.
1: Zdravíčko moje milý, máme 14:50.
0: Rockovej víkend.
1: Zdravíčko moje milý, máme 14:59 a
0: víkend.
1: Zdravíčko moje

mraky. Letadlo stoupá nad mraky. Letadlo stoupá nad mraky. Čtyři muži, letadlo stoupá nad mraky. Čtyři muži, stoupá nad mraky. Čtyři muži, spadáky. Tváře se čert mraky.

Nechceme CVčko. Prostě a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě nami prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bych rádio a žít nový

ještě že tak, aspoň měl strážnej v budce usínal. Ještě že tak, aspoň měl to v budce usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned le usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned ledvinu rosnal. Ještě že tak, aspoň měl to hned ledvinu rosnal. Ještě že tak, aspoň

je oslovil kulomety, blíží se vpřed. Stav je oslovil kulomet, blíží se vpřed. Stav je oslovil kulomet, vpřed. Stav je oslovil kulomet, stav je oslovil kulomet. Hlasitě štěká, jak zuřivej oslovil kulomet.

0: Raničku na přání, tak mi napsal Lucka. Ahojky Kájo, zdravím a prosím, zaraničku na přání, tak mi napsal Lucka. Ahojky Kájo, zdravím a prosím, zaraž mi cokoliv od Dimy, napsal Lucka. Ahojky Kájo, zdravím a prosím, zaraž mi cokoliv od Dimitry nebo Olympik, Lucka. Ahojky Kájo, zdravím a prosím, zaraž mi cokoliv od Dimitry nebo Olympik. Kájo, zdravím a prosím, zaraž mi cokoliv od Dimitry nebo Olympik. Všem posluchačům mě i to. Zdravím a prosím, zaraž mi cokoliv od Dimitry nebo Olympik. Všem posluchačům mě i tobě za krásný vysílání. Cokoliv od Dimitry nebo Olympik. Všem posluchačům mě i tobě za krásný vysílání. Od Dimitry nebo Olympik. Všem posluchačům mě i tobě za krásný vysílání. Děkuji. Tak Luci Olympik. Všem posluchačům mě i tobě za krásný vysílání. Děkuji. Tak Luci samozřejmě, že zahraju. Všem posluchačům mě i tobě za krásný vysílání. Děkuji. Tak Luci samozřejmě, že za mě i tobě za krásný vysílání. Děkuji. Tak Luci samozřejmě, že zahraju moc tě zde za krásný vysílání. Děkuji. Tak Luci samozřejmě, že zahraju moc tě zdravím, vybrala jsem. Tak Luci samozřejmě, že zahraju moc tě zdravím, vybrala jsem teda Olympik a jich pálím tvář. Samozřejmě, že zahraju moc tě zdravím, vybrala jsem teda Olympik a jich pálím tvář. Moc tě zdravím, vybrala jsem teda Olympik a jich pálím tvář. Taky nám zahraju Queens of the Stone, vybrala jsem teda Olympik a jich pálím tvář. Taky nám zahraju Queens of the Stone Age, jsem teda Olympik a jich pálím tvář. Taky nám zahraju Queens of the Stone Age nebo Vanastov. Olympik a jich pálím tvář, taky nám zahraju Queens of the Stone Age nebo Vanastovky. Ale teď Olympik a jich pálím tvář, taky nám zahraju Queens of the Stone Age nebo Vanastovky. Ale teď pálím tvář, taky nám zahraju Queens of the Stone Age nebo Vanastovky. Ale teďka už legenda, taky nám zahraju Queens of the Stone Age nebo Vanastovky. Ale teďka už legenda český Queens of the Stone Age nebo Vanastovky. Ale teďka už legenda český scény Olympik a jich pálím Age nebo Vanastovky, ale teďka už legenda český scény Olympik a jich pálím tvář o zrstovky, ale teďka už legenda český scény Olympik a jich pálím tvář o z roku 2000, teďka už legenda český scény Olympik a jich pálím tvář o z roku 2020. Legenda český scény Olympik a jich pálím tvář o z roku 2020. Český scény Olympik a jich pálím tvář o z roku 2020. Olympik a jich pálím tvář z roku 2020. Já pálím tvář z roku 2020.
1: Já nový plot mám.
0: Roku 2020.
1: Já nový plot mám. Nový
0: 20.
1: Já nový plot mám. Nový plot od... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat vš... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat... Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány... Plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány... Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány... Prodávám od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány... Prodáváme... Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány... Prodáváme i montujeme. Ploty obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány... Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý všichni sousedé. Ploty a brány... Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty a brány... Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý Cerány. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý Cerávame i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechny dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
2: Klikni
3: Mironet no.
1: Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
2: Klikni
3: Mironet nová dvojka
1: dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
2: Klikni
3: Mironet nová dvojka a Shop Roku Přína.
1: Ploty Dobrý všechno dobrý.
2: Klikni
3: Mironet nová dvojka a Shop Roku přináší
1: všechno dobrý.
2: Klikni
3: Mironet nová dvojka a Shop Roku přináší
1: všechno dobrý.
2: Klikni
3: Mironet nová dvojka a Shop Roku přináší
4: Gravitrax Spider-Man.
2: Klikni
3: Mironet nová dvojka a Shop Roku přináší
4: Gravitrax Spider-Man.
3: Stavěj dráhy nová dvojka a Shop Roku přináší
4: Gravitrax Spider-Man.
3: Stavěj dráhy se svým a Shop Roku přináší

0: Spider-Man.
1: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
0: Když staveb
1: přináší
0: Gravitrax Spider-Man.
1: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
0: Když stavebnice, tak Miravitrax Spider-Man.
1: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
0: Když stavebnice, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát. Stavěj dráhy se svým hrdinou.
0: Když stavebnice, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát. Dráhy se svým hrdinou.
0: Když stavebnice, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát. Hrdinou.
0: Když stavebnice, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
0: Šéf stavebnice, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
2: Šéfe,
0: tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
2: Šéfe, zas to netlačí.
1: Klikni dvakrát.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk.
1: Krát.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. Chle, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapečí,
2: potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi,
2: řík novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď...
2: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte...
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web...
3: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: To nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop. Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše. Jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch. Kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Obě pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a on i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No.
2: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No.
2: A doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No. To by šlo.
2: Přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No. To by šlo.
2: www. Během pár minut a online.
3: No. To by šlo.
2: www. Kompresory vzduchotechnika a online.
3: No. To by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: To by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Tak co jí koupíme?
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Tak co jí koupíme?
2: CZ. To je fičák.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: To je fičák.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že...
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic...
4: Co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky. Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky. Pak co?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a...
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, nic nechce.
4: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj,
4: říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.

0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem.
1: Dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od.
1: A tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Kdy?
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat.
0: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte.
0: Vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte
0: zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek. Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou
1: dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek tu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu
0: zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu
0: pro zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitek masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
1: Dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky
0: CZ.
3: Itálie, která
0: chutná. Hledejte na
2: Firma na zážitky
0: CZ.
3: Itálie, která chutná.
0: CZ.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve
0: CZ.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Itálie Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Čí výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Itálie vinařství. K tomu pravé italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvních vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním ství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte o speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Itálii. www.lavite.cz.
4: Oslavte 30.
3: www.lavite.cz.
4: Oslavte 30. výročí legendy.
3: www.lavite.cz.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia.
3: CZ.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akci. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vynikaté výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem. Legendy.

0: akční edici 30 let vyniká svým designem prémium. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním. Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním. A koli z lehké slitiny edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním. A koli z lehké slitiny vyniká svým designem, prémiovým lakováním. A koli z lehké slitiny nyní designem, prémiovým lakováním. A koli z lehké slitiny nyní navíc s balíčkem zimním lakováním a koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční a koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za 1 korunu. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za 1 korunu. Škoda nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší
0: 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší
0: vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka
0: ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný pro. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce. Návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Rock Radio.
1: www.autobranka.cz.
2: Rock Radio.
1: Autobranka.cz.

právě nám na rok... Právě nám na Rock Rádiu dojíždí... Právě nám na Rock Rádiu dojíždí Europa Hit... Právě nám na Rock Rádiu dojíždí Europa Hit... Právě nám na Rock Rádiu dojíždí Europa Hit The Final Countdown. Právě nám na Rock Rádiu dojíždí Europa Hit The Final Countdown. Právě nám na Rock Rádiu dojíždí Europa Hit The Final Countdown. Jak se vám před chvílí na Rock Rádiu dojíždí Europa Hit The Final Countdown. Jak se vám před chvílí avizovala, abyste mi psali Europa Hit The Final Countdown. Jak se vám před chvílí avizovala, abyste mi psali o The Final Countdown. Jak se vám před chvílí avizovala, abyste mi psali o písničku na přání, tak mi Countdown. Jak se vám před chvílí avizovala, abyste mi psali o písničku na přání, tak mi napsal. Jak se vám před chvílí avizovala, abyste mi psali o písničku na přání, tak mi napsala Lucka. Avizovala, abyste mi psali o písničku na přání, tak mi napsala Lucka. Ahojky Kájo, zdrzovala, abyste mi psali o písničku na přání, tak mi napsala Lucka. Ahojky Kájo, zdravím a prosím, zapsali o písničku.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock Radio. CZ.

nezabíjí, ono se v zrcadle. Kráska se nezabíjí, ono se v zrcadle chodí. Kráska se nezabíjí, ono se v zrcadle.

0: stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na mi i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz. Jako pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz. Kouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz.
1: Rok má
0: se sám. Více na minijeřabzlin.cz.
1: Rok má být tvrdý.
0: Více na minijeřabzlin.cz.
1: Rok má být tvrdý.
0: Z.
1: Rok má být tvrdý. A

0: Ale my na sebe... Ale my na sebe po 18 rokra... Ale my na sebe po 18. Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to. Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej po sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokov rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rok dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej meme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrýče to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český tlach. Ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny. Ty pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny. Tým rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny. Tým rok rádia. Slušný rockerky. Dan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křestkalendář. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křestkalendářů. Prostě skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křestkalendářů. Prostě slušná oslava se vším, slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních... Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si láme překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu. Povědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale, lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. V listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokové Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Pít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Lístky na rokový rádio CZ. Na rokový rádio CZ.
1: Ahoj, jsem Mini
0: Radio CZ.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat. Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím. Pomůžu ti

Ferobet. Rok má být tvrdý. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba, tvrdý. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. A dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. A pevná zeď. Ferobet.cz. A zeď. Ferobet.cz. Ferobet.cz. Ferobet.cz.

0: a dlouho, tak víte, že právě od Metallica The Unforgiven jednička je nejoblíbenější písničkou našeho moderátora Martina Melichera a moje je zase The Unforgiven nejoblíbenější písničkou našeho moderátora Martina Melichera a moje je zase písničkou našeho moderátora Martina Melichera a moje je zase The Unforgiven trojka takže našeho moderátora Martina Melichera a moje je zase The Unforgiven trojka takže Martina Melichera a moje je zase The Unforgiven trojka takže tu dvojku tady máme jako a moje je zase The Unforgiven trojka takže tu dvojku tady máme jako takovej ten zlatý The Unforgiven trojka takže tu dvojku tady máme jako takovej ten zlatý střed abychom trojka takže tu dvojku tady máme jako takovej ten zlatý střed abychom se nehádali tu dvojku tady máme jako takovej ten zlatý střed abychom se nehádali dokonce střed abychom se nehádali dokonce hodiny Lucie Linertsky nerd Powerwolf nehádali dokonce hodiny Lucie Linertsky nerd Powerwolf dokonce hodiny Lucie Linertsky nerd Powerwolf nebo Queenie Eich Radio Gaga pecka z Lucie Linertsky nerd Powerwolf nebo Queenie Eich Radio Gaga pecka z roku 1980 Powerwolf nebo Queenie Eich Radio Gaga pecka z roku 1984 Queenie Eich Radio Gaga pecka z roku 1984
1: Značkové
0: Radio Gaga pecka z roku 1984
1: Značkové
0: 84
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šum slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma, Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 50 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 13. káva krema kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland. Kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland. 299,90 až do 13. října. Kaufland.
2: Slyšíte tuhle?
1: 90 až do 13. října. Kaufland.
2: Slyšíte tuhle reklamu?
1: Až do 13. října. Kaufland.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby
1: příště října? Kaufland.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o...
1: Kaufland.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaš... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Sprojektujte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 3 reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross... A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte... Co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte... O vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších mě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50... S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50... Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma hodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc k tomu při rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma

0: každý měsíc. K tomu přidáme spoty a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i těch 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích, Protože dobrý budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě
1: Republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli se. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. Face to face v menší sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde v menší sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, ale kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo.

0: Mlada, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. hráli za Mlada, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme někde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu.
1: Profi voda.
0: Příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu.
1: Profi voda.
0: Tak doraž na Kačinu.

Metallica aj... Metallica aj... Metallica aj D... Metallica aj D... Unforgiven. Metallica aj D... Unforgiven 2. Metallica aj D... Unforgiven 2. Pokavať Metallica aj D... Unforgiven 2. Pokavať naše... D... Unforgiven 2. Pokavať naše... Unforgiven 2. Pokavať naše rádio nebo respektive naše víkendy... 2. Pokavať naše rádio nebo respektive naše víkendy posloucháte... Pokavať naše rádio nebo respektive naše víkendy posloucháte často a pokavať naše rádio nebo respektive naše víkendy posloucháte často a dlouho rádio nebo respektive naše víkendy posloucháte často a dlouho tak nebo respektive naše víkendy posloucháte často a dlouho tak naše víkendy posloucháte často a dlouho tak víte, že právě od Metallica posloucháte často

0: kvalitní vrtaná.
1: Nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Mám jen 10 vteřin
0: na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti
0: Profivoda.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci, díky nám letadla přes
2: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci, díky nám letadla přes
2: co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Na to?
3: První nápověda je v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel?
3: Ne, když nás zavěda je v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel?
3: Ne, když nás zavolají v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel?
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas, nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel?
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži
3: ví, kam přistát.
2: Navádění letadel?
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži
3: taky stát.
2: Navádění letadel?
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži
3: taky ne, občas je v tom napětí.
2: Dění letadel?
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži
3: taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
2: Elektrik.
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži.
3: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
2: Elektrikář.
3: Jo. Zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži.
3: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
2: Elektrikář.
3: Jo. Čas.
2: Technik ve věži.
3: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
2: Elektrikář.
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti.
3: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
2: Elektrikář.
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha.
3: Občas je v tom napětí. Doslova.
2: Elektrikář.
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč.
3: Doslova.
2: Elektrikář.
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
3: Elektrikář. Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na letišti.cz.
4: Rock Radio.
5: Jediný slušný rádio.
4: Jediný slušný rádio.
5: Jediný slušný rádio.
4: Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Čechy. Rock Radio.
6: Rock Radio.
4: Rádio.

0: chceme ho... Chceme ho postavit... Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat na...
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov.
0: Postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov.
0: Porfy rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov.
0: Porfix.
1: Dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozum.
1: Materiál.
2: A vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozum.
2: A vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
2: Náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
2: Domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme...
0: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
0: S rozumem, budujte srdcem.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už...
0: Budujte srdcem.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
3: Tohle.
4: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level.
3: Budeme krásný.
4: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
4: Beauty Days v Metropoli.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropoli Zlič.
4: Přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín.
3: Tohle bude ale jiný level.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling.
4: Beauty ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
4: Vlasový styling.
3: Beauty workshopy.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling.
4: Beauty workshopy.
3: Příprava matcha.
4: Days v Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling.
4: Beauty workshopy.
3: Příprava matcha čaje nebo kava.
4: Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling.
4: Beauty workshopy.
3: Příprava matcha čaje nebo kavárna Zlíčín.
4: Vlasový styling.
3: Beauty workshopy.
4: Příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Vlasový styling.
4: Beauty workshopy.
3: Příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
4: Beauty days.
3: Beauty workshopy.
4: Příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty days v Metropoli Zlíčopy.
4: Příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty days v Metropoli Zlíčopy.
4: Příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty days v Metropoli Zlíčín.
4: 15.
3: nebo kavárna z dárečky.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín
3: 15. až 18. října.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín
3: 15. až 18. října.
4: K tomu pohodové nákropoli Zličín
3: 15. až 18. října.
4: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30.
3: 15. až 18. října.
4: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30.
3: až 18. října.
4: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%
3: díky
4: října.
3: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%
4: díky týdenní slevové
3: knížce. Pohodové nákupy se slevami až 30%
4: díky týdenní slevové knížce.
3: Navštivte
4: kupy se slevami až 30%
3: díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte Loxitan
3: až 30%
4: díky týdenní slevové knížce.
3: Navštivte Loxitan
4: Nike
3: díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte Loxitan
3: Nike
4: Profimet
3: a další značky
4: týdenní slevové knížce.
3: Navštivte Loxitan
4: Nike
3: Profimet
4: a další
3: i slevové knížce.
4: Navštivte Loxitan,
3: Nike,
4: Profimet
3: a další značkové obchody.
4: Více.
3: Navštivte Loxitan,
4: Nike,
3: Profimet
4: a další značkové obchody.
3: Více na webu.
4: Navštivte Loxitan,
3: Nike,
4: Profimet
3: a další značkové obchody.
4: Více na webu
3: Metropolitan,
4: Nike,
3: Profimet
4: a další značkové obchody.
3: Více na webu Metropole Zličín.
4: Klik.
3: Profimet
4: a další značkové obchody.
3: Více na webu Metropole Zličín.
4: Klikni!
3: Takové obchody.
4: Více na webu Metropole Zličín.
3: Klikni!
4: Mirone!
3: Více na webu Metropole.

0: Metropole Zličín.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šopro Kupřina.
0: Metropole Zličín.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šopro Kupřina.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
1: Gravitrax Spider-Man startní!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
1: Gravitrax Spider-Man startovní sada!
2: Ta nová dvojka a Šoproku přináší...
1: Gravitrax Spider-Man startovní sada!
2: Ta XXL novinka o Šoproku přináší...
1: Gravitrax Spider-Man startovní sada!
2: Ta XXL novinka o přináší...
1: Gravitrax Spider-Man startovní sada!
2: Ta XXL novinka o...
1: Gravitrax Spider-Man startovní sada!
2: Ta XXL novinka o... Ravensburgeru.
1: Jasně, Spider-Man startovní sada.
2: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
1: Jasně, kuličková dráha startovní sada.
2: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
1: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
2: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
1: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
2: To musím novinka od Ravensburgeru.
1: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
2: To musím mít.
1: V Miru...
2: Ravensburgeru.
1: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
2: To musím mít.
1: V Mironetu nyní za... Sně, kuličková dráha se superhrdiny.
2: To musím mít.
1: V Mironetu nyní za bomba cenu 2000... Kuličková dráha se superhrdiny.
2: To musím mít.
1: V Mironetu nyní za bomba cenu 2000... Superhrdiny.
2: To musím mít.
1: V Mironetu nyní za bomba cenu 2790...
2: To musím mít.
1: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799... V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice. V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice.
2: Tak
1: bomba cenu 2799. Když stavebnice.
2: Tak Mironet.
1: 2799. Když stavebnice.
2: Tak Mironet. Klikni.
1: 299. Když stavebnice.
2: Tak Mironet. Klikni.
1: 29. Když stavebnice,
2: tak Mironet. Klikni.
3: Vítejte v kempu, vaše místo.
1: Když stavebnice,
2: tak Mironet. Klikni.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 800.
2: Tak Mironet. Klikni.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867.
2: Mironet. Klikni.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Klikni.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G. Sektor G.

Bezkempu.cz Bezkempu.cz Nejvyšší CZ Nejvyšší čas na Nejvyšší čas navštívit slušný rokový Nejvyšší čas navštívit slušný rokový Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz Všechno slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia stránky www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz A nevešlo na www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz

0: hodin. A za mikrofonem vás zdraví Kája Klímová. Formule 1. Formule 1 nám právě dojela. A závod Singapur. Vyhrál jak jinak Max Verstappen, i když v této sezóně ne.
1: Rock Radio.

0: smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Zelená smažák.
1: Kempová tmu. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz

0: slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí. Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou...
0: Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou převážně zvěť...
0: Rock Radio. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou převážně zvětšenou oblačnost...
0: Radio. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou převážně zvětšenou oblačnost...
0: Počasí.
1: Čekáme proměnlivou převážně zvětšenou oblačnost... V Čechách se vyskytnou místy... Čekáme proměnlivou převážně zvětšenou oblačnost... V Čechách se vyskytnou místy přehánky... Na proměnlivou převážně zvětšenou oblačnost... V Čechách se vyskytnou místy přehánky... Na Moravě a převážně zvětšenou oblačnost... V Čechách se vyskytnou místy přehánky... Na Moravě a ve Slezsku jen ojky... Na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle... Dneska nejvyšší teploty až 15 stupňů... Na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle... Dneska nejvyšší teploty až 15 stupňů... Ojediněle. Dneska nejvyšší teploty až 15 stupňů.
0: Rock Radio.
1: Dneska nejvyšší teploty až 15 stupňů.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Nejvyšší teploty až 15 stupňů.
0: Rock Radio. Rockovej víkend. Rockovej víkend.
1: Zdravíčko moje milí, máme 16 hodin a za mikrofon...
0: Víkend.
1: Zdravíčko moje milí, máme 16 hodin a za mikrofonem vás zdraví... Zdravíčko moje milí, máme 16 hodin a za mikrofonem vás zdraví Kája. Moje milí, máme 16 hodin a za mikrofonem vás zdraví Kája Klímová. Máme 16 hodin a za mikrofonem vás zdraví Kája Klímová.

a který vás měl pustit na samotný prodej. A nepřišel jim, stalo se tak tisícům fanoušků pustit na samotný prodej. A nepřišel jim, stalo se tak tisícům fanoušků a nicméně prodej. A nepřišel jim, stalo se tak tisícům fanoušků a nicméně prodej. A nepřišel jim, stalo se tak tisícům fanoušků a nicméně těm. Nepřišel jim, stalo se tak tisícům fanoušků a nicméně těm, kterým kód přišel a mohli si koupit. Stalo se tak tisícům fanoušků a nicméně těm, kterým kód přišel a mohli si koupit lístek. Tak tisícům fanoušků a nicméně těm, kterým kód přišel a mohli si koupit lístek. Tak těmto vyvolených fanoušků a nicméně těm, kterým kód přišel a mohli si koupit lístek. Tak těmto a nicméně těm, kterým kód přišel a mohli si koupit lístek. Tak těmto vyvoleným můžeme jim, kterým kód přišel a mohli si koupit lístek, tak těmto vyvoleným můžeme jenom tiše závidět. Kód přišel a mohli si koupit lístek, tak těmto vyvoleným můžeme jenom tiše závidět. Protože takhle mohli si koupit lístek, tak těmto vyvoleným můžeme jenom tiše závidět. Protože takhle lístek, tak těmto vyvoleným můžeme jenom tiše závidět. Protože takhle já nejsem to vyvoleným můžeme jenom tiše závidět. Protože takhle já nejsem nějaký extra velký, můžeme jenom tiše závidět, protože takhle. Já nejsem nějaký extra velký, tiše závidět, protože takhle. Já nejsem nějaký extra velký fanoušek Oasis, ale jednou závidět, protože takhle. Já nejsem nějaký extra velký fanoušek Oasis, ale jednou, protože takhle. Já nejsem nějaký extra velký fanoušek Oasis, ale jednou bych je taky chtěla vidět. Já nejsem nějaký extra velký fanoušek Oasis, ale jednou bych je taky chtěla vidět. Takže můžu velký fanoušek Oasis, ale jednou bych je taky chtěla vidět. Takže můžu taky jenom tiše závidět. Oasis, ale jednou bych je taky chtěla vidět. Takže můžu taky jenom tiše závidět. Teď však updateu jednou bych je taky chtěla vidět. Takže můžu taky jenom tiše závidět. Teď však update chtěla vidět. Takže můžu taky jenom tiše závidět. Teď však updateu o Oasis zpátky. Takže můžu taky jenom tiše závidět. Teď však updateu o Oasis můžu taky jenom tiše závidět. Teď však updateu o Oasis zpátky k další muzice závidět. Teď však updateu o Oasis zpátky k další muzice. Traktor, paparouč nebo teď však updateu o Oasis zpátky k další muzice. Traktor, paparouč nebo Bon Jovi a jich updateu o Oasis zpátky k další muzice. Traktor, paparouč nebo Bon Jovi a jich Born to be my zpátky k další muzice. Traktor, paparouč nebo Bon Jovi a jich Born to be my další muzice. Traktor, paparouč nebo Bon Jovi a jich Born to be my baby. Traktor, paparouč nebo Bon Jovi a jich Born to be my baby. Paparouč nebo Bon Jovi a jich Born to be my baby. Okay. I'm born to be my baby. Oknem fouká střecha, padá. Be my baby.

0: Značku Vity, záruka kvality. Značkové slevy v Kauflandu. Značkové slevy v Kauflandu. Značkové slevy v Kauflandu, které Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Nové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, Kandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, Klasik, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, Klasik nebo celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, Klasik nebo kuřecí zad. Například Snackit, Cabanos Favorite, Klasik nebo kuřecí zad. 24,90. Snackit, Cabanos Favorite, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovoc Cabanos Favorite, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovoc Favorite, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba keprník ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý ležák za různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý ležák za 13,29,90. A holba keprník světlý ležák za 13,99,90. A holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. A holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland. Ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland. 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Už tě nebaví.
0: 50. Až do 13. října. Kaufland.
1: Už tě nebaví od rána
0: do 13. října. Kaufland.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a
0: Ina. Kaufland.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat
0: Kaufland.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš ještě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádi. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Komunikace s lidmi, tak změň.

0: Motivace.
1: Yeah!
0: Win! Motivace.
1: Win!
0: Motivace. Paula Stanleyho a jo...
1: Win!
0: Motivace. Paula Stanleyho a jo...
1: Win!
0: Motivace. Paula Stanleyho a jo... Jeho live to win. Motivace. Paula Stanleyho a jo... Jeho live to win. Prosivace. Paula Stanleyho a jo... Jeho live to win. Paula Stanleyho a jo... Jeho live to win. Prosím vás, mám tady takový demotivační a jo... Jeho live to win. Prosím vás, mám tady takový demotivační a jeho live to win. Prosím vás, mám tady takový demotivační a update ohledně Oasis to win. Prosím vás, mám tady takový demotivační a update ohledně Oasis. Bráchové, prosím vás, mám tady takový demotivační a update ohledně Oasis. Bráchové, prosím vás, mám tady takový demotivační a update ohledně Oasis. Bráchové, Gallagherovi vypli demotivační a update ohledně Oasis. Bráchové, Gallagherovi vyprodali všech 40 a update ohledně Oasis. Bráchové, Gallagherovi vyprodali všech 42 koncertů a update ohledně Oasis. Bráchové, Gallagherovi vyprodali všech 42 koncertů a žádný další Oasis. Bráchové, Gallagherovi vyprodali všech 42 koncertů a žádný další termín. Gallagherovi vyprodali všech 42 koncertů a žádný další termín přidávat nebudou. Takže Gallagherovi vyprodali všech 42 koncertů a žádný další termín přidávat nebudou. Takže 42 koncertů a žádný další termín přidávat nebudou. Takže máme smůlu. Koncertů a žádný další termín přidávat nebudou. Takže máme smůlu. A žádný další termín přidávat nebudou. Takže máme smůlu. A smůlu mají i ti, kteří další termín přidávat nebudou. Takže máme smůlu. A smůlu mají i ti, kteří čekali na ten kódík, nebudou. Takže máme smůlu. A smůlu mají i ti, kteří čekali na ten kódík. Takže máme smůlu. A smůlu mají i ti, kteří čekali na ten kódík, který vás měl smůlu. A smůlu mají i ti, kteří čekali na ten kódík, který vás měl pustit na samotný prodej. A smůlu mají i ti, kteří čekali na ten kódík, který vás měl pustit na samotný prodej. A ti, kteří čekali na ten kódík, který vás měl pustit na samotný prodej. A nepřišel na ten kódík, který vás měl pustit na samotný prodej.

0: radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Ceny střech jsou šílené.
0: House.cz.
1: Ceny střech jsou šílený.
0: CZ.
1: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu? Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu? Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
2: Já jako řemeslník
1: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
2: Já jako řemeslník
1: dohlednu. Nemáš nějakou radu?
2: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet a naprostá spokojenost. Vše ukaz bet a naprostá spokojenost.
1: Kazbet a v čem jsou jiný?
2: Jsou to přímí výrobci, udělají naprostá spokojenost.
1: Kazbet a v čem jsou jiný?
2: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově spokojenost.
1: Kazbet a v čem jsou jiný?
2: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu.
1: Kazbet a v čem jsou jiný?
2: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš.
1: Jsou jiný.
2: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. To přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt. Výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt. Vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochvě za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní.
2: Až měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle.
2: Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle. Jdu tam volat.
0: Kazbet.
2: Fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle. Jdu tam volat.
0: Kazbet.
2: Kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle. Jdu tam volat.
0: Kazbet. Český výrobce kvalitní
2: ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
0: Kazbet. Český výrobce kvalitních
2: radí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
0: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin.
1: Zní skvěle, jdu tam volat.
0: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned.
1: Tam volat.
0: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet. Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet. Výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Na míru a hned. Kazbet.cz. A hned. Kazbet.cz. Kazbet.cz. CZ.
3: 每一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的。每一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的。几漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的。几条个人 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的。几条个人信息和多多，品质保证，只需要您的。几条个人信息和银行卡，品质保证，只需要您的。几条个人信息和银行卡号，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte
3: 几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahé značky ani
3: levné个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahé značky
3: 和银行卡号。
4: Nekupujte drahé značky ani levný čínský
3: 卡号。
4: Nekupujte drahé značky ani levný čínský značky. Já se oblíkám. Nekupujte drahé značky ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potě. Kupujte drahé značky

0: ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez její značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
2: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Profi voda, s tou se nemůže.

10letou zárukou. Profivoda.cz. Roletou zárukou. Profivoda.cz. Rok. Profivoda.cz. Rok. Radio. Dat CZ.

0: oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník, malíř, topenář.
0: Fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník, malíř, topenář,
2: podlahář.
0: A tak kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno
0: nám to praví.
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rugby.
2: Zedník,
1: malíř,
2: topenář, podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rugby. Rekonstrukčník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rugby. Rekonstrukce,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rugby. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat.
1: Na to všechno stačí rugby. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov více.
1: Rugby. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov více.
1: Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
1: více informací na rugby.bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
1: více informací na rugby.
3: Si udělat z vašeho bytu opět domov
1: více informací na rugby.cz.
3: Bytu opět domov
1: více informací na rugby.cz.
3: Rugby, záruka domov.
1: Více informací na rugby.cz.
3: Rugby, záruka kvality.
1: Více informací na rugby.cz.
3: Rugby, záruka kvality.
1: Na rugby.cz.
3: Rugby, záruka kvality.
1: Rugby.cz.
3: Rugby, záruka kvality.
1: CZ.
3: Rugby, záruka kvality.

Nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny. Nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou za... Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

Nestihli jste o víkendu žádnej... Nestihli jste o víkendu žádný... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živý... Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. O víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete koncert a máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout a máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou před v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem. Nalaďte si. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem. Nalaďte si Rock Radio vnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem. Nalaďte si Rock Radio v neděli večer před náročným pracovním týdnem. Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Pracovním týdnem. Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si, rockte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si rockovej živ večer. A vychutnejte si rockovej živák. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě. Vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejli rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. V první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Ka nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádiu.

zůstane. A potom zůstane jenom prd. A potom zůstane jenom prd.

v každej strom upadne. Za krásnou vtem upadne. Za krásnou vteřinu. Ne. Za krásnou vteřinu. Za krásnou vteřinu. Platím. Za krásnou vteřinu.

rodinu, ze svý platíme hodinu.

0: neodhalíme, ale když se pozorně zadíváte na grafiku na sociálních sítích, možná víme, ale když se pozorně zadíváte na grafiku na sociálních sítích, možná na ně přijdete sami.
1: Nemůžete dočkat, mrkněte na naše socky a taky doslušný party na rokovýradio.cz. Čeká tam na socky a taky doslušný party na rokovýradio.cz. Čeká tam na vás totiž pěkný party na rokovýradio.cz. Čeká tam na vás totiž překvapení. Dozvíte se, jaký rok tam na vás totiž překvapení. Dozvíte se, jaký rokový hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás leč překvapení. Dozvíte se, jaký rokový hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili. Dozvíte se, jaký rokový hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili. Lístky seženete na rokovýradio.cz s nákupem moc neváhejte, pokud chcete ušetřit.
2: Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadání.

0: pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpeci a posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alkořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy. Bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy. Dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy. Vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy.
1: Do konce hodiny.
0: Alpecin, doping pro vaše vlasy.
1: Do konce hodiny Motorband AC/DC.
0: Doping pro vaše vlasy.
1: Do konce hodiny Motorband AC/DC Pain nebo Smash.
0: Pro vaše vlasy.
1: Do konce hodiny Motorband AC/DC Pain nebo Do konce hodiny Motorband AC/DC Pain nebo Smash Mouth Eich All Star. Motorband AC/DC Pain nebo Smash Mouth Eich All Star.
2: Drby z ohra.
1: AC/DC Pain nebo Smash Mouth Eich All Star.
2: Drby z ohrad a výběhu.
1: Nebo Smash Mouth Eich All Star.
2: Drby z ohrad a výběhu Zoopark
1: Eich All Star.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky. Hrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme
2: se Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou na plšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. Se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Oni sledují naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální čas. Zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální čas. Být svět. Sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální čas. Být zvědavý. Je. Oni sledují nás. Léto je ideální čas. Být zvědavý. A v tom jsme my sledují nás. Léto je ideální čas. Být zvědavý. A v tom to je ideální čas. Být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Čas. Být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí.
3: My surikaty opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy.
3: Opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko.
3: Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Proč se
2: hodně blízko u zvířat?
4: Proč se culíš? Protože budeme
2: zvířat.
4: Proč se culíš? Protože budeme krásný. To u... Proč se culíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Proč se culíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle. Proč se culíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty. Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty. Krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli. Přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling. Beauty jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling. Beauty workshopy v Metropoli Zličín. Vlasový styling. Beauty workshopy. Příprava Zličín. Vlasový styling. Beauty workshopy. Příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty. Vlasový styling. Beauty workshopy. Příprava matcha čaje nebo

Další rok je za náma a rok rádio... Další rok je za náma a rok rádio oslaví plnolet... Další rok je za náma a rok rádio oslaví plnoletost. Další rok je za náma a rok rádio oslaví plnoletost. Osmnáctiny si zas... Další rok je za náma a rok rádio oslaví plnoletost. Osmnáctiny si zaslouží pořádnej... Je za náma a rok rádio oslaví plnoletost. Osmnáctiny si zaslouží pořádnej mejdan... A rok rádio oslaví plnoletost. Osmnáctiny si zaslouží pořádnej mejdan a tak se poprvý přesunaví plnoletost. Osmnáctiny si zaslouží pořádnej mejdan a tak se poprvý přesuneme s plnoletost. Osmnáctiny si zaslouží pořádnej mejdan a tak se poprvý přesuneme z Plzně. Je nám do večera. Osmnáctiny si zaslouží pořádnej mejdan a tak se poprvý přesuneme z Plzně. Je nám do větších prostor. Si zaslouží pořádnej mejdan a tak se poprvý přesuneme z Plzně. Je nám do větších prostor. Pořádnej mejdan a tak se poprvý přesuneme z Plzně. Je nám do větších prostor. Konkrétně do Zlína. Dan a tak se poprvý přesuneme z Plzně. Je nám do větších prostor. Konkrétně do Zlína. Kde přesuneme z Plzně. Je nám do větších prostor. Konkrétně do Zlína. Kde v sobotu 7. listopadu Plzně. Je nám do větších prostor, konkrétně do Zlína. Kde v sobotu 7. listopadu do větších prostor, konkrétně do Zlína. Kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu, konkrétně do Zlína. Kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datart, do Zlína. Kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datart. Zahraje v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datart. Zahrajou nám k tomu tři český kapely, který z listopadu ovládneme sportovní halu Datart. Zahrajou nám k tomu tři český kapely, který známe sportovní halu Datart. Zahrajou nám k tomu tři český kapely, který znáte z našeho vysílání halu Datart. Zahrajou nám k tomu tři český kapely, který znáte z našeho vysílání, jak už bývá tradice. Zahrajou nám k tomu tři český kapely, který znáte z našeho vysílání, jak už bývá tradicí. Zahrajou nám k tomu tři český kapely, který znáte z našeho vysílání, jak už bývá tradicí. Jména vám kapely, který znáte z našeho vysílání, jak už bývá tradicí. Jména vám neodhalíme, ale znáte z našeho vysílání, jak už bývá tradicí, jména vám neodhalíme, ale když se pozorně zadíváte na grafiku, jak už bývá tradicí, jména vám neodhalíme, ale když se pozorně zadíváte na grafiku na sociální, jak už bývá tradicí, jména vám neodhalíme, ale když se pozorně zadíváte na grafiku na sociálních tradicí, jména vám neodhalíme, ale když se pozorně zadíváte na grafiku na sociálních sítích, jména vám

0: Po kavárna z dárečky. Beauty den, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropolis Ličín. Příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropolis Ličín. 15. a matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropolis Ličín. 15. až 18. kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropolis Ličín. 15. až 18. říct dárečky. Beauty Days v Metropolis Ličín. 15. až 18. října. Beauty Days v Metropolis Ličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další z ní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropolis Ličín. Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. A další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. Takové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Ahoj,
0: více na webu Metropole Zličín.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na
0: Metropole Zličín.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kultury. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face? Vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menších saturáku. 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v O4 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak dora. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde po tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. 10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu.
2: Řekni třikrát.
1: Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. Příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
1: Tak doraš na Kačinu.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší, Skla Prostroje.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší, Skla Prostroje, Skla.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší, Skla Prostroje, Skla Prostroje.
2: Třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší, Skla Prostroje, Skla Prostroje, Skla.
2: Strč prst skrz krk.
3: Znám lepší, Skla Prostroje, Skla Prostroje, Skla Prostroje C.
2: Skrk.
3: Znám lepší, Skla Prostroje, Skla Prostroje, Skla Prostroje C. Zepší, Skla Prostroje, Skla Prostroje, Skla Prostroje C. Z.
2: Co?
3: Kvalitní Skla Prostroje, Skla Prostroje, Skla Prostroje CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské Skla Prostroje CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
2: Skla Prostroje CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Z.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje. Specialista na skla pro pracovní stroje. Na skla pro pracovní stroje. Pracovní stroje.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj...

0: nový vůdenní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208. I vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208. Již za 370 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208. Již za 379 tisíc nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208. Již za 379 tisíc nebo 2000. Třeba Peugeot 208. Již za 379 tisíc nebo 2008. Již za 408. Již za 379 tisíc nebo 2008. Již za 478. Již za 379 tisíc nebo 2008. Již za 479 tisíc nebo 2008. Již za 475 tisíc 7 tisíc nebo 2008. Již za 475 tisíc 7 dní nebo 2008. Již za 475 tisíc 7 dní Peugeot. Právě teď 8. Již za 475 tisíc 7 dní Peugeot. Právě teď za 475 tisíc 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 75 tisíc 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeoták.
0: Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
0: Teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Auk nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Auto. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služba.
1: Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Salony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Oknem fouká střecha.
3: Snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Oknem fouká střecha, padá kropak.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Oknem fouká střecha, padá kropak nám.
2: Kopecký.cz.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale
2: střecha padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář,
2: ale kdo pak nám to praví?
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář,
0: ale ne, na to všechno stačí.
2: To praví
0: zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář,
0: ale ne, na to všechno stačí rekbity.
1: Zedník, malíř,
0: topenář,
1: podlahář,
0: ale ne, na to všechno stačí rekbity.
1: Rekoník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne,
0: na to všechno stačí rekbity.
1: Rekonstrukce,
0: topenář,
1: podlahář,
0: ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
0: Ne, na to všechno stačí rekbity.
1: Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
0: Všechno stačí rekbity.
1: Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
0: Více informací
1: bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
3: Udělat z vašeho bytu. Opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
0: Domov. Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
0: Informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality. Záruka kvality.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Roku i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rok radia.cz. Rok radio.cz.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
1: Tak jo.
2: To je bez poruchy.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
1: Taky.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
1: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě na jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa om. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega. Nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím, dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Kde pak? Ještě napovím, dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti.
1: Ještě napovím, dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete
1: dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600
1: pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic na
1: omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Ahoj, napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
3: Ahoj, tady Kuba Ryba.
0: Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
3: Ahoj, tady Kuba Ryba.
0: Na práci na letišti.cz.
3: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu.
0: .cz.
3: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku.
0: Z.
3: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali. 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali. V koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali. V oblečení, v jakým jsme republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Face v menší sále, kde jsme začínali. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, ale kde jsme začínali. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 20 poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu.
4: Auto z druhé.
3: Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu.
4: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím.
3: Slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu.
4: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím. Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
5: V Autonord víš.
4: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
5: V Auto
4: z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
5: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes
4: ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
5: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených
4: aut. Trochu se bojím, co koupím.
5: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených
4: koupím.
5: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut. Polovina mladší dvou let. Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut. Polovina mladší dvou let.
4: Jako
5: přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut. Polovina mladší dvou let.
4: Jako
5: kupuješ. Přes 500 prověřených aut. Polovina mladší dvou let.
4: Jako fakt? No tak
5: 500 prověřených aut. Polovina mladší dvou let.
4: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Aut. Polovina mladší dvou let.

0: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
1: Jedu na sever.
2: Cert mladší 2 let.
0: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
1: Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny.
0: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
1: Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny.
0: Fakt? No tak to už se nebojím.
1: Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu.
0: No tak to už se nebojím.
1: Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu.
0: Bojím.
1: Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Auto Nord.
1: Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Auto Nord.
1: Ver.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Auto Nord. Váš dealer v 5 městech. Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Auto Nord. Váš dealer v 5 městech. Největší nabídka v regionu. Auto Nord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Největší nabídka v regionu. Auto Nord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Auto v regionu. Auto Nord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. V 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Sever od Prahy. Autonord.cz.
4: Slušnej rok.
3: Rok. Autonord.cz.
4: Slušnej rok.
3: Rock Radio.
4: Slušnej rok.
3: Rock Radio.
4: Slušnej rok.
3: Pro.
4: Slušnej rok.
3: Rock Radio.
4: Slušnej rok.
3: Pro Benešov.
4: Na. Slušnej rok.
3: Rock Radio.
4: Slušnej rok.
3: Pro Benešov.
4: Na 95.
3: Slušnej rok.
4: Rock Radio.
3: Slušnej rok.
4: Pro Benešov.
3: Na 95.
4: Rock Radio.
3: Slušnej rok.
4: Pro Benešov.
3: Na 95.8 FM.
4: Radio.
3: Slušnej rok.
4: Pro Benešov.
3: Na 95.8 FM.
4: Slušnej rok.
3: Pro Benešov.
4: Na 95.8 FM.
3: Rok.
4: Pro Benešov.
3: Na 95.8 FM.
4: Pro Benešov.
3: Na 95.8 FM.
4: Nejvyšší
3: 95.8 FM.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný
3: 8 FM.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový
3: M.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio. Čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Vše navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. Do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.

0: Ale, co pak? Písk. Ale, co pak? Pískají brzdy? Ale, co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Ale, co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí. Ale, co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ale, co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Přijdeme. Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Přijde. Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravdu. Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy, to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi krát. Opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou oprav. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalitní práce a bleskové termíny. Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte, to je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Mám jen 10 vteřin.
0: Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co
0: na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti
0: poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
0: Jezděte bez poruchy.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.

0: Rádio. Počasí je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou převážně
0: muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou převážně
0: Rock Rádio. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou převážně zvětšenou oblačnost.
0: Rock Rádio. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou převážně zvětšenou oblačnost v Čechách.
0: Počasí.
1: Čekáme proměnlivou převážně zvětšenou oblačnost v Čechách se vyskytnou místy přehánky. Čekáme proměnlivou převážně zvětšenou oblačnost v Čechách se vyskytnou místy přehánky. Na Moravě proměnlivou převážně zvětšenou oblačnost v Čechách se vyskytnou místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku převážně zvětšenou oblačnost v Čechách se vyskytnou místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle zvětšenou oblačnost v Čechách se vyskytnou místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku jen ojedině v Čechách se vyskytnou místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle. Dneska je nejvyšší teploty jednou místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle. Dneska je nejvyšší teploty až 15 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle. Dneska je nejvyšší teploty až 15 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle. Dneska je nejvyšší teploty až 15 stupňů. Jen ojediněle. Dneska je nejvyšší teploty až 15 stupňů.
0: Ať už
1: dneska je nejvyšší teploty až 15 stupňů.
0: Ať už prší.
1: Dneska je nejvyšší teploty až 15 stupňů.
0: Ať už prší.
1: Nejvyšší teploty až 15 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce.
1: 15 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Roky nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Ani startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Rádio počasí. Rock počasí. Rock Rádio rockové. Rokovej víkend.
1: Zdravíčku.
0: Rock Rádio, rokovej víkend.
1: Zdravíčko.
0: Rock Rádio, rokovej víkend.
1: Zdravíčko, moje milí, máme pět.
0: Rock Rádio, rokovej víkend.
1: Zdravíčko, moje milí, máme pět hodin dvě
0: minuty. Rokovej víkend.
1: Zdravíčko, moje milí, máme pět hodin dvě minuty k tomu.
0: Rokovej víkend.
1: Zdravíčko, moje milí, máme pět hodin dvě minuty. Zdravíčko, moje milí, máme pět hodin dvě minuty k tomu. A za mikrofonem vás zdravíčko, moje milí, máme pět hodin dvě minuty k tomu. A za mikrofonem vás zdraví, moje milí, máme pět hodin dvě minuty k tomu. A za mikrofonem vás zdraví, kdo jiný než Kája Klím. Pět hodin dvě minuty k tomu. A za mikrofonem vás zdraví, kdo jiný než Kája Klímová. Dvě minuty k tomu. A za mikrofonem vás zdraví, kdo jiný než Kája Klímová. Jelikož a za mikrofonem vás zdraví, kdo jiný než Kája Klímová. Jelikož za hodinu nám začne vás zdraví, kdo jiný než Kája Klímová. Jelikož za hodinu nám začne hodinka, jenom kdo jiný než Kája Klímová. Jelikož za hodinu nám začne hodinka, Kája Klímová. Jelikož za hodinu nám začne hodinka, jenom čistě podle vás, tak vá. Jelikož za hodinu nám začne hodinka, jenom čistě podle vás, tak si pojďme. Jelikož za hodinu nám začne hodinka, jenom čistě podle vás, tak si pojďme dát. Takovou nám začne hodinka, jenom čistě podle vás, tak si pojď.

pojďme dát takovou malinkou hodinka, jenom čistě podle vás, tak si pojďme dát takovou malinkou ochutnávku, čistě podle vás, tak si pojďme dát takovou malinkou ochutnávku, pište si o, tak si pojďme dát takovou malinkou ochutnávku, pište si o písničku na přání do dát takovou malinkou ochutnávku, pište si o písničku na přání do Messengeru Rock Radio, takovou malinkou ochutnávku, pište si o písničku na přání do Messengeru Rock Radio a já malinkou ochutnávku, pište si o písničku na přání do Messengeru Rock Radio a já vám na přání do Messengeru Rock Radio a já vám tam něco vyberu. Teď si dáme Incubus Messengeru Rock Radio a já vám tam něco vyberu. Teď si dáme Incubus Guano Apes nebo Rock Radio a já vám tam něco vyberu. Teď si dáme Incubus Guano Apes nebo Vláďu Šafránka, já vám tam něco vyberu. Teď si dáme Incubus Guano Apes nebo Vláďu Šafránka a jeho něco vyberu. Teď si dáme Incubus Guano Apes nebo Vláďu Šafránka a jeho vím, že teď si dáme Incubus Guano Apes nebo Vláďu Šafránka a jeho vím, že ty víš nádherná písnička. Incubus Guano Apes nebo Vláďu Šafránka a jeho vím, že ty víš nádherná písnička z roku Guano Apes nebo Vláďu Šafránka a jeho vím, že ty víš nádherná písnička z roku 2000 Vláďu Šafránka a jeho vím, že ty víš nádherná písnička z roku 2011 a jeho vím, že ty víš nádherná písnička z roku 2011 vím, že ty víš nádherná písnička z roku 2011 nádherná písnička z roku 2011 nádherná písnička z roku 2011 roku 2011 Rock Radio 11 Rock Radio Rock Radio Rock Radio Rock Radio Rock Radio.

0: Ahoj Káji, prosím Aerosmith Sweet Emotion pro tebe do studia a pro moje dva. Ahoj Káji, prosím Aerosmith Sweet Emotion pro tebe do studia a pro moje dva anděly doma. Prosím Aerosmith Sweet Emotion pro tebe do studia a pro moje dva anděly doma. Tak Smith Sweet Emotion pro tebe do studia a pro moje dva anděly doma. Tak Máro, já tě Sweet Emotion pro tebe do studia a pro moje dva anděly doma. Tak Máro, já tě moc zdravím a zdravím do studia a pro moje dva anděly doma. Tak Máro, já tě moc zdravím a zdravím i tvé anděly studia a pro moje dva anděly doma. Tak Máro, já tě moc zdravím a zdravím i tvé anděly doma. Tak Máro, já tě moc zdravím a zdravím i tvé anděly. Samozřejmě Sweet Emotion doma. Tak Máro, já tě moc zdravím a zdravím i tvé anděly. Samozřejmě Sweet Emotion, já tě moc zdravím a zdravím i tvé anděly. Samozřejmě Sweet Emotion tady už je nachystaný, zahraj. Zdravím a zdravím i tvé anděly. Samozřejmě Sweet Emotion tady už je nachystaný, zahrajou nám i tvé anděly. Samozřejmě Sweet Emotion tady už je nachystaný, zahrajou nám k tomu třeba anděly. Samozřejmě Sweet Emotion tady už je nachystaný, zahrajou nám k tomu třeba například ještě Ministry, nebo samozřejmě Sweet Emotion tady už je nachystaný, zahrajou nám k tomu třeba například ještě Ministry, nebo taky tady už je nachystaný, zahrajou nám k tomu třeba například ještě Ministry, nebo taky Alžubricht chystaný, zahrajou nám k tomu třeba například ještě Ministry, nebo taky Alžubrichta. Ale teďka nám k tomu třeba například ještě Ministry, nebo taky Alžubrichta. Ale teďka tomu třeba například ještě Ministry, nebo taky Alžubrichta. Ale teďka už slíbená ještě Ministry, nebo taky Alžubrichta. Ale teďka už slíbená legenda, nebo taky Alžubrichta. Ale teďka už slíbená legenda jménem Aerosmith Žubrichta. Ale teďka už slíbená legenda jménem Aerosmith a jejich Sweet Emotion. Ale teďka už slíbená legenda jménem Aerosmith a jejich Sweet Emotion. Pecka z roku 19. Slíbená legenda jménem Aerosmith a jejich Sweet Emotion. Pecka z roku 1900. Legenda jménem Aerosmith a jejich Sweet Emotion. Pecka z roku 1975. Aerosmith a jejich Sweet Emotion. Pecka z roku 1975. A jejich Sweet Emotion. Pecka z roku 1975. Emotion. Pecka z roku 1975. Pecka z roku 1975. Co je? 1975.
1: Co je? Fungujte.
0: 75.
1: Co je? Fungujte. Křáp. Co je? Fungujte. Křápe.
2: Já to musím.
1: Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dnes.
1: Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska.
1: Ne, funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
1: Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompy.
1: Křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám.
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový kvalitska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový kvalitní a zase dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový kvalitní a za skvělou. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový kvalitní a za skvělou cenu na BB. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový kvalitní a za skvělou cenu na kompresor. Pořiďte si nový kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Kompresory vzduchotechnika. Pořiďte si nový kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a nekvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenstvo na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro www.kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch www.kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalších vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, na stole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem válce, spojky, pneumatické

0: pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresory vzduchotechnika.cz. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. E-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Xandria
0: Symfonicnika.cz.
1: Xandria Symfonicnika.cz. Xandria, symfonik metalová krása míří. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás show Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely jeden a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely jeden večer. Tři půvabné ženy, tři epické kapely jeden večer. 15. říjen, půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer. 15. říjen, Pražský distrik, tři epické kapely, jeden večer. 15. říjen, Pražský distrikt, tři kapely, jeden večer. 15. říjen, Pražský distrikt, jeden večer. 15. říjen, Pražský distrikt.
2: Slyšíte?
1: 15. říjen, Pražský distrikt.
2: Slyšíte?
1: To je Pražský distrikt.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste...
1: Distrikt.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchám, jste doma.

0: protože nic nechce.
1: To si koupíme. Přála si něco?
0: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždy. Přála si něco?
0: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane co?
0: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se
0: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj.
1: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj. Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Tváří se kysele.
0: Neboj. Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie. Neboj. Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat,
0: letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte
0: zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večer.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
0: House running.
2: Darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
0: House running.
2: Jízdu v zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
0: House running.
2: Jízdu v supersportu Allegrie.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
0: House running.
2: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalin. Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
0: House running.
2: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo
2: pobyt pro dva.
0: House running.
2: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo za
2: dva.
0: House running.
2: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dortu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu
0: pro zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
2: dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky.
0: Cest
2: opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky.
0: CZ. Zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky.
0: CZ. Přemýšlíte o nové
3: na Firma na zážitky.
0: CZ. Přemýšlíte o nové
3: zážitky.
0: CZ. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen.cz. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen.sit. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen.siko nebo na web.siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen.siko nebo na web.siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen.siko nebo na web.siko.cz, kde najdete koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen.siko nebo na web.siko.cz, kde najdete inspiraci, styl. Zaměřte do prodejen.siko nebo na web.siko.cz, kde najdete inspiraci, do prodejen.siko nebo na web.siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejsiko nebo na web.siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh. Inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její mondy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž tak grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tvou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% nebo koupelnu sleva 10 000 korun.

0: 5000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 5000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová žen. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová to měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupel 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a tent na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Když uvidíte
0: koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Když uvidíte
0: Albertní a také podlah. Siko.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelný
0: podlah. Siko.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné levně
0: Siko.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Tento týden, když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Tento týden u nás Albert neporazitelné levnější nehledejte. Tento týden u nás Jihočeské Albert neporazitelné levnější nehledejte. Tento týden u nás Jihočeské levnější nehledejte. Tento týden u nás Jihočeské máslo 200 nehledejte. Tento týden u nás Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Tento týden u nás Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34 u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 30. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A veslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová 50 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 124,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. A svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srůze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.9.90. Albert. Dle srovnání k 30.9.90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Ale, co pak?
1: Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy.
1: Dle srovnání k 30.9.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek.
1: 30.9.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí
1: kolátý.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je pak. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme i brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. To. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez pomlčka poruchy.cz.

Toto aj... Toto a ich Afrika. Toto a ich Afrika. Jak sa mám... Toto a ich Afrika. Jak sa mám před chvílí avizoval... Toto a ich Afrika. Jak sa mám před chvílí avizovala, abyste si... Toto a ich Afrika. Jak sa mám před chvílí avizovala, abyste si... Toto a ich Afrika. Jak sa mám před chvílí avizovala, abyste si psali o písničku. Jak sa mám před chvílí avizovala, abyste si psali o písničku na přání, tak mi napsal Mára. A chvílí avizovala, abyste si psali o písničku na přání, tak mi napsal Mára. Ahoj, Kála, abyste si psali o písničku na přání, tak mi napsal Mára. Ahoj, Káji, prosím Aerosmith Sweet o písničku na přání, tak mi napsal Mára. Ahoj, Káji, prosím Aerosmith Sweet Emotion pro tebe přání, tak mi napsal Mára. Ahoj, Káji, prosím Aerosmith Sweet Emotion pro tebe dost napsal Mára.

Jezděte bez poruchy. Rock CZ. Jezděte bez poruchy. Rock Radio. Jezděte bez poruchy. Rock Radio. Poruchy.

0: teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Dává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Právy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buď teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. Kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. Svět dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečkovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam. Tu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Tak co jí parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Tak co jí koupíme? Seznam. Najdu tam, co neznám. Tak co jí koupíme? Najdu tam, co neznám. Tak co jí koupíme? Tam, co neznám. Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala...
0: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala...

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. Nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celé tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. A celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast. Hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast Deska měsíce. Desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast Deska měsíce. Se můžete i na Kamilu v tradiční podcast Deska měsíce, kde na Kamilu v tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek škvoru podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek škvoru rozebere s Deska měsíce, kde z brusu novej kousek škvoru rozebere s Petrem Hrdce, kde z brusu novej kousek škvoru rozebere s Petrem Hrdličkou a Hon. Kde z brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Kde z brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a sek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A novinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku tek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Vám desku pustíme celou. Desku pustíme celou.

Rockradio. Rockradio. Rockovej víkend. Rockradio. Rockradio. Rockovej víkend. Rockradio. Rockradio. Rockovej víkend. Radio. Rockradio. Rockovej víkend. Rockradio. Rockovej víkend. Rockovej víkend.

0: Legendární Linkin Park a Somewhere I... Legendární Linkin Park a Somewhere I Belong. Legendární Linkin Park a Somewhere I Belong ještě s Chesterem. Legendární Linkin Park a Somewhere I Belong ještě s Chesterem Bennington. Legendární Linkin Park a Somewhere I Belong ještě s Chesterem Bennington. No a milí rockeři, legendární Linkin Park a Somewhere I Belong ještě s Chesterem Bennington. No a milí Linkin Park a Somewhere I Belong ještě s Chesterem Bennington. No a milí rockeři, za pár minutek I Belong ještě s Chesterem Bennington. No a milí rockeři, za pár minutek se nám spustí rok na přání s Chesterem Bennington. No a milí rockeři, za pár minutek se nám spustí rok na přání, tak Bennington. No a milí rockeři, za pár minutek se nám spustí rok na přání, takže hodinka. No a milí rockeři, za pár minutek se nám spustí rok na přání, takže hodinka čistě podle vašeho gusta. Rockeři, za pár minutek se nám spustí rok na přání, takže hodinka čistě podle vašeho gusta. Vy už si minutek se nám spustí rok na přání, takže hodinka čistě podle vašeho gusta. Vy už si teď můžete začít rok na přání, takže hodinka čistě podle vašeho gusta. Vy už si teď můžete začít psát o písně, takže hodinka čistě podle vašeho gusta. Vy už si teď můžete začít psát o písně, hodinka čistě podle vašeho gusta. Vy už si teď můžete začít psát o písně, který chcete, aby právě oč podle vašeho gusta. Vy už si teď můžete začít psát o písně, který chcete, aby právě očistí zahrála. Vy už si teď můžete začít psát o písně, který chcete, aby právě očistí zahráli. Do Messengeru můžete začít psát o písně, který chcete, aby právě očistí zahráli. Do Messengeru našeho rokrát o písně, který chcete, aby právě očistí zahráli. Do Messengeru našeho rokrádia. Když chcete, aby právě očistí zahráli. Do Messengeru našeho rokrádia. Dokonce ho právě očistí zahráli. Do Messengeru našeho rokrádia. Dokonce hoďky Arakain Masterplan zahráli. Do Messengeru našeho rokrádia. Dokonce hoďky Arakain Masterplan nebo do Messengeru našeho rokrádia. Dokonce hoďky Arakain Masterplan nebo Nirvana Echo našeho rokrádia. Dokonce hoďky Arakain Masterplan nebo Nirvana Echo.com as you are. Dokonce hoďky Arakain Masterplan nebo Nirvana Echo.com as you are. Dokonce hoďky Arakain Masterplan nebo Nirvana Echo.com as you are. Nirvana Echo.com as you are.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš
0: as you are.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde právě na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat, otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní lady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super. Práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce.

0: Radiohaus.cz. Když uvidíte teď na Radiohaus.cz. Když uvidíte Albert neporazitelný.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné levnější. Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice. Nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti. Kilo. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti. Kilo. Za 74. Týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti. Kilo. Za 74,90. Vepřová krkovice bez kosti. Kilo. Za 74,90. A vepřová krkovice bez kosti. Kilo. Za 74,90. A řepkový olej Gusto bez kosti. Kilo. Za 74,90. A řepkový olej Gusto kilo za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou 74,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 24,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 20. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. Řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. Al na litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 39.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám...
0: Dle srovnání k 39.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už...
0: 39.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
2: Maminko!
1: Pak si to pěkně seběhnete dolů.
2: Maminko!
3: Prostě
1: pořádnete dolů.
2: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek na...
3: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...

0: adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
2: firmanazážitky.cz.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
2: firmanazážitky.cz.
1: Tak najdete pouze na
2: firmanazážitky.cz.
1: Pouze na
2: firmanazážitky.cz.
3: Jsem horská gorila.
2: Firmanazážitky.cz.
3: Jsem horská gorila.
2: Zážitky.cz.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: CZ.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejnej.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská
4: kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: I horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka autským gorila.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
3: Horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kačka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Pade se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Pade do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého baleního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5 balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu. Záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla. Ty vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od zářivčkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
5: Pozor!
4: Bushman i na www.bushman.cz.
5: Pozor! Přijíždí dýňová sezóna.
4: www.bushman.cz.
5: Pozor! Přijíždí dýňová sezóna.
0: Na farmě
4: Vraňany.cz.
5: Pozor! Přijíždí dýňová sezóna.
0: Na farmě Vraňany je vše.
5: Pozor! Přijíždí dýňová sezóna.
0: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýň.
5: Pozor! Přijíždí dýňová sezóna.
0: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Přijíždí dýňová sezóna.
0: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová sezóna.
0: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka.
0: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky.
0: Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta
0: znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro ní malování, dýňová

0: fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé. Dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé. Stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
1: Dýně si u nás můžete i koupit.
0: Zábavy pro děti i dospělé.
1: Dýně si u nás můžete i koupit navaření i podzimní výzdobu.
0: A kdy dospělé?
1: Dýně si u nás můžete i koupit navaření i podzimní výzdobu.
0: A když vám v tom všem vyhlo.
1: Dýně si u nás můžete i koupit navaření i podzimní výzdobu.
0: A když vám v tom všem vyhlo.
1: I podzimní výzdobu.
0: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka
1: i výzdobu.
0: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka. Když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové no. Vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka, třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňové
0: burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj.
0: Dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě
0: Vraňany. A pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
1: Ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
1: Na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Když chci říct...
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Když chci říct víc...
0: Originál, který poznáte chutí.
2: Když chci říct víc...
0: Který poznáte chutí.
2: Když chci říct víc...
0: Než...
2: Když chci říct víc... Než slova...

život. Nechceme CVčko, prostě okko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli mít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě te. Napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Proč bychom měli vybrat právě tebe? Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Tvůj job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz.

od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel CZ-arky od srdce. Bela bel CZ od srdce. Bela bel CZ od srdce.

0: Moje záda.
1: Zatuhlí lidé.
2: EZ.
0: Sakra. Moje záda.
1: Zatuhlí lidé dělají zatuhla.
0: Sakra. Moje záda.
1: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
0: Sakra. Moje záda.
1: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přináš...
0: Moje záda.
1: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy, přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně. Zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnanci v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od při Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolestavě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti zad a následků sedavé práce. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na ulevit od přetížení bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenáč Healthy Office bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenáč healthyoffice.eu pro následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenáč healthyoffice.eu prdavé práce. Napište nám na Praha zavenáč healthyoffice.eu, protože my měníme Napište nám na Praha zavenáč healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečky. Nám na Praha zavenáč healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v zavenáč healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu. office.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu. EU, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu.
3: Nemáš,
1: že my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu.
3: Nemáš co na sebe?
1: Kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhačníky
1: v hrdiny deadlineu.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale
1: hrdiny deadlineu.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádratu. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádratu nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádratu nikdo nedostane. Pořiď si slušco na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádratu nikdo nedostane. Pořiď si slušný obleč, chodíš jako trhan, ale do kvádratu nikdo nedostane. Pořiď si slušný obleč, trhan, ale do kvádratu nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovyradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovyradio.cz. Tryč si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovyradio.cz. Trička, mikiny e-shopu Rokrádia na www.rokovyradio.cz. Trička, mikiny Rokrádia na www.rokovyradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a www.rokovyradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Rokovyradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry CZ, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovyradio.cz, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovyradio.cz, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovyradio.cz a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovyradio.cz. Tu dalšího. Slušný hadry na www.rokovyradio.cz.
4: Vítejte.
3: Slušný hadry na www.rokovyradio.cz.

0: www.rokovýradio.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo
0: na www.rokovýradio.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 860.
0: Rokovýradio.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 860.
0: Radio.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. V kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G. Sektor G.

Radio. Radio House. Radio House 300 Cross. Radio House 300 Cross Plus. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na... Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a IN 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikace. Reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Malých firem na radiohouse.cz. House.cz. Profi voda, s tou se

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rok. Nejvyšší čas navštívit slušný rok. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www. rokovýradio.cz. Všechno co slušný rokový stránky. www. rokovýradio.cz. Všechno co se tránky. www. rokovýradio.cz. Všechno co se do rádia nevešlo na www. rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Radio.cz.

0: Neboť rok je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Čekáme proměnu.
0: Rok je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Čekáme
0: proměnu. Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Čekáme proměnu.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou převážně zvětšinou oblačnost.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou převážně zvětšinou oblačnost.
0: Jo, počasí.
1: Čekáme proměnlivou převážně zvětšinou oblačnost. V Čechách se vyskytnou místy
0: přehánky.
1: Čekáme proměnlivou převážně zvětšinou oblačnost. V Čechách se vyskytnou místy přehánky. Čekáme proměnlivou převážně zvětšinou oblačnost. V Čechách se vyskytnou místy přehánky. Na Moravě převážně zvětšinou oblačnost. V Čechách se vyskytnou místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku jen o zvětšinou oblačnost. V Čechách se vyskytnou místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku jenost. V Čechách se vyskytnou místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle. Dneska nejvíce vyskytnou místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle. Dneska nejvyšší teploty přehánky. Na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle. Dneska nejvyšší teploty až 15 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle. Dneska nejvyšší teploty až 15 stupňů Celsia. Ve Slezsku jen ojediněle. Dneska nejvyšší teploty až 15 stupňů Celsia. Ojediněle. Dneska nejvyšší teploty až 15 stupňů Celsia. Dneska nejvyšší teploty až 15 stupňů Celsia.
0: Ať už prší.
1: Nejvyšší teploty až 15 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo
1: 15 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej
1: stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat i nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psaní, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná bat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Každého počasí. Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock na psání.
1: Zdravíčko.
0: Rock Radio. Rock na psání.
1: Zdravíčko, rockeři, rock na
0: Rock Radio. Rock na psání.
1: Zdravíčko, rockeři, rock na přání.
0: Radio. Rock na psání.
1: Zdravíčko, rockeři, rock na přání.
0: Rock na psání.
1: Zdravíčko, rockeři, rock na přání právě začíná a vy si
0: psání.
1: Zdravíčko, rockeři, rok na přání právě začíná a vy si pište do Messengeru. Zdravíčko, rockeři, rok na přání právě začíná a vy si pište do Messengeru Rock Radio 8. Rockeři, rok na přání právě začíná a vy si pište do Messengeru Rock Radio 8, který si začíná a vy si pište do Messengeru Rock Radio 8, který si chcete nechat. Vy si pište do Messengeru Rock Radio 8, který si chcete nechat.

0: zahrát v tuhle tu hodinu, protože čte do Messengeru Rock Radio o song, který si chcete nechat zahrát v tuhle tu hodinu, protože Rock Radio o song, který si chcete nechat zahrát v tuhle tu hodinu, protože tahle hodina je čistě podle vás, který si chcete nechat zahrát v tuhle tu hodinu, protože tahle hodina je čistě podle vás. Odstav si chcete nechat zahrát v tuhle tu hodinu, protože tahle hodina je čistě podle vás. Necháte zahrát v tuhle tu hodinu, protože tahle hodina je čistě podle vás. Odstartujeme si to legendární tuhle tu hodinu, protože tahle hodina je čistě podle vás. Odstartujeme si to hodinu, protože tahle hodina je čistě podle vás. Odstartujeme si to legendárníma kysákama a jejich forever. Tahle hodina je čistě podle vás. Odstartujeme si to legendárníma kysákama a jejich forever z roku 19 podle vás. Odstartujeme si to legendárníma kysákama a jejich forever z roku 1980. Odstartujeme si to legendárníma kysákama a jejich forever z roku 1989. Si to legendárníma kysákama a jejich forever z roku 1989. Legendárníma kysákama a jejich forever z roku 1989. Kysákama a jejich forever z roku 1989.
1: Rock
0: z roku 1989.
1: Rock Radio.
0: 1989.
1: Rock Radio.
0: 9.
1: Rock Radio.

0: doda. Kvalitní vrtané studny. Víte, bát, jak směla doda. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Sakra.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Sakra.
0: Tou zárukou. Profivoda.cz.
1: Sakra.
0: Moje záda. Profivoda.cz.

dcerku Elišku Melicharovou zahrát od Pavla. Ahoj, bylo by možné pro moji dcerku Elišku Melicharovou zahrát Hrobaře. Ahoj, bylo by možné pro moji dcerku Elišku Melicharovou zahrát Hrobaře. Prosím, bylo by možné pro moji dcerku Elišku Melicharovou zahrát Hrobaře. Prosím, od premiér dík. Moji dcerku Elišku Melicharovou zahrát Hrobaře. Prosím, od premiér dík. Elišku Melicharovou zahrát Hrobaře. Prosím, od premiér dík. Tak já tě moc zahrát Hrobaře. Prosím, od premiér dík. Tak já tě moc zdravím, Pavle, Hrobaře. Prosím, od premiér dík. Tak já tě moc zdravím, Pavle, a hlavně Eli. Prosím, od premiér dík. Tak já tě moc zdravím, Pavle, a hlavně Eli. Premiér dík. Tak já tě moc zdravím, Pavle, a hlavně Elišku, tak Eli, užij si to. Tak já tě moc zdravím, Pavle, a hlavně Elišku, tak Eli, užij si to. Tak já tě moc zdravím, Pavle, a hlavně Elišku, tak Eli, užij si to. Zdravím, Pavle, a hlavně Elišku, tak Eli, užij si to. Mání jsem se. A hlavně Elišku, tak Eli, užij si to. Mání jsem se. Elišku, tak Eli, užij si to. Mání jsem se učil. Eli, užij si to. Mání jsem se učil hrobařem. Je to. Mání.

Legendární hlas Paula Stanleyho právě dojíždí na Rock Rádiu. A mám tady legendární hlas Paula Stanleyho právě dojíždí na Rock Rádiu. A mám tady první hlas Paula Stanleyho právě dojíždí na Rock Rádiu. A mám tady první přání od tentokrát Paula Stanleyho právě dojíždí na Rock Rádiu. A mám tady první právě dojíždí na Rock Rádiu. A mám tady první přání od tentokrát od Pavla dojíždí na Rock Rádiu. A mám tady první přání od tentokrát od Pavla. Ahoj, bylo by možné pro moji... A mám tady první přání od tentokrát od Pavla. Ahoj, bylo by možné pro moji dcerku Elišku. První přání od tentokrát od Pavla. Ahoj, bylo by možné pro moji dcerku Elišku Melicharovou. Přání od tentokrát od Pavla. Ahoj, bylo by možné pro moji

Mám je tady už škvory ready. Do tmy je písnička z roku 2023 a mám je tady už škvory ready. Do tmy je písnička z roku 2022 škvory ready. Do tmy je písnička z roku 2023 a Alba ready. Do tmy je písnička z roku 2023 a Alba soběvěrnej. Do tmy je písnička z roku 2023 a Alba soběvěrnej. Písnička z roku 2023 a Alba soběvěrnej. 2023 a Alba soběvěrnej. 3 a Alba soběvěrnej. Soběvěrnej.

Tak to byly The Darkness a jejich... Tak to byly The Darkness a jejich... Tak to byly The Darkness a jejich One Way Ticket. Tak to byly The Darkness a jejich One Way Ticket. A my nezastavujeme... Tak to byly The Darkness a jejich One Way Ticket. A my nezastavujeme jedeme... Tak to byly The Darkness a jejich One Way Ticket. A my nezastavujeme jedeme dál. Darkness a jejich One Way Ticket. A my nezastavujeme jedeme dál. A další přání One Way Ticket. A my nezastavujeme jedeme dál. A další přání je od Anet. Ticket. A my nezastavujeme jedeme dál. A další přání je od Anet. Ahojky Kájo, můžu... My nezastavujeme jedeme dál. A další přání je od Anet. Ahojky Kájo, můžu poprosit škvor... Zastavujeme, jedeme dál a další přání je od Anet. Ahojky Kájo, můžu poprosit škvor... Jedeme dál a další přání je od Anet. Ahojky Kájo, můžu poprosit škvor do tmy... Další přání je od Anet. Ahojky Kájo, můžu poprosit škvor do tmy, bylo by to pro mého přítele Anet. Ahojky Kájo, můžu poprosit škvor do tmy, bylo by to pro mého přítele tak já vás... Ahojky Kájo, můžu poprosit škvor do tmy, bylo by to pro mého přítele tak já vás moc Anet zdravím. Jo, můžu poprosit škvor do tmy, bylo by to pro mého přítele, tak já vás moc Anet zdravím. Mám je tady škvor do tmy, bylo by to pro mého přítele, tak já vás moc Anet zdravím. Mám je tady už škvor by to pro mého přítele, tak já vás moc Anet zdravím. Mám je tady už škvory přítele, tak já vás moc Anet zdravím. Mám je tady už škvory ready. Do tmy je tak já vás moc Anet zdravím. Mám je tady už škvory ready. Do tmy je písa moc Anet zdravím, mám je tady už škvory ready. Do tmy je písnička.

0: malíř. Topem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář.
0: Střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář.
0: Podlahář,
1: ale ne,
0: na to... Kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář.
0: Podlahář,
1: ale
0: on to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář.
0: Podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbit.
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář.
1: Podlahář, ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů,
0: malíř,
1: topenář.
0: Podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce
0: bytů, podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více info. Stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.tu.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity za tu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity
1: za více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: Na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: .cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: .cz.
2: Rekbity záruka kvality. Rekbity záruka kvality. Záruka kvality.

0: auto@poli.cz. Autopoli, váš autor. Nabídka vozu na auto@poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda vozu na auto@poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus, auto@poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze, @poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Poli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Škoda Plus v Praze a Příbrami. V Praze a Příbrami. Příbrami.
1: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Profi Vodňák.

0: studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz, kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Uštěne
0: s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Už tě nebaví od rána
0: 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát
0: Profivoda.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat
0: svet.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a tričky. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svet. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň na víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rád. Kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat se a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám osobně,

0: I bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. A podvozek svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Auto cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze. Jdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou. Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalit na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Mám jen
0: bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Mám jen 10 vteřin.
0: Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti.
0: Pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha dělá.
0: CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
0: Jdete bez poruchy.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy.
0: Uchy.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den
1: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy.
1: To uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv.
1: Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne.
1: Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čisto. Dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ. Uklízíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když jde stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady. Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař. Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně. Dohromady vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
2: Magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. Tečka. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. Tečka. CZ. Jdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. Tečka. CZ. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti. CZ.
3: Zahrádkář.
1: Objevte tu svou na práci na letišti. CZ.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
1: Práci na letišti. CZ.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje.
1: CZ.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík.
3: Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík.
3: Všechno, co potřebuje. Zafido

0: Hledáte spolehlivý vůz, který... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka
0: a perfektní technický stav.
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřený
0: technický stav.

0: @e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého. Agro.cs. Nejlevněji koupíte na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Rock Radio.

0: čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz
0: ze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ.
0: Na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ.
0: Široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu
0: a prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis
0: vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis. Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu odvaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít
1: záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít
1: skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídku oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto pomlčka.
0: Užít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto pomlčka police.cz.
0: Výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto pomlčka police.cz. Autopoli.
0: Vání.
1: Nabídka vozu na auto

0: Radiohouse.cz. Tebe čeká právě teď na Radiohouse.cz. Chceme ho poznat právě teď na Radiohouse.cz. Chceme ho na Radiohouse.cz. Chceme ho postavit vlastním CZ. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrým.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrým.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál a vybudovat.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál
0: a postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Kama?
1: Vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix.
1: Dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix.
1: Zdi materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, buduj
1: a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Ale.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Ale, copak?
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Ale, copak?
0: Písk. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Ale, copak?
3: Pískají brzdy, bouchem,
0: budujte srdcem.
2: Ale, copak?
3: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svý...
0: Budujte srdcem.
2: Ale, copak?
3: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolem.
2: Ale, copak?
3: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky.
2: Ale, copak?
3: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky.
2: Pak.
3: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. I brzdy.

My pokračujeme dál v naší krásné jízdě. Legendární Ozzy Osbourne a jeho máma, I'm coming home. My pokračujeme dál v naší krásné jízdě, napsal a jeho máma, I'm coming home. My pokračujeme dál v naší krásné jízdě, napsal mi Martin, zdravím, I'm coming home. My pokračujeme dál v naší krásné jízdě, napsal mi Martin, zdravím, sedíme v hospodě. Pokračujeme dál v naší krásné jízdě, napsal mi Martin, zdravím, sedíme v hospodě, tak prosíme alkohol. Při krásné jízdě, napsal mi Martin, zdravím, sedíme v hospodě, tak prosíme alkohol, pivo dělá hezká těla. Zde napsal mi Martin, zdravím, sedíme v hospodě, tak prosíme alkohol, pivo dělá hezká těla. Dítě, zdravím, sedíme v hospodě, tak prosíme alkohol, pivo dělá hezká těla. Dík, Kájo. Zdravím, sedíme v hospodě, tak prosíme alkohol, pivo dělá hezká těla. Dík, Kájo. V hospodě, tak prosíme alkohol, pivo dělá hezká těla. Dík, Kájo. Tak Martine, docela prosíme alkohol, pivo dělá hezká těla. Dík, Kájo. Tak Martine, docela závidím, pivo dělá hezká těla. Dík, Kájo. Tak Martine, docela závidím to pivo, ale dík, Kájo. Tak Martine, docela závidím to pivo, ale ať chutná. Dík, Kájo. Tak Martine, docela závidím to pivo, ale ať chutná. Tak Martine, docela závidím to pivo, ale ať chutná. Tak prej, Martine, docela závidím to pivo, ale ať chutná. Tak prej, pivo dělá hezká těla, závidím to pivo, ale ať chutná. Tak prej, pivo dělá hezká těla, závidím to pivo, ale ať chutná. Tak prej, pivo dělá hezká těla a pod to se podle, ať chutná. Tak prej, pivo dělá hezká těla a pod to se podepíšu. Tak prej, pivo dělá hezká těla a pod to se podepíšu. Tak prej, pivo dělá hezká těla a pod to se podepíšu.

Škorpíci právě dohrali. Škorpíci právě dohrali na Rock Rádiu a my jsme se... Škorpíci právě dohrali na Rock Rádiu a my jsme se překopili do druhé poloviny roku na přání. Napsal mi Matěj, ahoj, Kájo. Mohla bys pustit nějaký ty Nickelback, bylo by to pro všechny posluchače, díky moc. No, tak Matěj, moc tě zdravím a zdravím vás všechny posluchače, protože právě teď Nickelback a jejich Lullaby z roku 2011. Lullaby z roku 2011.

0: chutná. Objevte prodejnu Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybavte ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte o hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Ahoj.cz. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu. Chceš nás vidět face to face v menších sálech klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali 4 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak dora. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A face to face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. Menší sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. Jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát,
1: tak doraš na kačinu.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát
1: na kačinu.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Baví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat včera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Díky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár věcí s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár věcí, proč bychom my, tak

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za plus za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 520 podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní a právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
2: Staňte se
0: teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
2: Staňte se pežuťákem u Kopeckého.
1: Auto. Jezděte.
2: Staňte se pežuťákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které...
2: Staňte se pežuťákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které...
2: Se pežuťákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Víckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
1: Salony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
3: Radio House.
1: Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
3: Radio House 300 Cross.
1: Na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je
2: na kopecký.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online.
2: Z.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postva a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na RAX, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem nám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.nanohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Mamindy.
3: Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na
3: volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z
1: celého. Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby? Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
4: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
4: Ne,
1: nabízíš. Jdeme na to?
4: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
4: Ne, nabízíme pohodlí a napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
4: Ne, nabízíme pohodlí. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
4: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
4: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kaveta. Informační služby?
4: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna. Informační služby?
4: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
4: Ne, pro naše hosty začíná Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
4: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
4: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
4: Skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
4: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
4: Správně.
1: Kavárna.
4: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
4: Správně, uhodlo si. Dovolená už tady.
1: Salonek.
4: Správně, uhodlo si.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Tu svou na práci na letišti.cz.
6: Když chci říct víc
5: na letišti.cz.
6: Když chci říct víc než slovo
5: CZ.

0: radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Právě teď na radiohouse.cz.
1: Sakra.
0: Na radiohouse.cz.
1: Sakra.
0: CZ.
1: Sakra.
2: Moje záda.
1: Sakra.
2: Moje záda.
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají
1: sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají
1: sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
1: Kra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
4: Proto přinášíme
2: moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
4: Proto přinášíme regeneraci přímo do firmy.
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
4: Proto přinášíme regeneraci přímo do firem.
3: Lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
4: Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem.
3: Jsem Honza Fíla.
4: Přinášíme regeneraci přímo do firem.
3: Jsem Honza Fíla,
4: zakladatel Healthy Office.
3: Regeneraci přímo do firem.
4: Jsem Honza Fíla,
3: zakladatel Healthy Office.
4: Masáže a
3: firem.
4: Jsem Honza Fíla,
3: zakladatel Healthy Office,
4: masáže a fyzio ve vaší kanceláři.
3: Jsem Honza Fíla,
4: zakladatel Healthy Office,
3: masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze.
4: Fíla,
3: zakladatel Healthy Office,
4: masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze,
3: Brně nebo v Ostravě.
4: Zakladatel Healthy Office,
3: masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze,
4: Brně nebo v Ostravě.
3: Healthy Office,
4: masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze,
3: Brně nebo v Ostravě.
4: Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze,
3: Brně
4: nebo v Ostravě.
3: Ukážeme vašim zaměstnancům
4: fyzio ve vaší kanceláři v Praze,
3: Brně nebo v Ostravě.
4: Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si
3: kanceláři v Praze,
4: Brně nebo v Ostravě.
3: Ukážeme vašim zaměstnancům
4: v Brně nebo v Ostravě.
3: Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od
4: nebo v Ostravě.
3: Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků.
4: Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce.
3: Vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce.
4: Napište nám na
3: Praha.cz, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce.
4: Napište nám na Praha
3: zalevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce.
4: Napište nám na Praha
3: zavenář
4: bolesti zad a následků sedavé práce.
3: Napište nám na Praha
4: zavenář healthyoffice.eu
3: a následků sedavé práce.
4: Napište nám na Praha
3: zavenář healthyoffice.eu,
4: protože my
3: nové práce.
4: Napište nám na Praha
3: zavenář healthyoffice.eu,
4: protože my
3: napište nám na Praha
4: zavenář healthyoffice.eu,
3: protože my měníme kancelářské
4: Praha zavenář healthyoffice.eu,
3: protože my měníme kancelářské
4: válečníky v
3: hrdiny healthyoffice.eu,
4: protože my měníme kancelářské
3: válečníky v hrdiny
4: deadlineů
3: office.eu,
4: protože my měníme
3: kancelářské
4: válečníky
3: v hrdiny
4: deadlineů.
3: Protože
4: my měníme kancelářské
3: válečníky
4: v hrdiny
3: deadlineů.
4: My měníme
3: kancelářské
4: válečníky
3: v hrdiny
4: deadlineů.
3: Kancelářské
4: válečníky
3: v hrdiny
4: deadlineů.
3: Válečníky
4: v hrdiny
3: deadlineů.
4: Hrdiny
3: deadlineů.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat.

Itálie, ktorá chutná. Itálie, ktorá

od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bel dárky od srdce. Bela bel CZ dárky od srdce. Bela bel CZ od srdce. Bela bel CZ od srdce. Bela bel CZ od srdce.

U2 I One. No a já se s vámi posledními dvěma vzkazy dojíždí U2 I One. No a já se s vámi posledními dvěma vzkazy rozloučím. Na U2 I One. No a já se s vámi posledními dvěma vzkazy rozloučím. Napsal mi I One. No a já se s vámi posledními dvěma vzkazy rozloučím. Napsal mi No a já se s vámi posledními dvěma vzkazy rozloučím. Napsal mi Aleš. Zdarec, prosím, živíme posledními dvěma vzkazy rozloučím. Napsal mi Aleš. Zdarec, prosím, život je takovej, od tří se dvěma vzkazy rozloučím. Napsal mi Aleš. Zdarec, prosím, život je takovej, od tří sester rozloučím. Napsal mi Aleš. Zdarec, prosím, život je takovej, od tří sester pro nás domů. A napsal mi Aleš. Zdarec, prosím, život je takovej, od tří sester pro nás domů. A zdarec, prosím, život je takovej, od tří sester pro nás domů. A k tobě do studia. Život je takovej, od tří sester pro nás domů. A k tobě do studia. Tak jo, Aleš, život je takovej, od tří sester pro nás domů. A k tobě do studia. Tak jo, Aleš, život je takovej, tady malý sester pro nás domů. A k tobě do studia. Tak jo, Aleš, život je takovej, tady mám. A tak jo, Aleš, život je takovej, tady mám. A napsal ještě Pepa, poprosím takhle k večeru. Takovej tady mám. A napsal ještě Pepa, poprosím takhle k večeru jakýkoliv Red Hot Chili Peppers. Mám. A napsal ještě Pepa, poprosím takhle k večeru jakýkoliv Red Hot Chili Peppers. Tak mám. A napsal ještě Pepa, poprosím takhle k večeru jakýkoliv Red Hot Chili Peppers. Tak mám to tady pro vás, poprosím takhle k večeru jakýkoliv Red Hot Chili Peppers. Tak mám to tady pro vás všechny připravený k večeru jakýkoliv Red Hot Chili Peppers. Tak mám to tady pro vás všechny připravený vy Red Hot Chili Peppers. Tak mám to tady pro vás všechny připravený vy, moji milí semní Peppers. Tak mám to tady pro vás všechny připravený vy, moji milí semníte krásně. Tak mám to tady pro vás všechny připravený vy, moji milí semníte krásně. Bylo mi ctí. Mám to tady pro vás všechny připravený vy, moji milí semníte krásně. Bylo mi ctí. S vámi všechny připravený vy, moji milí semníte krásně. Bylo mi ctí s vámi zase hrát. Bylo mi ctí s vámi zase hrát a příští víkend zdar. S vámi zase hrát a příští víkend zdar. Se hrát a příští víkend zdar. A příští víkend zdar.

Právě nám na Rock Radio dojíždí YouTube a jejich Právě nám na Rock Radio dojíždí YouTube a jejich One. Právě nám na Rock Radio dojíždí YouTube a jejich One. No a já se právě nám na Rock Radio dojíždí YouTube a jejich One. No a já se s vámi posledními nám na Rock Radio dojíždí

Drab, přeju vám hezký závěr. Při neděli večer vás z Rock Rádia zdraví Kamil Drab, přeju vám hezký závěr víkendu a aby byl při neděli večer vás z Rock Rádia zdraví Kamil Drab, přeju vám hezký závěr víkendu a aby byl ještě lepší. Z Rock Rádia zdraví Kamil Drab, přeju vám hezký závěr víkendu a aby byl ještě lepší, tak si ho pojďte užít. Kamil Drab, přeju vám hezký závěr víkendu a aby byl ještě lepší, tak si ho pojďte užít. Přeju vám hezký závěr víkendu a aby byl ještě lepší, tak si ho pojďte užít se živou muzikou. Závěr víkendu a aby byl ještě lepší, tak si ho pojďte užít se živou muzikou, protože tady máme 19. víkendu a aby byl ještě lepší, tak si ho pojďte užít se živou muzikou, protože tady máme 19. hodinu a byl ještě lepší, tak si ho pojďte užít se živou muzikou, protože tady máme 19. hodinu a samozřejmě rok. Lepší, tak si ho pojďte užít se živou muzikou, protože tady máme 19. hodinu a samozřejmě rokovej. Pojďte užít se živou muzikou, protože tady máme 19. hodinu a samozřejmě rokovej živák, který dneska obstará 19. hodinu a samozřejmě rokovej živák, který dneska obstará Blaze Bailey a bude to jeho samozřejmě rokovej živák, který dneska obstará Blaze Bailey a bude to jeho S Life S živák, který dneska obstará Blaze Bailey a bude to jeho S Life S obstará Blaze Bailey a bude to jeho S Life S It Gets z roku 2000 Blaze Bailey a bude to jeho S Life S It Gets z roku 2004 a bude to jeho S Life S It Gets z roku 2004 Bailey měl jeho S Life S It Gets z roku 2004 Bailey měl v té době už S Life S It Gets z roku 2004 Bailey měl v té době už za sebou působení It Gets z roku 2004 Bailey měl v té době už za sebou působení u Iron Maiden z roku 2004 Bailey měl v té době už za sebou působení u Iron Maiden a zároveň 2004 Bailey měl v té době už za sebou působení u Iron Maiden a za Bailey měl v té době už za sebou působení u Iron Maiden a zároveň měl v té době už za sebou působení u Iron Maiden a zároveň rozjetou vlastní kapelu už za sebou působení u Iron Maiden a zároveň rozjetou vlastní kapelu se kterou působení u Iron Maiden a zároveň rozjetou vlastní kapelu se kterou pokračoval v klasickém Iron Maiden a zároveň rozjetou vlastní kapelu se kterou pokračoval v klasickém heavy metal a zároveň rozjetou vlastní kapelu se kterou pokračoval v klasickém heavy metalu že rozjetou vlastní kapelu se kterou pokračoval v klasickém heavy metalu živej záznam nabízí kapelu se kterou pokračoval v klasickém heavy metalu živej záznam nabízí především se kterou pokračoval v klasickém heavy metalu živej záznam nabízí především materiál z jeho solo v klasickém heavy metalu živej záznam nabízí především materiál z jeho solový tvorby a ukazem heavy metalu živej záznam nabízí především materiál z jeho solový tvorby a metalu živej záznam nabízí především materiál z jeho solový tvorby a ukazuje živej záznam nabízí především materiál z jeho solový tvorby a ukazuje jakým směrem se nabízí především materiál z jeho solový tvorby a ukazuje jakým směrem se jeho kariéra po odchodu materiál z jeho solový tvorby a ukazuje jakým směrem se jeho kariéra po odchodu od Maidenu solový tvorby a ukazuje jakým směrem se jeho kariéra po odchodu od Maidenu tvorby a ukazuje jakým směrem se jeho kariéra po odchodu od Maidenu vydala jakým směrem se jeho kariéra po odchodu od Maidenu vydala žádnej návrat se jeho kariéra po odchodu od Maidenu vydala žádnej návrat ke zvuku Iron Maiden se neko kariéra po odchodu od Maidenu vydala žádnej návrat ke zvuku Iron Maiden od Maidenu vydala žádnej návrat ke zvuku Iron Maiden se nekoná vydala žádnej návrat ke zvuku Iron Maiden se nekoná spíš vlastní pojetí heavy metalu žádnej návrat ke zvuku Iron Maiden se nekoná spíš vlastní pojetí heavy metalu který se ke zvuku Iron Maiden se nekoná spíš vlastní pojetí heavy metalu který se postupně Iron Maiden se nekoná spíš vlastní pojetí heavy metalu který se postupně formovalo na první nekoná spíš vlastní pojetí heavy metalu který se postupně formovalo na prvních deskách spíš vlastní pojetí heavy metalu který se postupně formovalo na prvních deskách pojetí heavy metalu který se postupně formovalo na prvních deskách jeho kapely metalu který se postupně formovalo na prvních deskách jeho kapely S Life S postupně formovalo na prvních deskách jeho kapely S Life S It Gets formovalo na prvních deskách jeho kapely S Life S It Gets tak zachycuje v prvních deskách jeho kapely S Life S It Gets tak zachycuje Blaze Baileyho v jeho kapely S Life S It Gets tak zachycuje

Blaze Bailey. As Life As It Gets tak zachycuje Blaze Baileyho v období, kdy už byla jeho solová kariéra jasně oddělená od působení u Iron Maiden. Konec konců, vy si to právě teď můžete na Rock Rádiu vychutnat. Pojďme si dát 60 minutovku s Blazem Baileym a jeho solovou tvorbou po odchodu z Iron Maiden. Tady ho máte.

American woman. Yeah.

rádio. Při neděli večer vás muzika. Rock rádio. Při neděli večer vás Rock rádio. Při neděli večer vás Rock rádio zdraví kamarád. Rock rádio. Při neděli večer vás Rock rádio zdraví kamarád. Rock rádio. Při neděli večer vás Rock rádio zdraví kamarád. Rock rádio. Při neděli večer vás Rock rádio zdraví kamarád.

0: Rokovej živák.
1: This song is called Kill and Destroy.

It's called the Silicon Messiah.

Rokovej živák. Rokovej živák. Rokovej živák. Rokovej živák.

Umělci už jsou... Umělci už jsou v šatně a bedňáci sklí... Umělci už jsou v šatně a bedňáci sklízí pódium. Umělci už jsou v šatně a bedňáci sklízí pódium. Ale nebojte, další už jsou v šatně a bedňáci sklízí pódium. Ale nebojte, další rokovej živák na vás čekne a bedňáci sklízí pódium. Ale nebojte, další rokovej živák na vás čeká už bedňáci sklízí pódium. Ale nebojte, další rokovej živák na vás čeká už příští neděli sklízí pódium. Ale nebojte, další rokovej živák na vás čeká už příští neděli. Ale nebojte, další rokovej živák na vás čeká už příští neděli. První řada je. Další rokovej živák na vás čeká už příští neděli. První řada je vaše. Rokovej živák na vás čeká už příští neděli. První řada je vaše. Rok na vás čeká už příští neděli. První řada je vaše. Rok rádio. Už příští neděli. První řada je vaše. Rok rádio. Děli. První řada je vaše. Rok rádio. Řada.

0: Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Na Rock Rádiu.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušnětoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou, slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte novou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru. Den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. Vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. Humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromadného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na ko, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty tele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospod nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzky, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nechce. Výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky, kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky, povinněna a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky, povinněna šestou, i to, co se do nich nevešlo. Budíky, povinněna šestou, to, co se do nich nevešlo. Budíky, povinněna šestou, ať nezaspíte. Nevešlo. Budíky, povinněna šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd

Rádiu. Živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Od 19 hodin na Rock Rádiu. 19 hodin na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

Nestihli jste o víkendu. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete a máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živ málo živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio. Chcete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Kou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. A vylaďte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si rockovej živák. Večer. A vychutnejte si rockovej živák. A vychutnejte si rockovej živák. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech. Chtějte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Drap. Roko řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Drap. Rockovej živák těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Drap. Rockovej živák každou rockových skupin vám drží Kamil Drap. Rockovej živák každou neděli od 19 vám drží Kamil Drap. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na rok Kamil Drap. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na rokrát. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na

舐めたらいかんぜよ。舐めたらいかんぜよ。舐めたらいかんぜよ。舐めたらいかんぜよ。

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co... Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika. Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rokovýradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. A končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. V pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, ano, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. V týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Povedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. O víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock pravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je služ. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je služ. Víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho na talent začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pátek večer a končí v pondělí.

Rock Radio. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od Rock Radio. Rocková noc. Každý Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a letuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru a noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Modová muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Zad a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to sluka němý, moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková němý, moc nemluví, za to slušně hraje. Roko moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou slušně hraje. Rocková noc s Jirkou němým. Hraje. Rocková noc s Jirkou němým. Rock Radio. Rock je slušná. Rocková noc s Jirkou němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika s Jirkou němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Včera tu je. A včera tu. A včera tu ještě kvetla láska. A včera tu ještě kvetla láska. A včera tu ještě kvetla láska. A včera tu ještě kvetla láska. Včera tu ještě kvetla láska. A hory dům se kvetla láska.

Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů. Českých spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Rockový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Rocková noc od luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večerních zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a... Když usnou lesy hluboké a kolem... Když usnou lesy hluboké a kolem... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Snou lesy hluboké a kolem ticho jest... Je tu rokova hluboké a kolem ticho jest... Je tu roková noc... Je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta... Je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný... Roková noc a Jirka...

Rock Radio. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvížen? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer od pondělí do úterem 8 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi. Naladte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si rokovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rokovej živák. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu.

A všichni svatí přiletí sama v poušti stát. A všichni svatí přiletí v poušti stát. A všichni svatí přiletí a rád. A všichni svatí přiletí a nebude. A všichni

závojem jí prosvítí a pod bílým závojem jí prosvítí a pod bílým závojem jí prosvítají bílým závojem jí prosvítají ramenem závojem i prosvítají ramena, i prosvítají ramena, i prosvítají ramena, prozraď mi prosvítají ramena, prozraď mi jméno tý ramena, prozraď mi jméno tý ramena. Prozraď mi jméno tý. Prozraď mi jméno tý. Co kluzraď mi jméno tý. Co kluci o ní notý. Co kluci o ní. Co kluci o ní sní. Sní. S láskou a nenávistí.

písní, řekně, dává se do písní, řekně, začíná se do písní, řekně, za čím se skrývá do písní, řekně, za čím se skrývá do písní, řekně, za čím se skrývá, když řekně, za čím se skrývá, když řekně, za čím se skrývá, když v posledním řekně, za čím se skrývá, když v posledním se skrývá, když v posledním tanečku, když v posledním tanečku, když v posledním tanečku, zatahá posledním tanečku, zatahá za špan tanečku, zatahá za špagát tanečku, zatahá za špagát, zatahá za špagát, pohřebník, zatahá za špagát, pohřebník, za špagát, pohřebník, špagát, pohřebník, zvonečku, pohřebník, zvonečku, pohřebních zvonečků.

Prozrať mi její jmé. Prozrať mi. Prozrať mi její jméno. Prozrať mi její jméno. Je král. Prozrať mi její jméno. Je král. Prozrať mi její jméno. Je král.

Matky dál vychovávaj. Matky dál vychovávaj. Někdy zbytek. Matky dál vychovávaj. Někdy zbytek. Matky dál vychovávaj. Někdy zbytečně. Mladíši dál vychovávaj. Někdy zbytečně. Kovávaj. Někdy zbytečně. Mladí šílence. Někdy zbytečně. Mladí šílence. To se kdy zbytečně. Mladí šílence. To se bačně.

pod bílým a tajemná a pod bílým závojem na a pod bílým

To se pak sevře v krku, když uká. To se pak sevře v krku, když ukáže. To se pak sevře v krku, když ukáže. Třeba na tebe v krku, když ukáže. Třeba na tebe.

naše duše, často zde a pak. Chraňte naše duše, často zasní pak. Chraňte naše duše, často zasnívá, chraňte naše duše.

concerto.

0: jeden za 18. Jeden za 18. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Je bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. A Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se při... Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se přikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí. Zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí. Nofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. A nejapný den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. A nejapných žertů. Připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. A nejapných žertů. Roko hudebních zajímavostí, novinek. A nejapných žertů. Rokový odpoledne s hostí, novinek. A nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, novinek. A nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. A nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rok a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rok Rádiu. Rok Rádio, všední den od 15 do 18 na Rok Rádiu. Rok Rádio, nářez, 15 do 18 na Rok Rádiu. Rok Rádio, nářez, 15 na Rok Rádiu. Rok Rádio, nářez, opravdu vás pobaví. Rádiu. Rok Rádio, nářez, opravdu vás pobaví. Rok Rádio, nářez, opravdu vás pobaví. Rádio, nářez, opravdu vás pobaví. Nářez, opravdu vás pobaví.
1: Je, pane provozní, co tu děláte? Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tady dodrž...
1: Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tady dodrž...
1: Pane provozní, co tu děláte?
2: Já tady dodržuju kontrolování
1: pro... Pane provozní, co tu děláte?
2: Já tady dodržuju kontrolování...
1: Co tu děláte?
2: Já tady dodržuju kontrolování pracovní doby. Já tedy dodržuju kontrolování pracovní doby.
3: Víte, že jsme si dali závazek
2: kontrolování pracovní doby.
3: Víte, že jsme si dali závazek v rámci pracovní doby.
2: Víte, že jsme si dali závazek v rámci pracovní doby.
3: Víte, že jsme si dali závazek v rámci SF.
2: Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění.
3: Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění.
2: Co mi k tomu řek?
3: V rámci zefektivnění.
2: Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkal?
3: V rámci zefektivnění.
2: Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkal?
3: Efektivnění.
2: Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to...

0: Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? No, čím mě chytli? Co bych vám na to říkala? No, čím mě chytli bolesti a tak jsem zaspala. Co vám na to říkala? No, čím mě chytli bolesti a tak jsem zaspala. Říkala? No, čím mě chytli bolesti a tak jsem zaspala. Já se nedívám na por... No, čím mě chytli bolesti a tak jsem zaspala. Já se nedívám na porno jako... Chytli bolesti a tak jsem zaspala. Já se nedívám na porno jako někdo.
2: No dovolte.
1: Já tak jsem zaspala. Já se nedívám na porno jako někdo.
2: No dovolte.
1: Jsem zaspala. Já se nedívám na porno jako někdo.
2: No dovolte.
1: Já se nedívám na porno jako někdo.
2: No dovolte.
3: Rock Radio.
1: Já se nedívám na porno jako někdo.
2: No dovolte.
3: Rock Radio. Konec legrace.
1: Mám na porno jako někdo.
2: No dovolte.
3: Rock Radio. Konec legrace.
1: No jako někde.
2: No dovolte.
3: Rock Radio. Konec legrace.
2: No dovolte.
3: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace.

0: 9 na Rock Abel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: 9 na Rock Rádiu.

V Americe měli... V Americe měli... V Americe měli Brangelinu. My máme... V Americe měli Brangelinu. My máme Dandabe. Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel, ale nemusí Dabel, ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou, slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Ana Rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytří. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru. A všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru. 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku. Který vás se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z potříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. A slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístkýho roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pár nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do ní páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do ní výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíkej kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Roko, budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rodou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9.

0: Kamile, hnojivem. My hnojivem. My před očima očesa. My před očima očesa. My před očima očesali. My před očima očesali do poslední švesti. My před očima očesali do poslední švestičky. My před očima očesali do poslední švestičky. Pak zase naskládal. Očima očesali do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a hranty do... Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a hranty do drezíny. Skládal ty tašky, košíky, ruksaky a hranty do drezíny. Nastoupil na stůl. Košíky, ruksaky a hranty do drezíny. Nastoupil. A hranty do drezíny. Nastoupil. Takhle je to snad. Do drezíny. Nastoupil. Takhle je to snad jasný. Nastoupil. Takhle je to snad jasný. Nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řek za rok. Nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řek za rok. Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a... Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a... Snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi. A že si... Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi. A že si... Za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
1: A že si to nastoupil dovolil.
0: Nastoupenou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
1: A že si to nastoupil dovolil.
0: Nastoupil dovolil. To nahoře vykázal jako revizi.
1: A že si to nastoupil dovolil.
0: Nastoupil dovolil. Očesal, naložil, odvezl. Očesal, naložil, odvezl. Očesal, naložil, odvezl. Vykázal debil. Naložil, odvezl, vykázal, vykázal debil.
2: Rock Radio.
0: Debil.
2: Rock Radio.
0: Debil.
2: Rock Radio. Konec. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Do. Konec legrace. Konec legrace.

0: Rock Radio. Názes. Rock Radio. Názes. Opravdu vás. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil, vystoupil.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil, vystoupil. Nastoupil, vystoupil.
2: Nastoupil.
1: Nastoupil, vystoupil.
2: Nastoupil nebo.
1: Nastoupil, vystoupil.
2: Nastoupil nebo vystoupil.
1: Nastoupil, vystoupil.
2: Nastoupil nebo vystoupil.
1: Říkám jasně. Vystoupil.
2: Nastoupil nebo vystoupil.
1: Říkám jasně.
2: Nastoupil nebo vystoupil.
1: Říkám jasně, že vystoupil.
2: Nastoupil nebo vystoupil.
1: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil.
2: Nastoupil nebo vystoupil.
1: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil.
2: Vystoupil.
1: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho hrdiny. Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho hrdiny. Vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho hranti. Koupil. A s ním čtyři jeho hranti. Teď se na to vrhli. A s ním čtyři jeho hranti. Teď se na to vrhli. A s ním čtyři jeho hranti. Teď se na to vrhli. A ten strom. Čtyři jeho hranti. Teď se na to vrhli. A ten strom. Jeho hranti. Teď se na to vrhli. A ten strom, který jsem zasadil. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními. Se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy. A ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy. Strom, který jsem zasadil vlastními ústy. Který jsem zasadil vlastními ústy. Zasadil vlastními ústy. Kropil. Kropil vlastními ústy. Kropil. Kropil vlastním ústy. Kropil. Kropil vlastním potem. Kropil. Kropil vlastním potem. Kropil. Kropil vlastním potem. A hnojil. Kropil vlastním potem. A hnojil vlastním. Kropil vlastním potem. A hnojil vlastníma kamile. Hnojil vlastním potem. A hnojil vlastníma kamile. Hnojivem. A hnojil vlastníma kamile. Hnojivem. A hnojil vlastníma kamile. Hnojivem. Hnojil vlastníma kamile. Hnojivem. Hnojil vlastníma kamile. Hnojivem.

Šaty kop. Na léto si pak uvařím. Šaty koprový. Na léto si pak uvařím. Šaty koprový. A kvařím. Šaty koprový. A gulá. Šaty koprový. A gulášový. Šaty koprový. A gulášový. Šaty koprový.

Nohavičky z marcipášový fyží. Nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí. Šánu s vanilkovou příchutí. Šámaza s vanilkovou příchutí. Šámazanou příchutí. Šámazaný brušet chutí. Šámazaný

I am high.

0: Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio. Tupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio. Portál. Mediálním partnerem je Rock Radio. Mediálním partnerem je Rock Radio. Je Rock Radio.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur Vysočiny. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Oknem fouká střecha.
1: Váš farmář František.

0: Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis. Bez kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy CZ. Jezdě Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Řekni.
0: Rezervujte na bez-poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Řekni třikrát, strč prs.
0: CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Řekni třikrát, strč prs, skrz, skrz.
2: Znám lepší.
0: Skvěte bez poruchy.
1: Řekni třikrát, strč prs, skrz, skrz.
2: Znám lepší.
1: Řekni třikrát, strč prs, skrz, skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje.
1: Třikrát, strč prs, skrz, skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje.
1: Strč prs, skrz, skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje. Skla prostroje, znám lepší. Skla prostroje.

0: adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
2: Firma na zážitky.
0: Hodnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
2: Firma na zážitky.
0: Adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
2: Firma na zážitky.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Jdete pouze na
2: Firma na zážitky.
0: CZ. CZ.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš
0: se... CZ.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu, tak za práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu, tak zahoď razítko? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu, tak zahoď razítko? A tě kreativní a cool

Kapela Škvor v Dubnu vyráží. Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví. Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno. Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň. V Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá roková show Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá roková show plná hitů, ale také jsou. Na hraně Tour 2027. To je nabitá roková show plná hitů, ale také 2027. To je nabitá roková show plná hitů, ale také songy z nového alba. To je nabitá roková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji, ta roková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji, v síti tiketů plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji, v síti Ticketport. Mého alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketport.

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. Skloprostroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. Skloprostroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skloprostroje CZ. Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skloprostroje CZ.
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skloprostroje CZ.
0: Speci pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skloprostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
0: Na skla pro pracovní stroje.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
0: Pracovní stroje.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
3: Tak dobře
2: Okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, který...
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou...
3: Poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House.
2: Totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Naprostou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát,
2: kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších.
4: Ning.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: Na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak těch budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak. Pak si to...
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to...
3: 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Mami!
2: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
2: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej...
2: Se běhnete dolů.
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle...
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma... Prostě pořádnej...

0: malý. Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář.
0: Podlaha, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář.
0: Podlaha, a kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář.
0: Podlaha,
1: ale ne, na to všechno
0: nám to praví.
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář.
0: Podlaha,
1: ale ne, na to všechno stačí regby.
0: Zedník,
1: malíř, topenář.
0: Podlaha,
1: ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce,
0: malíř,
1: topenář.
0: Podlaha,
1: ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
2: Regbyho bytu opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
2: Regbity, záruka kvalitomov.
1: Více informací na regbity.cz.
2: Regbity, záruka kvality.
1: Více informací na regbity.cz.
2: Regbity, záruka kvality.
1: Na regbity.cz.
2: Regbity, záruka kvality. Záruka kvality.
3: Ale, co pak? Pískají brzdy? Ale, co pak? Pískají brzdy? Ale, co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať... A podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou... Krátkou dobou opravy. Transparentní cen jsme bez poruchy. Auto

0: slušná muzika.
1: Strácíš se.
0: Jo. Rock je slušná muzika.
1: Strácíš se před očím.
0: Rock je slušná muzika.
1: Strácíš se před očima.
0: Rock je slušná muzika.
1: Strácíš se před očima. Rosteš jen ve vlastním. Strácíš se před očima. Rosteš jen ve vlastním. Strácíš se před očima.

žít nový život. Nechceme CVčko, prostě a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě

právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radiohouse.cz. Právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radiohouse.cz. Právě teď. Na Radiohouse.cz. Na Radiohouse.cz. I'm on my way. CZ. I'm on my way. Xandria. I'm on my way. Xandria. Symphonic. I'm on my way. Xandria. Symphonic metalová krása. I'm on my way. Xandria. Symphonic metal. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spire Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria Seven Spires a do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria Seven Spires. Čeká vás dechberoucí show. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Dechberoucí show. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. 15. říjen, Pražský distrikt. 15. říjen, Pražský distrikt. Pražský distrikt. Distrikt.

0: Vyznáváte jedině klasiku a Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. A s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. A jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, k tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. Minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně neví let, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně neví, co je dobrý, tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně neví, co je dobrý. Ví, co je dobrý. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pio CZ. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fakt super holka to je.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fakt super holka.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Fakt super holka to je.
0: A já se vás pobaví.
1: Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řek. Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řek. Že s ní chci žít. Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řek. Že s ní chci žít. Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řek. Že s ní chci žít, že jí mám rád. Holka to je. A já jsem jí to všechno řek. Že s ní chci žít, že jí mám rád. A já jsem jí to všechno řek. Že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít?
1: Že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít?
1: Že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít?
1: Že jí mám rád.
2: Jak žít? Tu už jednu holku máš, ne? Jak žít? Tu už jednu holku máš, ne? Jak žít? Tu už jednu holku máš, ne?
3: Cože?
2: No Alici, ne?
3: Jakou Alici? Cože?
2: No Alici, ne?
3: Jakou Alici?
2: No Alici, ne?
3: Jakou Alici?
2: No jakou Alici asi? No Alici, ne?
3: Jakou Alici?
2: No jakou Alici asi?
3: Jakou Alici?
2: No jakou Alici asi?
3: No to bych si přece... Takže myslíš...
2: No jakou Alici asi?
3: No to bych si přece... Takže myslíš...
2: Ale... Jakou Alici asi?
3: No to bych si přece... Takže myslíš... Alici... No to bych si přece... Takže myslíš... Alici... No to bych si přece... Takže myslíš... Alici... No to jsme se rozešli, ne? Bych si přece... Takže myslíš... Alici...

0: No, tu jsme se rozešli, ne? Ty myslíš Alici? No, tu jsme se rozešli, ne?
1: Nerozeš?
0: Alici. No, tu jsme se rozešli, ne?
1: Nerozešli.
0: No, tu jsme se rozešli, ne?
1: Nerozešli.
0: No, tu jsme se rozešli, ne?
1: Nerozešli.
0: Se rozešli, ne?
1: Nerozešli.
2: Čili jste byli na tom nádraží?
1: Nerozešli.
2: Čili jste byli na tom nádraží, jste jim málo?
1: Nerozešli.
2: Čili jste byli na tom nádraží, jste jim mávali? Čili jste byli na tom nádraží, jste jim mávali? Jste křičeli ahoj? Čili jste byli na tom nádraží, jste jim mávali? Jste křičeli ahoj? Čili jste byli na tom nádraží, jste jim mávali, jste křičeli ahoj.
3: Já jenom
2: za tom nádraží, jste jim mávali, jste křičeli ahoj.
3: Já jenom za tetou do Německa.
2: Nádraží jste jim mávali, jste křičeli ahoj.
3: Já jenom za tetou do Německa.
2: Jste křičeli ahoj.
3: Já jenom za tetou do Německa.
2: Ahoj.
3: Já jenom za tetou do Německa. Já jenom za tetou do Německa.
4: A kámo.
3: Já jenom za tetou do Německa.
4: A kámo.
3: Tetou do Německa.
4: A kámo, jsi úplně vyřízenej.
3: Německa.
4: A kámo, jsi úplně vyřízenej. Ty fakt už... A kámo, jsi úplně vyřízenej. Ty fakt už ani nevíš po... A kámo, jsi úplně vyřízenej. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. A kámo, jsi úplně vyřízenej. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele. Jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
0: Ty vím, jak se to dostalo nějaký schýzy, no?
5: Rock Radio. Konec legrace.

budem spolu navždycky. Už budem spolu navždycky hledat. Už budem spolu navždycky hledat houby. Už budem spolu navždycky hledat houby magický. Navždycky hledat houby magický. Má hledat houby magický. Má dobrá žena magický. Má dobrá žena.

dobře znáš. Každý mý gesta dobře znáš, taky každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš. Mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, dobře znáš.

teď mojí. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košile. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košile. Jenom na chvíli, teď mojí starý košile. Teď mojí starý.

Blázne spojení, oči se v louže promění. Blázne spojení, oči se v louže promění. Oči se v louže promění. A já tě hledám, že promění.

0: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu...
1: Pobaví.
0: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řek.
0: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu.
0: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu.
0: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu.
3: A ty začneš...
0: Řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu.
3: A ty začneš chlastat...
0: Na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu.
3: A ty začneš chlastat taky.
2: Já ti to řeknu.
3: A ty začneš chlastat taky.
1: Rock Radio.
2: Já ti to řeknu.
3: A ty začneš chlastat taky.
1: Rock Radio.
3: A ty začneš chlastat taky.
1: Rock Radio. Konec Legra.
3: A ty začneš chlastat taky.
1: Rock Radio. Konec Legra. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Říkáte si... Říkáte si jen Říkáte si jen mrtvá ryba pla... Říkáte si jen mrtvá ryba plave s proudem. Říkáte si jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Na ruby. Mainstream není nic pro vás. Nalaďte si náš mainstream není nic pro vás. Nalaďte si náš slušnej stream není nic pro vás. Nalaďte si náš slušnej vás. Nalaďte si náš slušnej stream. Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk. Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternance po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream alter pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockový rádio na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockový rádio CZ a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockový rádio CZ. Rock. To je stream Alternative Rock na rockový rádio CZ. Rock Radio. Stream Alternative Rock na rockový rádio CZ. Rock Radio. Alternative Rock na rockový rádio CZ. Rock Radio. Rockový rádio CZ. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni prosím tě, co na tom chlastu.
0: Opravdu vás pobaví.